0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Děláme vlny.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Rádio Wave.
0: Děláme vlny.

modře, vytahuje nože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír na sobě nov, fear, enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak modře, vytahuje nože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

Cože, dělám mega hit, sladím se

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Rádio Wave.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: my sight on you.
1: Děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit

Pleják. Pleják. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Český rozhlas Rádio Wave.

0: Spidey Savages, roaming the street.
1: I'm a silly one.

0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
1: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let. Nepríde.

Dang. Dang. Dang. Dang. Dang.

0: saying.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Zbytý ale nemáme, nemáš. iPhone je rozbitý, ale...

0: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
0: na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Genesis Ovosu, life keeps going, přesně tak, život pokračuje, vy vstáváte, čeká vás další den, tentokrát pátek, a taky nás čekají první zprávy na rádiu Wave, které přináší Anna Gažijová.
1: Zprávy rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Přijímací zkoušky na vysoké školy by mohl zajišťovat stát. Aktuálně si o tom, jak budou přijímačky vypadat, rozhodují sami fakulty. Polovina českých škol využívá placené testy od společnosti SCIO. Podle ministerstva školství to může znevýhodňovat děti z chudších rodin. Rezort by musel upravit zákon, aby se systém v Česku změnil. V Česku přibývá novostaveb. Minulý rok se jich postavilo okolo 2000. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Bytových domů ze dřeva je míň, to by se ale mohlo změnit po loňské úpravě stavebních norem. Spojené státy vyšlou dalších 5000 vojáků do Polska. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident.

0: prezident Donald Trump. Vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Trump naopak minulý týden ohlásil, že 4000 amerických vojáků z evropské země odvolá. Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Svátek, který upozorňuje na vymírání druhů a ztrátu biodiverzity, si svět připomíná od roku 1993. Napříč Českem proto dnes nabídnou zvláštní program botanické zahrady i univerzity. Akce pro veřejnost mají seznámit návštěvníky s významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví.
1: Sport.
0: Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav semifinále NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát čtvrtý zápas, a to znovu v Brně. Ve finále už je Nymburk, který postoupil přes Opavu.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky. Teplotní maxima 22 až 26 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave začíná páteční ráno s Terezou Havlínkovou.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

Čert a Mike, a teď k dalšímu vstávání Radio Wave. Máme pátek 22. května, pokud tenhle datum je pro vás dneska zajímavý. Hlavně třeba možná je pro vás zajímavé, že už je pátek, takže kdo se těší na víkend, ať hodí kamenem a taky si uvědomte, že bude hezky, takže je dobré naplánovat si nějaký příjemný aktivity, pokud na to máte prostor. Co nás čeká za příjemný aktivity v následujících 3 hodinkách, tak to jsou třeba nové fasády. Řekneme si něco o tom, kam nás vezme Alena Harceníková po městě a na co všechno se zaměří ve svém novém podcastu, ve své sérii. No a taky se podíváme na nový podcast nebo pořad o psychologii a možná dalších záležitostech, které se týkají vašeho duševního zdraví právě pod názvem Nádech. Takže kdybyste se chtěli hezky nadechnout a taky možná je provětrat a vyzkoumat něco o městských celcích a urbanismu, tak to všechno dneska budeme společně probírat. Taky nás čeká playlist, máme tu spoustu novinek ze středy, takže se na ně taky podíváme, abyste si zopakovali, co nám tady rotuje v naší výběrové rotaci. No a teď už Ear a Ne Plus Ultra za takové stále ještě novinky, anebo za úplné stálice Kale a Ice Age ve výhledu. Hezký ráno. Are you videoing me right now?

Ice Age a Painkiller společně se Sky Ferreira. Co vám docela často může zmírnit bolest je užívání nějakých látek samozřejmě, protože i tak dokonce se jmenují ty, které vám od bolesti pomáhají painkillers, no ale taky jako samozřejmě nějaký návyk může pomáhat uvolnit a relaxovat hodně lidí, třeba kouří cigarety nebo samozřejmě v dalších derivacích užívá cigarety nějakým jiným způsobem. Jedním z nich je třeba nikotinový sáček. No a nikotinový sáček je věc, kterou nemusíte kouřit, dáte si ji prostě pod red a potom vychutnáváte nikotin, jakkoliv to jenom je možné. No a globální trh s nikotinovými sáčky rychle roste, protože alternativy cigaret samozřejmě jsou hodně rozšířené. No a nová zpráva Světové zdravotnické organizace nyní varuje před agresivními marketingovými praktikami tohoto odvětví, které se zaměřují na mladé lidi a děti. Jako bychom o tomhle problému už někdy neslyšeli. No a takové praktiky mohou vést k závislosti na nikotinu samozřejmě už v nízkém věku. Nikotinové sáčky obsahují syntetický a nebo tabákový nikotin, ale taky další přísady, jako třeba prášek, celulózový a nebo aromata, nebo dokonce i sladidla a alkalické látky. To jsem si myslela, že jenom v patě. No a zpráva varuje, že mohou být návykové a taky vyzývá ke komplexnímu přijetí předpisů, které se budou právě týkat tabákových výrobků. Takže nově by to nebyly jenom cigarety, na které se uplatňuje tahle legislativa, ale i nikotinové sáčky. Což by zahýbalo s možnostmi inzerovat a marketovat takové věci, které by pak samozřejmě teda evidentně mohly mít menší dopad na užívání mladými lidmi a dětmi. Právě že tyhle výrobky většinou jsou navrženy právě tak, aby vyvolávaly závislost a tím pádem je nutné chránit mladé lidi před manipulací ze strany výrobců, píše WHO. Takže jestli vás zaujalo to, jak se marketují nikotinové sáčky, tak můžete dojít na náš web Rádia Wave a v sekci Wave News po levé straně zjistíte víc. Teď už IDK, Máří a nebo Stejda Bodega.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Si je bodega Angel on my shoulder, říkáte si je pátek, tak to už máme od učení klid, ale je možné, že byste chtěli třeba i o víkendu si naplánovat nějaké sebevzdělávání a ponořit se do zajímavých myšlenek, zajímavých lidí a světových osobností nejrůznějších oborů. No a právě pro vás tady je nový podcast Bedny, protože tyhle ty bedny nás zajímají taky. No a samozřejmě, že zajímají spousta dalších, jako třeba autora tohoto podcastu, který vás bude provázet, jmenuje se Jan Žižka. No a společně s ním v prvním dílu můžete navštívit psychiatričku ze Stanfordu, která říká, že závislost na sociálních sítích se podobá té drogové, protože dopamin funguje stejně, respektive nehledě na to, jestli jsme závislí třeba na drogách anebo sociálních sítích, no a přebytek dopaminových stimulů zásadně přispívá k nárůstu duševních chorob. Takže knihu o neurotransmiteru dopaminu vydala uprostřed covidové pandemie, no a výzkumy ukazují, že během té pandemie se čas, kdy děti tráví čas u obrazovek, zvýšil o více než 50%. Jak může takový screen time měnit společnost a jak souvisí s pandemií a jak se dá mluvit o drogifikaci sociálních sítí, tak to všechno budete zjišťovat v aktuálním, respektive taky prvním dílu Beden, které moc doporučím, ať už třeba dneska nebo o víkendu, až na to budete mít trochu mentální kapacitu, ale rozhodně zajímavé informace vás čekají právě tam. Takže na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích Bedny.
1: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na Rádiu Wave.

Overmono a Lock Up, za chviličku Him, nebo taky Blue Wandy, I Am DDB, což je podle mě hudebnice, která měla někdy jako po covidu dorazit do Prahy, ale vůbec se tak nestalo. No, to nechci úplně přinášet jenom smutné vzpomínky, ale já si docela pamatuju, že jsem moc chtěla koupit si lístek. No a pokud vás zajímá, co nás čeká potom, tak už budou brzy zprávy. Doufám, že se vám hezky vstává společně s Radiem Wave.

0: IMDb a Conjuring, za chviličku Tel Sophia, Island Mint a taky další zprávy. No a po nich se podíváme třeba na to, jak můžete být součástí experimentu a zároveň možná zápisu do Guinnessovy knihy rekordů, pokud máte zvířecí příjmení. Takže teď si můžete zamyslet, kdo z vašich kamarádů třeba má, a potom vás pozvu do Liberce.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: A odbyla nám 9. hodina. Další zprávy přináší opět Anna Gažiová.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moct podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Alexandr Zmejevský už není ruským velvyslancem v Česku. Jeho mise skončila, na uvolněné místo nastoupí Anna Ponomarjovová, která byla na misi v Praze už dvakrát. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Zmejevského si několikrát během jeho působení předvolávalo České ministerstvo zahraničí. Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Na brněnském výstavišti dnes začíná festival japonských komiksů a animovaných filmů Anime Fest. Moderní japonskou popkulturu představí série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmu animovaných nebo fiktivních postav, známé jako cosplay.

0: Akce potrvá do nedělního odpoledne.
1: Sport.
0: 12. etapu Giro d'Italia vyhrál belgický cyklista Sechert. Růžový trikot lídra udržel Portugalec Eulaliu. Nejlepší z Čechů Jan Hirt byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo.
1: Počasí.
0: Dnes očekávejte jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje páteční ráno s Terezou Havlínkovou.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Fuck Cult a Rap Game tak vravil Zarathustra, no a to jsme si vyslechli a teď si vyslechneme, co vraví nashvillské indie rockové duo, který se říká Howdy. No a právě tohle je totiž naše další taková středeční nadílka, kterou jsme si tady mohli včera a předevčírem vychutnávat a dneska se k ní ještě jednou vrátíme. No a právě nová deska Big World by měla nastavovat laťku hodně vysoko. Předchozí alba byly totiž označovány za nejlepší, no a tohleto koncepční eponymní album, tenhle materiál, pojí takový provázaný příběh. Na novince se totiž Howdy rozhodli zvolit úplně opačný přístup a do studia přišli s hotovými instrumentály, texty napsali až na místě, no a výsledkem je záměrně stručnější a taky údernější hudba. Kratší, ale vzrušující jízda, jak říká jeden člen dua Charlie Martin, Try, to dobře ilustruje pulzujícími power pop vokály, které jsou záměrně docela nejisté. V klipu režiséra Michaela Reese kapela buší do nástrojů ve sklepě a naznačuje, že jejich nová éra bude trochu low-key, takže my teď zjistíme, jak moc si můžete povolit uzdu, abyste se pořád ještě drželi na výsluní a zároveň dali průchod svým trashy potřebám a pocitům. Takže Howdy s novinkou Try.

Turnstile Eye Care, jak se jmenujete příjmením, je samozřejmě jedna věc, ale pokud to je zvířecí příjmení, tak možná si vás třeba lidi líp pamatujou, protože když se jmenujete třeba Jan Slon, tak to je evidentně docela zajímavý, protože takových lidí moc není. Nebo možná se vám kvůli tomu někdo někde smál, když byl zlý a hloupý člověk. Každopádně zvířecí příjmení teď bude jedna velká výhoda, protože všichni, kdo mají zvířecí příjmení, můžou vyrazit do Litoměřic, a to na Den dětí, konkrétně teda 30. května bude takový pokus probíhat v bývalé umělecké škole, kde bude i agentura Dobrý den z Pelhřimova. No a ta rozmanité rekordy eviduje, kromě dalšího je taky správcem České databanky rekordů, a vy byste se mohli zúčastnit takového setkání, které má za cíl vlastně shromáždit nejvíc lidí se zvířecím příjmením vůbec. Nejexotičtějším majitelem takového příjmení nebo nejunikátnějším je člověk, který se jmenuje Jezevec zatím. Mezi ženskými příjmeními vede tedy jeho manželka, protože je evidován jako jediný Jezevec příjmením v České republice, takže jestli i vy máte nějaké hodně zajímavé živočišné příjmení, tak můžete přijet podívat se na Den dětí. No a mezi 9. a 17. hodinou třeba v Masarykově ulici taky proběhne chovatelská olympiáda Poznej krmivo pro zvířata, Poznej ptačí hlas, výstava vajíček nebo bylinkový zákon a záhon, anebo taky soutěž na krm vlka. Takže to vypadá, že v Litoměřicích se rozhodli hodně zvířecím způsobem pojmout letošní Den dětí, ať už tam můžete potkat třeba králíčky a pochovat si je, nebo vyhrát nějakou hezkou cenu, tak se můžete právě zúčastnit, pokud vaše příjmení je třeba jelen, vlček, holub, beranová, lišková. Však si to umíte představit.

0: Gorillaz a Strange Times společně s Robertem Smithem. Možná si už říkáte, kam vyrazit v létě na dovolenou, protože dneska tomu ty teploty už docela nějakým způsobem nabíhají tady těm úvahám. Tak já mám pro vás takový jeden tip, než bych vám úplně řekla, kam vyrazit, protože tak daleko ve svých úvahách v životě ještě stále nejsem, ale o nápady nemá nouzi Pavel Sladký, který je autorem Casablanky. No a kdybyste třeba dneska chtěli vyslechnout Casablanku v repríze po 19. hodině, tak zjistíte, že vám možná je neznámá Albánie. Adam Blažej vás totiž v téhle epizodě zavede na krásná, ale taky málo známá místa Albánie pro případ, že už i Albánie má nějaké turecké hotspoty, turecké turistické hotspoty, tak se můžete podívat na místa, kde budete třeba sami anebo obklopeni jenom tím, co tam je běžně a ne jenom v letní sezóně. Takže takový jeden tip pro možná trošku odvážnější cestovatelky a cestovatele. Albánie je tady jako taková jedna z variant a vy si můžete dneska poslechnout po 7. hodině, co to všechno obnáší, ale taky přináší, když se tam rozhodnete zajet.
1: Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanka. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanka. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Salem a Red Dragon. Teď už nás čekají místa plná rozporů a taky bizarních zákoutí. To je Ústí nad Labem, ale i Malešice. Hostkou první epizody podcastu Fasády je Karolína Vránková, šéfredaktorka rarch.cz a také autorka pořadu Bourání, kterou moc dobře znáte z našeho vysílání. Společně s moderátorkou Alenou Harceníkovou vyrazili do terénu podívat se na takzvané hezké baráčky a taky si předat pomyslné architektonické žezlo. Celý díl můžete najít klasicky na našem webu a před námi je krátká ukázka, a to konkrétně z výhledu právě na malešické sídliště.
1: Tak my jsme se už vyškrábali tady do parku a máme tady krásný výhled. Na co se to díváme teďka, Karolíno?
2: Přijde ti krásný.
1: To je takový zvyk, ale řekla bych, že v něčem krásný, jak tomu se určitě dopracujeme, ale zase je to přes nějaké ty vrstvy, ale tak když se tenhle podcast jmenuje Fasády, tak je musíme trošku odkrývat, takže někde zatím krásný je.
2: Jo, je to taky krásný na druhý až třetí pohled, viď? No, ale jakoby já to nechci ironizovat, já tady mám ráda, no ale pravda taky, že vidíme jako věci spíš zajímavé než krásné, teda jo, jsme na kopci a pod náma je vidět sídliště, celé malešické sídliště, vlastně jedno z prvních pražských sídlišť. Vlevo to jsou taky naše Hradčany, tam jsou vlastně komíny, teplárny a spalovny a tam je ta průmyslová zóna. A taky a třeba kolem nás a za sebou vidíme novou developerskou výstavbu, která nás tady tak jako obtesává za náma. Jsou bagry a ty tam odbagrovávají zase další kus nějakého pozemku a bude tam stát další nový dům. No, takže tohle všechno my vidíme.
1: No, my jsme se bavili o těch fasádách, tak tady teda vidím spoustu barviček a trošku jsme to zmiňovali, když jsme sem šli, tak je to takovej nešvar, pořád se tu objevuje, jak na to tak koukám.
2: Je to nešvar, je to mnohokrát prostě propraný nešvar, ale tady to fakt bolí do očí, jo, protože tady každé to SVJčko si poctivě ten dům zateplilo a nabarvilo a teda opravdu barev se tady nikdo nebál, takže je to fakt vlastně trochu strašný, ne? A co je na tom podle mě ještě nejroznější, že vlastně ještě dneska, když už víme, že to je ošklivý, můžeme to i vidět, každý den to vidíme, tak vlastně městská část tady podobným způsobem zateplila a natřela školu na duhovou barvu, takže my máme tady přece duhovou školu a ještě novou školku, která je taky prostě, vidím, žlutou, zelenou, modrou, oranžovou, tmavě oranžovou a dál na těch panelácích ještě všechny další odstíny. A je to fakt úplný nesmysl, no. Co k tomu říct?
1: No, já k tomu mám takovou teorii. Já jsem si totiž všimla, schválně, jestli si toho teď začnou posluchači i ty všímat taky, že když někde jedeš po vesnici, tak většinou tam jsou nějaký už zateplený baráky a jeden z nich je vždycky pistáciovej a kousek od toho je vždycky meruňková a tyhle dvě barvy jsou vždycky někde blízko sebe. Tak to je jenom taková vsuvka a odbočka k barvám.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harceníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Fred Again, Over Mono a Lil Yachty, Stay In It. Pokud naopak vy nechcete zůstávat třeba doma 29.5. až 30.5., což je už za chviličku příští víkend, tak na vás čeká senosláma, pivoňky, víno, limonáda a spousta muziky na čtvrtém ročníku jarního multižánrového festivalu ve Stodole a na Statku na Kokořínsku. A jeho jméno toho festivalu je Střednějs.
1: Střednějs. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop z Knedlo Zelber,
2: či divadlo pro děti,
1: kousek od Mělníka, kousek od Prahy, Statek Střednice, 29. a 30. května. Střednějs, festival, co není střední, víc na sítích Statku Střednice. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
4: Modeláři.
5: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
3: na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Amelie Seba a Look Up, odbyla nám 10. hodina, vy stále vstáváte s Radiem Wave a teď už Lorde nebo Soul a spousta další hudby ve společné poslední hodince.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Saul a pred ním, myslím, že ten konec, ten houslový masivní konec tohohle tracku by klidně mohl být v nějaké nové Bondovce, takhle jak jsem se nad tím zamyslela. Kdo by ale mohl být v nové Bondovce jakož ta ústřední postava, myslím tím postava Jamese Bonda, to je samozřejmě téma, které se jednou za čas takhle vždycky vyplaví na povrch, všichni na to začnou mít názor, no a potom to většinou utichne, takže teď jsme možná v dalším takovém píku téhle sinusoidy, protože už i na našem webu v sekci Wave News zjišťujeme, že začal casting nové Bondovky. Spekulace o Craigovi nástupci sílí a reagoval na ně i americký prezident. Začal castingový proces, který by měl předcházet natáčení, no a to je naplánováno na příští rok. Film by měl jít dokonce do kin v roce 2028, takhle blízko tomu vlastně opravdickému datu jsme ještě asi nebyli, takže možná už to nebudou jenom spekulace, ale opravdu brzy budeme vědět, kdo bude hrát nového Bonda. No a 26. Bondovka se bude natáčet, což je už jako úctihodné číslo. No a castingová ředitelka Nina Gold, to bych strašně chtěla castovat Jamese Bonda, teda se přiznám, tak spolupracovala třeba na seriálech Hry o trůny anebo The Crown, Koruna. No a MGM Studio společně s Amazonem oznámili, že už se schází s hlavními kandidáty na roli, takže teď nebudeme dělat asi rok nic jiného, než sledovat, s kým se sešla a jak to vypadá. Režie se tentokrát ujme Denis Villeneuve, no a scénář píše tvůrce seriálu Peaky Blinders Steven Knight. No a teď to už víme ty důležité věci. A teď ta samozřejmě mediálně nejdůležitější, kdo bude hrát nového Jamese Bonda. Takže Tom Holland, jo, jeden z těch účastníků, možná, nebo taky Jacob Elordi, samozřejmě. Prostě, jako kdyby to mohla hrát Zendaya, což nevím, proč nemůže, tak by to určitě hrála Zendaya. No a Donald Trump taky na to reaguje, tvrdí, že vlastně Bílý dům už nějakým způsobem reagoval s Donaldem Trumpem, jako Jamese Bondem, a s názvem toho příspěvku Make America Great Again, tak doufám, že teda Donald Trump hrát Bonda nebude. Nicméně všechno je ve hvězdách, vůbec nevíme, jak věci dopadnou, takže aby jsme se pak nedivili, až nového Bonda bude hrát třeba Jeff Bezos, že jo. Koho nakonec uvidíme, to je ve hvězdách, ale určitě to bude nějaká hvězdná postava. Tím jsem si skoro jistá, takže se můžete podívat na náš web do sekce Wave News, no a potom taky můžeme společně sledovat možná ještě pár kauz, které kolem toho budou, a nakonec budou velké debaty o tom, kdo to dělat bude nebo nebude. O tom už je show business.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Geese a Bow Down. Teď už budeme zjišťovat, jestli osoby ve vztazích, v partnerských vztazích, musíme vědět všechno a nebo jestli máme právo na tajemství. Jak do toho vstupuje úzkost a nebo potřeba kontroly a co můžou naše vztahy díky sdílení náročných zážitků získat? A jak vlastně vzniká důvěra? O tom bude první nádech, nový pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Lucie Zajda téma probere s párovým terapeutem Janem Vojtkem. A tady je malá ukázka.
1: Každý máme právo na tajemství. Co to znamená? Jasně, že nemáme o sobě vědět všechno. Jo, ta znalost všeho o tom partnerovi nebo partnerce, a je jedno, na koho jste, tak ona vyplývá z nějakého takového pseudoromantického předpokladu, že když budeme o sobě vědět všechno, tak to bude skvělý. Skvělý to bude v tom, že my se nebudeme zraňovat, nebudeme překvapovaný v tom našem vztahu a budeme mít jakous takous jistotu, že to prostě bude minimálně na pár let. Na druhou stranu to neznamená, že bychom neměli vědět hodně věcí o tom partnerovi. My bychom měli prostě spíš vědět takový ty bazální, základní kameny vztahu, jako jo, jaký jsou hodnoty tvoje, jak uvažuješ o světě, jaký je tvůj světonázor, jak se vlastně vztahuje ke světu a ke mně. Každému bych doporučil, že když budu mít tu potřebu, jo, říct, řekej mi o sobě všechno, jo, nebo budeme si nějaký věci říct, tak než tohle vypustím z pusy, udělejte si tu sebereflexivní otázku, proč to vlastně potřebuju vědět. Protože je to buď je to kvůli, může to být kvůli úzkosti. Jo, že já vlastně mám představu, že když o tom budu vědět hodně nebo všechno, tak budu nějak míň ohrožený nebo ohrožená, jo, tím vztahem. A tak, ale to je moje úzkost. A pak na druhou stranu to platí pro toho dalšího člověka, který to tajemství chce udržet za každou cenu, aby se sám udělal nějakou zase sebezpit, aby se řekl, proč to potřebuji udržet? Jo, v čem mě to vlastně chrání, ale taky v čem mě to ubližuje? Věci, které opravdu by mohly velmi znekvalitnit život toho našeho partnera, tak to může být téma, který já si v sobě mám probrat, jestli mám nebo nemám to říkat.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.

Steady Holiday a nám se blíží víkend, což jsou vlastně takové malé prázdniny. No a pokud byste chtěli vědět, co třeba můžete dneska zajímavého dělat a nebo o víkendu, tak jsem si tady pro vás připravila dva takové tipy. Jeden nás vezme do Olomouce, kde probíhá až do 24., tedy do neděle, divadelní Flora a je to multižánrová akce s letošním motem Solidarita. No a hostí divadelníky a divadelnice z 9 zemí světa. Takže kdybyste chtěli dneska například zajít na inscenaci Zlaté město o zrodu fašismu z maloměšťáctví s velkým hereckým obsazením z divadla Dlouhé, tak můžete tam, anebo dneska po 10. hodině na vás čeká Fakult se svým koncertem v Šapito. Ten koncert bude zdarma. Takže Olomouc je určitě místo, kde byste dneska neměli chybět. No a nebo pokud máte spíš plány v Brně, tak pár Lužánky nabízí Ponava Fest. Ten probíhá taky až do neděle a dneska tam na vás čeká třeba představení Famu dětem od 4. hodiny, potom znovu od 17:30, anebo koncert Michaels and Friends a spousta dalších. Takže kdybyste se chtěli spíše v exteriéru Brna dneska nějak nacházet, tak pár Lužánky je taky nabitý kulturním programem. Takže dva takové typy, jak strávit třeba páteční odpoledne nebo jak si vymyslet program na víkend. Teď už nás čeká Pop Smoke nebo taky třeba Aiko z české hudební scény a novinkový Rostam ve výhledu.

0: Rostam Hardy společně s Clairou, no a teď už pozvánka k dnešnímu questu. Ne, že by bylo podle mě úplně ideální v tomhle počasí sedět doma a hrát hry, ale nejsem vaše máma, abych vám do toho kecala, takže kdybyste chtěli po 18. hodině znova se podívat na dvojici her, tak jako předkrm tady bude fungovat Mouse PI for Hire, kreslená střílečka, která jako kdyby z oka vypadla začátkům tvorby Walta Disneyho, no a tehdy to ale nebylo až tak brutální. I když podle mě docela dost brutální to bylo, minimálně ty starší a hlavně některé Disneyho filmy. Hlavní chod potom obstará netradičně pojmenovaná hororovka Adventura Directive 8020, no a ta zapadá do dneska už desetileté ságy Dark Pictures. Krátce se u ní zastavíme, no a na závěr samozřejmě taky jedno z dlouhodobých questových opomenutí společně s Jardou Mevaldem, Šárkou Tměvou a Lukášem Grigarem. Kdybyste si chtěli vyslechnout, tak další nový díl questu dneska po 18. hodině.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu Wave.

0: Teď už se pomalinku musíme rozloučit, já vím, je to prostě neštěstí, nebrečte. A teď už slyšíte, že tu nejsem sama poprvé za dnešní vstávání, slyšíte druhý hlas a tenhle hlas z hůry nepatří nikomu jinému než Jardovi. Ahoj Jardo.
1: Ahoj Terezo.
0: A ty tu taky tak trošku nebudeš sám, veď následující 4 hodiny.
1: Nebudu, tak samozřejmě máme pátek, takže poobědová seance v podobě prostřednictvím z telefonického spojení se opět pobavíme s Jardou Mévaldem o nejnovějším questu, ty jsi to tady pár minut zpátky zmiňovala, tak o čem všem bude ten nový díl dneska v 6, to se přímo od Jardy dozvíte ještě po 12. hodině. A jinak samozřejmě spousta kulturních typů, máme před sebou víkend a pátek bude určitě našlapaný.
0: Takže kdybyste chtěli vyrazit ven, tak vám ještě Jarda pomůže se rozhodnout. Já už se loučím, thanks so much, a nebo třeba cheat code posílám a zase někdy brzy ahoj, pa.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

Lily Allen a ještě před ní Fontaines DC, se kterýma jsme odpálili páteční On Air na Waveu, teď už s Jardou Petříkem po Tereze Havlínkové. 8 minut po 11. dopolední budeme za chvilinku pokračovat do Švédska za tamnější popovou ikonou Tuvalu. Ta na září chystá novou desku, takže ještě si budeme muset přes prázdniny počkat, ale věřím tomu, že singly se postupně budou objevovat další a další, takže to čekání bude příjemné už i díky tomu nejnovějšímu, který se jmenuje I'm Your Girl Right, a který vám zápětí pustím. Do 12. přidám třeba taky Viktora Orryho, Nogu Eres, Young Taga nebo Daniel Harla. A samozřejmě se můžete těšit i na nějaké ty ukázky z našich podcastů a pořadů. V příští hodince avizovaný telefonát s Jardou Mévaldem o dnešním questu a velká spousta kulturních tipů. Tak příjemný poslech.

0: Nogaeres a jedno hvíznutí na závěr songu Bar Cloud, který byl primárně tedy o štěkání. My se teď budeme chvilku věnovat houpačkám. Aktuální díl byl zaměřený na téma zrození mámy. Co se děje, když se žena stane matkou a jak tenhle přerod vůbec vypadá a co všechno se změní, kromě toho, že v podstatě skoro všechno. A také třeba, jak tyhle změny působí na dynamiku v páru, ale i v přátelství či v dalších rodinných vztazích, tak o tom všem se Míša Sladká bavila se psycholožkou a psychoterapeutkou Pavlou Kouckou. Tady je ukázka a celý díl houpaček na téma zrození mámy najdete na wave.cz nebo v podcastových aplikacích.
1: A neurologové vypozorovali, že v průběhu těhotenství a raného mateřství se snižuje množství šedé hmoty, a to třeba je o 4-5%, jo? Takže vlastně docela hodně, a naopak jako bílá hmota se jako zase zvětší v tom objemu. A vlastně,
2: o mozku mluvíme.
1: O mozku, ano, ano, ano. No a vlastně celé je to proto, že vlastně ten fokus, ten zájem té ženy vlastně má být soustředěn na dítě, na jeho potřeby, na vztah s ním, na všechno, co s ním souvisí. A vlastně jako něco si pamatovat, jo, nebo analyzovat, to je prostě najednou vedlejší. Je to takhle vlastně správně a v pořádku. A zajímavé je, že ono se to v nějakém ohledu potom zase jako vrací zpátky, ale některé ty změny už opravdu zůstávají vlastně celoživotně.
2: No a to vlastně to, co popisujete, je, že z nás to mateřství dělá vlastně trochu někoho jiného.
1: Ano, v nějakém ohledu, ano, opravdu se mění naše osobnost. Vlastně jako v jistém ohledu jsme to pořád my, ale jsme proměněné, jsme změněné. Jo, často se prostě mění žebříček hodnot, mění se nazírání, mění se na spoustu věcí, mění se emotivita, jo, takže vztahovost, je to opravdu velmi, velmi komplexní změna.
2: Je to změna vítaná? Já se ptám, protože si dovedu představit, že se, jestli se toho třeba trochu nebojíme někdy, nebo z vaší praxe, jestli to můžete popsat.
1: Bojíme a je to taky přirozené, jenom někdy ty obavy jsou vlastně jako zbytečně velké a prostě souvisí s nějakou úzkostností a svým způsobem to může být i jako těžší v tom vyšším věku, jo, kdy už vlastně jakoby ta osobnost je nějakým způsobem stabilizovaná v nějakým obrazu a můžeme se víc bát toho, jak se změníme.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Po vypalovačce od Viktora Oryho s názvem Svět žaluje pro vás mám dva divadelní tipy na dnešní večer. První pozvánka míří do Olomoucké sedmičky, kde dneska můžete zajít na derniéru představení Teror, což je hodně strhující a taky interaktivní morální drama, ve kterém se před soud dostává vojenský pilot, který se musí zodpovídat ze sestřelení civilního letadla se 164 lidmi na palubě, ze kterých nikdo nepřežil. Ovšem je důležité dodat, že zmíněný vojenský pilot jednal ve své nejlepší víře, protože letadlo unesli teroristé, kteří ho chtěli nasměrovat na mnichovskou Allianz arénu, ve které v tu chvíli sledovalo fotbalový zápas na 70 tisíc diváků. No a teď kruciální otázka. Měl Lars Koch právo zabít 164 nevinných lidí? Je hrdina nebo masový vrah? A existují situace, při kterých je zabíjení tím správným východiskem? Porota v tomhle představení si postupně vyslechne argumenty obou stran a následně musí samo publikum, tedy diváci, rozhodnout o vině či nevině obžalovaného. Tohle soudní drama německého trestního obhájce Ferdinanda von Schiracka se stalo divadelním hitem posledních několika sezón. Ke hře mimochodem vznikly i webovky terror.theater, na kterých můžete vidět, kde všude se tohle drama aktuálně hraje a taky, jaké jsou aktuálně výsledky hlasování v jednotlivých zemích a nebo divadlech. No a derniéru tohoto představení můžete navštívit a zažít dneska v Olomoucké sedmičce od 7 večer. Meet Factory, to už jsme v Praze, 20.00 mimo dosah. Samantha Schweblin ve své novele stejného jména z roku 2014 zatíná nekompromisním vypravěčstvím nehty do vysilujícího a často destruktivního vztahu mezi matkou a dítětem. Neustála proměna strachu do radosti a naopak servíruje autorka v kulisách vyprahlé a odlehlé krajiny v podobě argentinské provincie pár set kilometrů od hlavního města. Mimo dosah dneska od 8 večer k vidění v Meet Factory.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: No pojď ke mně. Co pak mě nemáš rád?
5: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
4: Tak koho máš radši?
6: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
7: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
6: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
8: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
6: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
9: Yeah. Spider.

Dnéčko neboli Ondřej Holý a jeho věc pojmenovaná Romantic Options. Za chvilinku novinkový Action Bronson, který vám bude repovat mimo jiné o neapolské přehnuté smažené pizze Calzone v tracku, který možná názvem trošku klame, Olympic Vince Carter. Ale ještě před Actionem Bronsonem, tedy před tímhle newyorským rapperem a kuchařem, pro vás mám připomenutí, že pokud jste se chystali na jednu z našich audioknih, co se týče poslechu, tak vězte, že na Meduzi, tedy na thriller Jakuba Stanjury, už máte čas pouze do konce tohoto týdne. Konkrétně tedy do 24. května, ale není to zas až tak velká porce času. 5 zhruba půlhodinových dílů lomeno kapitol najdete k poslechu na našem webu nebo na audioportále Můj rozhlas. No a není to jediná audiokniha, kterou aktuálně můžete poslouchat. Na co máte daleko víc času, tak to je Piko Apoleny Rychlíkové a Pavla Šplíchala, kterou jsme pro vás takzvaně znovu zpřístupnili v souvislosti s získáním druhého místa v rámci soutěže Audiokniha roku. Těch 10 dílů můžete poslouchat na našem webu do 17. června. No a úplně nejvíc času až do 30. června máte aktuálně na audioknihu Dory Čechové s názvem Teresko vrať se, což je deník matky, jejíž dcera byla postřelena na Filozofické fakultě. Toliko ke třem aktuálním audioknihám a teď už zmiňovaný rapper a kuchař Action Bronson, Olympic Vince Carter.

0: Daniel Haro, ale za Mikem jste teď slyšeli taky Caroline Polaček v téhle spolupráci pojmenované On and On. Pár minut před pátečním polednem v On Airu na rádiu Waves datem 22. května před námi teď v playlistu Johnny a Lalala si budete moct zpívat i dál, poněvadž vás čeká song právě tohohle názvu a těsně před celou ještě Kingy Gizzard and the Lizard Wizard.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí s Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Předpokládám, že každý to někdy zažil, takové to štěstí začátečníka, kdy přijdete poprvé na hřiště nějakého sportu nebo čehokoliv jiného a vyhrajete ani nevíte jak. Tak přesně o tom byl tenhle song, který nás přehoupnul přes páteční poledne na rádiu Wave. Teď budeme pokračovat s Annabelle a trackem, který zase bude aktuální až v zimě. Jmenuje se totiž Snowflake. Teda doufám, že už nebude nikde na horách sněžit. No a Fulcrum potom hned v zápětí s vypalovačkou Your Girl. A příjemný poslech vám i v tom odpoledním čase přeje Jarda Petřík.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny.

Fulcrum, song pojmenovaný Your Girl. Jestli jste se teď roztancovali a trochu se zapotili, tak věřte, že bude hůř takzvaně, protože nás dost možná čeká první tropický víkend. Když se dívám na teplotní výhled, tak zítra by mělo být 26 a v neděli dokonce 28 stupňů ve stínu samozřejmě, takže případné první venkovní koupačky si myslím, že také rozhodně volají, stejně tak jako příprava na to, že bude dobré mít nějaké ty ochrany proti slunečnímu záření. To jenom tak, kdybyste se o víkendu náhodou chystali někam ven, tak abyste na to byli připravení. Charlie XCX už za chvilinku a její novinka pojmenovaná Rock Music, jakkoliv to zas až tak rockové není, jak by se mohlo podle názvu zdát. No a taky v téhle hodince slibovaný telefonát s Jardou Mévaldem, neboli pozvánka na dnešní quest od 6 hodin večer. Taky v playlistu třeba Black Tar Jesus, nový Overmono, Blood Orange nebo Good Sad Happy Bad. A rozhodně se podíváme i za nějakými těmi dalšími kulturními typy. Teď už Charlie XCX, tahle ta Britka, která má venku nejnovější single z připravovaného 7. alba. Rock Music.

0: Young Hearn a Samurai Švert na rádiu Wave, kde už v tuhle chvíli mám tradičně jako v pátek po odpoledni na rádiu Wave Jardu Mévalda. Jardo, ahoj.
1: Ahoj.
0: A bavit se budeme samozřejmě o nejnovějším questu, který je pro vás připravený tradičně jako každý pátek na dnešní šestou večerní. Vy jste se tentokrát zaměřili na dvě konkrétní hry. Jaké to jsou?
1: Jsou to hry, které jsou tak trochu netypické pro quest, protože my jsme jednu z nich strašně dlouho opomíjeli. Je to dlouholetá, už dneska se dá říct série. Ze série Dark Pictures. A jsou to takové interaktivní adventury, ve kterých jako vlastně toho moc neděláš, moc nehraješ, ale spíš jako sleduješ ten příběh. A zrovna tohleto je hororová série, takže Directive 8020, jak se jmenuje ta hra, o které jsme se bavili, tak to je sci-fi, ale je to horor, pozor. Bojíš se rád?
0: No, kdo se rád nebojí? Já se samozřejmě rád bojím.
1: No já ne třeba, já se ne. Nerad bojím. Musela to hrát Čárka místo mě.
0: Aha, no nebo tak, a Lukáš tě držel za ruku, předpokládám u toho.
1: No přesně, takhle si to představuji, ano.
0: Dobře, tak to bychom měli jeden hororový tip a druhý?
1: Druhý není tak hororový, ale je takový, jako, na který se člověk hodně mohl těšit, ale pak nakonec, jak to dopadlo, nebylo úplně slavný. Je to hra Mouse PR for Hire. Soukromé očko, myší očko, které je takový Phil Marlowovský detektiv. A bohužel, ačkoliv ta hra vypadá krásně, vypadá jako Disneyovka, opravdu jako nádherně, vypadá černobílá, vypadá, jako kdyby vypadla z oka starým Disneyovkám ze 30. let minulého století. Tak se to nepovedlo představit v to, že by to byla zábavná hra, no.
0: Jak jste na tom s těmahle dvouma hrama byli vy tři v questu? Všichni jste si oskoušeli obě?
1: Ani náhodou. Já jsem hrál myší očko, Čárka se pustila do vesmírného hororu a Lukáš se pro jistotu vůbec nedostavil.
0: Lukáš se nedostavil? No tak to je zdvižený prst takzvaně na Lukáše, tímto samozřejmě zdravíme.
1: Velmi.
0: Samozřejmě i Šárku. No a i poslouchejte dnešní quest trošku na hororové téma a trošku na téma Walta Disneyho. Detaily samozřejmě dneska od 6 hodin. Jardo, díky, hezký pátek a víkend.
1: Děkuju moc, ahoj.
0: Pokračujeme s muzikou Harry Styles, Aperture, no a vy laďte quest dneska v 6.

0: wished I seemed the saint you were before.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Pokračujeme první várkou koncertních tipů a že jich dneska bude opravdu požehnaně, tak si to rozdělíme na Prahu, Brno a další místa a města. Teď začínáme těmi a dalšími. Říčany dneska v Arkbaru od 8 hodin večer ovládne pardubický rapper Nick Tendo. Do plzeňského divadla pod lampou můžete zajít na východoslovenského umělce Dušana Vlka, který vyráží se svým hudebním bratrem a producentem Davidem Sanem na své zatím nejosobnější solové koncerty. Čerstvý projekt East Side Solitude zazní v Plzni úplně poprvé. Divadlo pod lampou dneska Dušan Vlk a David San od 8. Nový bor a vedlejší kolej, tam to bude o dvou pražských uskupeních kolektivu Anabasis, která různými způsoby prozkoumávají limity extrémní hudby beze slov. Kapela Mensisono hraje něco mezi postrokem, ambientem, dronem a metalem a dvojice Send News zase pomalu propojuje různé euforické hlukové lázně. Mensisono a St. Newt dneska od 7:30 na vedlejší koleji v Novém Boru. Otovice a Vila Strojkas, tam se představí belgičtí Star Club West, které jste mohli v minulosti vidět třeba v Soul Kostele, a zaskotačit v dobrém slova smyslu na nejdivnější popovou muziku si budete moct i díky projektu Kosmiku. Dneska od 8 večer Vila Strojkas v Otovicích. Liberecký bar Papír od 10 večer zve na klubovku No Hard Feelings s DJs Zažitek, Sova, Crack a Jelen. Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm, tak tam se představí Monika Načeva v rámci turné s oslavami desky Nebe je rudý, které vyšlo před 30 lety, dneska naživo od 8 ve Vrátnici. Ostravský barák, tam budou na pódiu po 8 večerní Midi s novým EPčkem Oops and Downs po boku elektropopových VR Domy. A ještě tu mám olomoucký Jazz Tibet Club, kam zaměřte, pokud chcete slyšet trošku toho stoner roku i psychedelie, a to jmenovitě Kill the Dandies a Dead Dog Legacy. Tahle dvě jména dneska po 7. večerní v olomouckém Jazz Tibet Clubu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na Rádiu Wave.

Black Tar Jesus a věc People Pleasing ze čtvrté dlouhohrající desky Tomáše Kropáčka s názvem Aftermath. No a před námi teď už britské elektronické duo Overmono, takže měníme žánr a styl o 360 stupňů takzvaně za touhle dvojicí bratrů, kteří chystají k vydání svou druhou desku, vyjde 7. srpna, jmenovat se bude Pure Devotion, no a pokud budete chtít slyšet naživo z téhle chystané nahrávky nějaké ty songy, tak máte dobrou příležitost v srpnu, buď to v Brně na festivalu Pop Mese, anebo o týden později, 14. na Grapeu na Slovensku. No a co se týče Pop Mese, tak kromě zmiňovaných Overmono, tam letos vystoupí třeba taky Sherrell, King Dingray, Einstürzende Neubauten, Veval, Ben UFO, anebo OK Lou. A z domácích jmen například za mě rozhodně top Richard Miller. Hodně širokospektrální line-up letošního ročníku Pop Mese, který startuje ve čtvrtek 6. srpna, včetně dvojice Overmono, od kterých vám teď pustím singlovku Lockup z té chystané druhé desky.

0: Už více jak 15 let působí na scéně australský písničkář Cringe Kalinen a vy jste od něj teď poslouchali hodně skočnou věc s názvem Eternally Hateful. 12 hodin a 51 minut, do té 13. doskáčem ještě s Good Sad Happy Bad a songem Blessed a taky To Waving All I See. Příjemný poslech vám přeje i teď krátce před 13. Jarda Petřík.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

až do úsvitu. Laserem v očích probodávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledá, možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi a těch

0: Inji Girls a ještě přední domácí projekt Cosmetic Institute na Radio Wave krátce po 13. Já už jsem vám dneska jednu švédskou novinku tady u nás na Radio Wave hrál, a to od Tuvelu, věc pojmenovanou I'm Your Girl, Right. No a další švédské jméno v novinkách tohoto týdne u nás na Radio Wave je taky rapper Blade. Jeho nová deska už vyšla tenhle týden, jmenuje se Silver Surfer. A najdete na ní i následující song pojmenovaný Blondie Blade.
1: Listen up. There is no before, there is

0: Allo bro, se nell'angolo dici
1: oh oh,
0: fanno una vita che non è loro, un quartiere che non è lo block, c'è uno squalo fuori dallo bro, se nell'angolo dici oh oh.
1: LA ze Švýcarska a její vynikající věc Oblo na rádiu Wave. Já jsem si taky neodpustil jedno o. No a před námi ukázka z nejnovějších chudáčků, které se věnovaly nejvíc hot profesím, neboli takzvaně vzrušujícím povoláním. A vy se tak díky tomu můžete dozvědět, že Petra nejvíc přitahuje práce archeologa. To docela chápu, to by mě taky hodně bavilo, aspoň si to myslím. A strážce majáku, pokud to tedy je vůbec povolání, tady už na to asi člověk musí být hodně velký samotář. No a Adam je zase pro změnu posedlý květinářkami a jednou konkrétní trafikantkou. Stal se totiž obětí estetiky legendárního snímku Amélie z Montmartru. Tak pokud si chcete poslechnout detaily, tak nejnovější chudáčci už v tuhle chvíli k dispozici na wave.cz a v podcastových aplikacích. Tady je krátká ukázka.
2: Hele, a máš nějakou i nějakou hot profesi, která je opravdu hot? že já si prostě nemůžu pomoct, ale představím si jako prostě nějakého jako, tak já teď bych hrozně urazil archeologii, ale prostě nějakého šedivýho fouzatýho dědu, který
3: se právě urazil.
2: který prostě sice...
3: Typický archeolog.
4: Za svůj prostě život jsem vystřídal dvě destinace. Jedna byla Věstonice a druhá bylo náměstí Vytomyšli, když se tam stavěla fontána.
1: Vy jste hot.
2: ale jako asi jsou takový lidi, protože já mám třeba bubenici v kapele a ta má crush na pana Svěráka a čím je starší, tím má větší ten crush.
3: Mm-hmm.
2: Takže no, ano, takže archeolog, archeoložka, ano. A dalšího něco máš?
3: Dalšího mám hlídač majáku.
2: Majáčník?
3: Majáčník, klasicky.
2: Tak to jako... A, hele, a je to,
3: ale
2: je...
3: přijde mi to hot tím, jak je v tom cítit ta samota.
2: To mě taky přijde sexy, no. Ale úplně nevím, jestli kdyby do místnosti někdo vstoupil a řekl...
3: Jsem majáčník.
1: On je tak, majáčník.
2: Tak říká, holky, vidíte.
1: Ticho, je majáčník.
2: To je majáčník.
1: Majáčník je tady. Majáčník. Slyšel jsi, je majáčník.
2: Jsi nějak vaječník. No dobře, ale jako, dobře, rozumím. Osamocenej desperát v takovém tom dlouhým prostě pašipášti.
3: Jo, přijde mi toho, odchápeš, jakože potom přijdeš do nějakého přístavního městečka.
2: To je super film, by the way.
3: Je to dobrý.
2: S tím default.
3: Jak se to jmenuje, maják.
2: Maják.
3: No, ne, ale přijde mi to hot, jako prostě, jako samozřejmě se s tím stotožňuji, jako ve smyslu toho, že si vždycky představím, že tu profesi mám a potom ji jakoby velmi dobře hraju, nebo jak se hraju.
2: No, ale potom nikdo nepochybuje, Petře, velmi dobře.
3: Jakože prostě jenom tak to nechám lítat, no. Ne, ale si představuji, že jsem majáčník, představ si to třeba a dojedeš nějakého přístaviště, tam si dáš sklenku něčeho a jenom si tak jako víš na tom přístavu, prostě tak jako přemýšlíš, si zasmušili, balíš si cigárko třeba, což nedělejte nikdo, ale balím si cigárko, kouřím a prostě za to třeba někdo přijde a řekneš, hele, dneska nemám čas, potřebuji přemýšlet. Nad čím? Nad majákem.
2: No jasně.
3: Jestli víš, jak to bys...
2: Kázat můj maják.
3: Už končím.
5: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Z minulosti do nedaleké budoucnosti dohráli nám Iggy Majerov se songem Feels Like Yesterday a já tady pro vás mám 4 tipy na brněnské hudební vyžití, co se týče dnešního večera. Začneme prostorem Alterna, kde se představí kapely Hlavonožec a Představy postavy, neboli třeskutá kombinace akustiky a elektroniky s texty a nekontrolovatelným hrdelním křikem. Housle, akordeon, synťák a kytara se potkali a začali spolu nekontrolovatelně souložit. Výsledkem je něco, co má jenom nohy a hlavu, neboli kapela Hlavonožec. No a ta druhá, Představy postavy, to je zase alternativní skvadra někde mezi indie rockem, psychedelickým popem a jazzem, hrající ve složení piano, saxofon, basa, bicí. Na Alterně dneska od 8. Do prostoru Fraktál můžete od 10 večer vyrazit na klubovou noc Kosmik, hrát k tanci a k poslechu, co se týče žánrů, všechno možné od techna přes breaky až po elektro, vám budou Artillerie, C1 UB, Kup, IY anebo Adrevision. Na flédě se představí turecké darkwave postpunkové duo, které experimentuje s estetikou syntezátorových linek a také kytarových zvuků a vytvořilo si celkem zajímavé vlastní kombo ze zmíněných žánrů. Minimalistická poezie zpívaná v turečtině dneska od 8 večer. Kapela She Passed Away na flédě. A poslední brněnský tip je pozvánkou do kabinetu Mus na dvojici RNZ a Gapex, neboli na jedno z klíčových hlasů temného alternativního slovenského rapu. Funk, trap i metalová estetika a k tomu ještě experimentální screamo. Tohle všechno dneska po 8. večerní v kabinetu Mus, RNZ a Gapex.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Casablanca.
0: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

A zase ta Skandinávie, po dvou švédských jménech jsme si hráli v dnešním On Airu na Radio Wave i tuhle dánku, říká si M, a její věc Sweet je spoluprací s Big Peak, to je zase pro změnu irská zpěvačka. Teď už je před námi ale opoznání temnější zvuk, tohleto jsou Salem, dvojice, která aktuálně vydala takový, řekněme, kompilát starších věcí a novinek pod názvem Red Dragon a najdete na ní i tenhle stejnojmenný track. Salem.

0: Předpokládám, že jste zaregistrovali, jak dopadlo nedávné pražské derby mezi Slaví a Spartou, které se nedohrálo, protože v závěru utkání vtrhli na hřiště fanoušci Slávie a celé to skončilo chaosem, přerušeným zápasem a taky debatou o tom, co se v davu děje s lidskou psychikou. No a právě na tohle téma se zaměřila taky nová epizoda podcastu Psycho. Karolína s Pavlem rozebírali, jestli je takzvaná davová psychóza skutečné vysvětlení toho, co se na stadionu dělo, anebo jen pohodlná mediální zkratka. No a došlo třeba i na to, jakým způsobem nás mění prostředí a co všechno dělá s člověkem pocit anonymity a právě snižování prahu, který máme my sami, pokud kolem nás nejsou lidé, kteří dělají něco agresivnějšího například. Takže nejenom o agresi, ale třeba i o vyhrocených emocích nebo porušování pravidel je nejnovější Psycho, které rozhodně doporučuji poslechnout. Najdete ho na našem webu i v podcastu. Aplikacích. Pár minut před 14. před námi teď Mňaulau, se songem Nemám výťah a nemám ani teba a docela taky ještě Perfume Genius nebo starý dobrý Method Man z Wu-Tang Clanu.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Čauko, to je Mňaulau, počúvate Radio Wave.

0: Kde všude potkáte Radio Wave během následujících letních týdnů, tak najdete to docela dobře shrnuté ve Wave Newskách na našem webu. Stačí doskrolovat o nějaký 2-3 týdny zpátky v čase a zjistíte, že se objevíme třeba na přelomu května a června, co se týče festivalu Majáles v Budějovicích. Tam budeme mít dokonce vlastní stage. Na dalším festivalu, kde nás určitě najdete, bude taky Kamenice, kde 6.6. to je krásný datum, který se nezapomíná. Nabídneme hned několik živých formátů, ať už to bude starter, podhoubí a taky celá naše stage. No a pak samozřejmě, jak tradičně, jako každý rok v Karlových Varech na filmovém festivalu Čelisti, to bude 9. července. Buchty se představí na Colors of Ostrava v Aule Gong a docela široký program budeme mít i na festivalu Povaleč, to už je začátek srpna, kde se můžete těšit třeba na Podhoubí, Boys a nebo Starter. Velmi pěkně shrnuté to najdete, jak už jsem zmiňoval, na našem webu v sekci Wave News nebo případně v instagramovém kanále Rádia Wave. Před námi teď novinkový indie rockový Houdy, dvojice z Nashvillu, která ohlašuje nové album s názvem Big World. Jak velké bude, to se dozvíme, až vyjde. Zatím si můžeme tak nějak přiblížit tu desku zvukově díky singlovce Try, Houdy.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: Gleb nekompromisní jako vždycky a na Rádiu Wave teď před námi ukázka z nového dílu série rozhovorů Honzy Žižky se světovými i českými odborníky, neboli bedny. Epizoda, která navazuje na předchozí díl s americkou psychiatričkou Annou Lempke věnovaný dopaminu a jeho hostem je spoluautor úspěšné knihy Svět levného dopaminu Vojta Hlaváček z Brain VR. Celý díl na wave.cz a v podcastových aplikacích teď ve vysílání ukázka.
1: Ty algoritmy na Instagramu, na Facebooku se mění, čím dál tím méně vidíme věci, které chceme vidět od našich přátel a lidí, který sledujeme, a čím dál víc vidíme content, který má teda potenciál nějaký virálnosti. Já myslím, že Cory Doctorow tomu říká enshitification, nebo je to jeden prostě z elementů téhle změny. Anna Lempke mluví o tom, že ty sociální sítě jsou určitá fejková verze nějaký komunity, nějakého propojování s lidma. Vy v knize píšete o tom, že tlupa je na jednu stranu jedním z nejdůležitějších evolučních nástrojů, zároveň ale citujete Marka Aurelia, podle něhož je třeba méně řešit, co si o nás myslí jiní. Řekl bys, že se ti v životě daří najít balanc mezi společenskou potřebou, která je teda podmíněná tou tlupou, a schopností neřešit, co si ostatní myslí?
2: Hodně jsem s tím bojoval na začátku. Bylo to jedno z témat u začátku našeho podcastu před 8 lety. A tím, že jsem tomu věnoval extrémně hodně pozornosti a praxe a tak, jsem s tím fakt aktivně pracoval, tak si myslím, že teďka to je o dost lepší, že já musím aktivně skoro přistupovat kvůli některým efektům, kterým jsem si vědom, že vlastně člověk může zažít něco, čemu se říká audience capture, takže zajetí publikem. A ty vlastně můžeš už být zajatec svého publika, protože ty něco děláš a to, co tě baví, děláš to se svým nejlepším svědomím, vědomím, děláš to, co chceš sám konzumovat, máš nějaký hodnoty s tím spojený, a pak najednou uděláš díl o něčem, co najednou vystřelí v poslechovosti. A teďka, to je dobrý, ty, to mělo hodně poslechů, tak to jako bychom mohli udělat zase díl na to, viď? A pak najednou se stane to, že to, co rezonuje nejvíc, začneš dělat. Takže já aktivně říkám, je to jako praxe, je to doslova jako, že to má efekt i ze studií. Ty když nahlas řekneš sám sobě, kašlu na to, co chcete slyšet, budu tvořit to, co chci poslouchat, a to, co chci tvořit já, tak zaprvé ukazuje se, že čím seš zprostší, tím můžeš být, nebo je to na velký populaci, v Americe to bylo ukázané, tak tím můžeš být autentičtější a méně lžeš lidem. A já, když si dovolím říct, že kašlu na ty věci a tak, já to můžu být víc sám sebou. Ty lidi ví, co ode mě čekat. Ty lidi ví, že se neposlechnou všechno, protože nebudeš se nima všechno. Ale to je super. Já nechci lidi, co tam jsou všichni pořád. Já chci kvalitní lidi, co baví, co dělám, i když je to do hloubky se zrovna šroubovat prostě ve vědomí nebo v něčem. A bude to velmi třeba níž, ale jako co? To je jedna z těch nejdůležitějších věcí podle mě v dnešní době, když člověk chce něco tvořit. Ale i když je člověk, který jen tak jako je, tak v dnešní době ho ovlivňují ty názory ostatních a může mít pocit, že je daleko vystavenější, než ve skutečnosti je. A super uvědomění je, že stejně budeš hodnocený. At the end of the day, prostě na konci dne, stejně ti někdo bude soudit. Buď tě bude soudit za to, co jsi vytvořil, nebo že jsi nic neudělal. Takže si můžeš vybrat to, za co tě bude soudit, a vlastně se fakt na to vykašlat a bejt jako, tak jsem tady, prostě suďte mě. A jedna větička, co jsem slyšel od kamarádky z Austinu, když jsem tam byl, tak říkala, dej lidem šanci tě odmítnout. V tom je tolik toho. No jo, vlastně, já potřebuji nebejt sobec, dát lidem mě odmítnout, to znamená, že tam budu víc jako nahatej, ne fyzicky, teda občas i fyzicky samozřejmě, ale budu tam víc nahatej, obnažený, zranitelný, samozřejmě v těch kontextech, asi to není dobrý v první den v práci, ale potom, když buduješ ty pravý spojení connections, tak ty tam nechceš jít s nějakou maskou, ty tam nechceš být s někým jako, hele, tohle se asi bude líbit někomu. No ne, to je super, tak se to bude líbit tady nějakému průměru, ty se stáváš průměrnějším, ale nevytvoříš to reálný connection. Ne, ať ti někdo nenávidí, ten někdo tě miluje, a prostě ty buď sám sebou, a vlastně to bude možná nejlepší, jo. A tak to mám pocit, že prostě je potřeba v tom dnešním světě.
3: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Už jsem vás dneska zval na akce v Brně i v dalších městech po Česku, tak teď se podíváme i co se děje v Praze. Kafe v lese zve dneska na palestinského hudebníka Ahmeda Eida, který žije mezi Ramaláhem a Berlínem. Tenhle multiinstrumentalista redefinující moderní arabský zvuk se představí v Kafe v lese dneska po 7:30. Ahmed Eid. Do Punkta můžete zajít pro změnu na aténské synthpunkové dark pop trio Drum Machine. Jejich zvuk je takovou koláží syrové analogové elektroniky, hodně rychlých beatů a taky textů, které ničí úzkost, zoufalství a apokalypsu. Jako support se představí domácí skvadra Nadnárodní obrození. V Punktu se začíná v 7. Vila Štvanice zve na mezinárodní line-up zaměřený na současný dub a reggae prolínající se s dubstepem, včetně několika zástupců současné scény a jednoho z nejzásadnějších českých dub sound systémů Pure Energy. Headlinery jsou německá flétnistka Piazava, která vystoupí spolu s rakouským producentem Dubbing Sunem, a představí se taky Ecoboy, Mára Stepa nebo Blofeld ve Vile Štvanice dneska od 9 večer. Do Sazazu vyražte, pokud chcete vidět jednu z nejvlivnějších kapel postpunkové historie, neboli Public Image Limited, a společně s ní také Johnnyho Lydna, bývalého frontmana Sex Pistols. V Sazazu se otvírá v 8. Do Sub-Zero sestupte na Hopsando Dupando večer od 9 hodin, neboli spousta raveu a hardcoreu, dvě britská jména Galitín a Teoutek a support z domácích DJ Nos, Sixia, písničky Káně Michilov anebo Eutanázia. Ve Fuxu 2 na Štvanici klubovka Electroclash od 11 hodin, DJs The Hacker, pionýr Electroclash a Dark Electra, taky Leona Jačevská a za domácí Fraktal Disco klub Olinství, Midirama nebo Rafael Kosmos. No a o dveře vedle Bike Jesus, tam se představí od 8 hodin trojitá nálož randálů, kanadské Puffer, doprovodí chorvačtí postpunkeři Koridor a český all-star band Kien. Bike Jesus dneska od 8 večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Quest.
1: Quest.
0: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
0: na Rádiu Wave.

Bratislavská producentka, DJka a zpěvačka Nera F, tohle byla její singlovka Silver. Já už jsem vás dnes tak trošku týsoval, kde všude můžete Rádio Wave potkat během následujících letních týdnů. No a tak jako v minulých letech i letos budete mít příležitost nás zastihnout taky v Praze u Trojského zámku v rámci letní podcastové scény. Letos to konkrétně bude v úterý 14. července Casablanca živě, ve čtvrtek 23. července Quest a ve čtvrtek 6. srpna Chudáčci. Takže si zapište do vašich diářů, jestli jsou tohle vaše oblíbené pořady a podcasty u nás na Waveu. Živě je letos můžete vidět v Praze v rámci letní podcastové scény u Trojského zámku. Jinak tyhle eventy samozřejmě najdete taky na našem Facebooku, takže případně tam můžete dohledat i detailnější informace. Ze Slovenska se teď vypravíme do Spojených států za dvojicí Ear. Tohle je jejich nejnovější singlovka pojmenovaná N+Ultra. Are you videoing me right now?

0: španělština, hodně autotunů teďka na rádiu Wave, projekt 1515, nebo Kinze Kinze, chcete-li, a skladba Baon. Před námi už za pár minut třetí odpolední, takže zase střídání za mikrofonem, dneska s Michalem Liri, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já jsem tady už dneska zval na spoustu akcí, koncertů, výstav a nevěnoval jsem se divadlům, což samozřejmě, když tady naproti mě sedíš ty, tak se tě nelze nezeptat na nějaký případný tip, protože jsi mi tady jeden sdělil, než jsme zapli mikrofony, budem zvát do Hradce.
1: Je to tak, já jsem se o víkendu zúčastnil premiéry v Hradci Králové v Klicperově divadle, kde měl premiéru Tomáš Dianiška a jeho nová hra, která nese název Láska na první pohřeb. A je to vlastně romantická komedie, jsou tam písničky a je to fakt sranda, já myslím, že se jim to moc povedlo.
0: Takže Klicperovo divadlo v Hradci a případně možná někde na hostovačce i mimo tohle město v letních měsících.
1: Myslím si, že tohle by i mohli někam vyvést.
0: Užijte si dnešní odpoledne s Michalem a já se na vás těším hned zase zítra. Do té doby se mějte krásně.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Je 15 hodin a 7 minut a my odstartovali páteční odpolední on air na rádiu Wave. Čeká nás spousta muziky, včetně novinek v téhle hodině, například producenta, muzikant Rostam. No ale taky si pustíme několik ukázek z podcastu Rádia Wave. Už za pár minut třeba Psycho, pak popkulturní Slejvák nebo Impact s Adélou Šponerovou. No a teď už zpátky k playlistu 15. hodiny. Před námi Floorball, sesterské duo eBay nebo Dockrace. A od mikrofonu zdraví a příjemný poslech odpoledního vysílání přeje Michal Lirý.

Rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Britská pětice Dokrejs nás přenesla k první ukázce tohodle odpoledne. Mnozí z vás asi zaznamenali, co se stalo při nedávném fotbalovém derby mezi Spartou a Sláví. V novém dílu podcastu Psycho Karolína s Pavlem rozebírají incident na pražském derby. Věnují se mýtům spojeným s psychologií davu i pojmu davová psychóza, který často svádí k představě, že lidé v davu přestanou přemýšlet. Vy můžete celý díl najít na našem webu Rádia Wave a nebo ve vašich podcastových aplikacích. My si teďka pustíme krátkou ukázku.
1: Co je psycho? Jak podlehli fanoušci Slávie davové psychóze?
2: Tyba, ale to je jako fakt jako psycho teda. Víš co, ale zkus to představit, jo. Ty přijdeš někam do nějaký jako zhromáždění lidí, jo. A teď prostě se z tebe stane úplně jiný člověk.
1: No.
2: Už jsi to zažila, Kájo, takhle?
1: Jo, hele, prostě každý den prostě jdu do metra.
2: Že jo,
1: a najednou je ze mě prostě šotouš, jako. A nevím, jak se to stalo, jako.
2: Přesně, člověk se stoupne prostě na schody v metru, jo, tam je s ostatníma lidma a je úplně někdo jiný.
1: Úplně někdo novej. Takže ve zkratce, akorát, že vůbec.
2: To, na co narážíme, je, že něco jako davová psychóza. Psychologie se to objevuje, ale je to vlastně jako stará věc. A dneska na to budeme čtít trochu síru, že něco takového moc neexistuje.
1: Novinářsky je to velmi přitažlivá záležitost, velmi přitažlivý titulek, ale vlastně je to něco podobného, jako když někdo o někom řekne, že je to o něčem se řekne, že je to schizofrenní situace. Jo?
2: Jasně, jasně.
1: Jo, je to úplně něco jiného.
2: Pojďme možná nejdřív říct, co teda vlastně se přihodilo, nebo jako pravděpodobně jste o tom třeba mohli slyšet, my jsme se o tom taky dozvěděli různě z novin, z médií. A pojďme si říct, co se teda vlastně odehrálo.
1: No, hele, předem chci říct, že se omlouvám všem fotbalovým fanouškům, ale já opravdu fotbal nesleduji ani sporty moc obecně.
2: Já se omlouvám taky všem nejen fotbalovým fanouškům, jsem na tom nemlich to samý stejně.
1: Takže můj feed je teď zaplaven v videí o Spartě a o Slavii a je ze mě velmi, asi jsem se do toho dost ponořila, když jsme ten stream připravovali, protože já fotbalu fakt moc nerozumím, ale vím, že Slavie se Spartou mají mezi sebou vždycky velký býv.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.

0: Na konci minulé hodiny jsme se s Jardou Petříkem bavili trošku o divadle, no a tak právě přichází Kulturistán a já tu mám další divadelní tipy na dnešek.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ty divadelní pozvánky tady mám dvě a ta první míří do Olomouce, do Sedmičky, kde je dneska od 19 hodin Derniera inscenace Terror. V tomhle interaktivním morálním dramatu se před soud dostává vojenský pilot, který se musí zodpovídat ze sestřelení civilního letadla se 164 lidmi na palubě. Nikdo z nich nepřežil. Lars Koch ovšem jednal ve své nejlepší víře. Letadlo totiž unesli teroristé, kteří jej chtěli nasměrovat na Mnichovskou Allianz Arenu, v níž v tu chvíli sledovalo fotbalový zápas přes 70 tisíc diváků. Porota si postupně vyslechne argumenty obou stran a následně musí rozhodnout o vině či nevině obžalovaného. No a tou porotou není nikdo jiný než sami diváci. No, k téhle hře vznikly i webové stránky Terror Theater, na kterých můžete vidět, kde všude se tohle drama aktuálně hraje a jaké jsou výsledky hlasování v jednotlivých zemích a divadlech. Takže dnes poslední šance v Olomouci v Sedmičce od 19 hodin Terror. Druhá divadelní pozvánka je pražská a míří na Smíchov do Meat Factory. Od 20 hodin představení Mimo dosah. Samantha Schweblin ve své novele Mimo dosah z roku 2014 zatíná nekompromisním vypravičstvím nehty do vysilujícího a často destruktivního vztahu mezi matkou a dítětem. Neustálá proměna strachu do radosti a naopak autorka servíruje v kulisách vyprahlé a odlehlé krajiny v podobě argentinské provincie pár 10 kilometrů od hlavního města. V režii Tomáše Loužného hrají Gabriela Pyšná, Dana Švolba-Marková a Aneška Šťastná.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na Rádiu Wave.

0: Let the Wolf Howl i Noga RS jsou za námi a v playlistu jedna z nedávných novinek. Rostam, bývalý člen Vampire Weekend a vyhledávaný producent, vydal totiž minulý týden svoje třetí studiové album American Stories. Na desce je slyšet i duet Hardy se zpěvačkou Clairo. S ní se Rostam poprvé potkal už v roce 2019 při natáčení jejího debutu Immunity. Po něm nás čeká Anet X a nebo americké elektroduo Paris.
1: Novinka.

0: Americké duo Paris doznělo v 15 hodin a 49 minut a dvojicím bude patřit i samotný závěr hodiny. Zazní totiž kapela 2 a taky norská dvojice Smers, ale tady už ve spolupráci s francouzskou zpěvačkou Alinou. No a pak už se s americkou raperkou Kari Fox překlopíme do dalšího programu. A v něm si krom jiného povíme třeba, kam dneska vyrazit za muzikou, když je ten pátek a víkend je před námi.
1: Středňajs. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop s Knedlo Zelober,
2: či divadlo pro děti.
1: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Středňajs. Festival, co není střední. Víc na sítích statku střední. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
3: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

16. hodinu jsme na Waveu načali s detroitským duem Snowstrippers a hned po nich právě doznívající český hudební projekt Media Service. No a my si už za pár minut pustíme ukázku z nového Slejváku, kde se Míra s Vilmou pověnovali Harrymu Stylesovi, ale taky třeba Benediktu Cumberbatchovi. Jak už jsem slíbil v závěru minulé hodiny, přijde taky Kulturistán s tipy na dnešní koncerty. No a mezi tím vším samozřejmě hromada muziky. A tou nejbližší je newyorský rapper a taky kuchař Action Bronson.

0: zotvoď a pozrie, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Alternativní kytarová muzika z Trnavy v podání Myšina nás teďka přivádí k další podcastové ukázce. V novém dílu Slejváku Vilma s Mírou dávají popkulturní studenou sprchu Harrymu Stylesovi. Celý díl, kde dojde i na Benedikta Cumberbatche nebo seriál Euphoria, si můžete poslechnout na našem webu a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
2: No, ty jsi zmínila One Direction a já chci navázat, protože probíhá právě tedy dlouho očekávaná tour Harryho Stylese. A jako je to asi nejhorší věc, co jsem viděl.
3: Je údajně ve své flop éře, říkají údajně, internety.
2: To ani není údajně.
3: Jakoby my to tvrdíme už velmi dlouho.
2: My to říkáme už dlouho.
3: Opět naše křišťálová koule.
2: Má obří, nesmyslně obří šílenou stage. Na který
3: kde
2: člověk
3: sám
2: nic nevidí, když stojí dole.
3: Jo.
2: Protože tam jsou mosty.
3: Jo, jsou tam mosty a hlavně víš, že stojí tady u těch mostů lidi, co mají VIP lístky,
2: lidi,
3: za který nechali hrozně moc peněz,
2: a nevidí,
3: třeba 10
2: vůbec
3: 000.
2: Nic nevidí, vůbec nic. Jo. Takže to je úplně jakoby hrozně
3: jsou záběry přesně, že tam je sám, maximálně tam je někde na druhé straně kilometr daleko jedna třeba slečna, která hraje na saxofon.
2: No pak je tam, má jednu nějakou nebo několik malých tanečků, ale jako na to, že to bylo fakt strašně drahý a strašně omezený, bylo strašně těžké se tam sehnat lístky a dostat se. To je jako, mně to přijde fakt jako výsměch těm fanouškům úplnej. Prostě přijde, schrábne prachy, potom co vydá jakoby mid album, udělá ještě víc mid tour a jako odchodí si to doslova a pak odjede.
3: Já jsem viděla hodně na TikToku, fakt jak říkáš, už před tím novým albem bylo takový jakoby konsenzus, že lidi už prostě tolik tím nežijou a viděla jsem jako spousta nějakých rozebírání těch jeho videoklipů, kde on se snaží o nějakou pózu, snaží se být jakoby hot a nějaký tyhle věci a lidi už mu to moc neberou.
4: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Poslouchej na rádiu Wave každé pondělí od 19 hodin, na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Pět minut před půl pátou přichází slíbený Kulturistán s tipy na dnešní hudební akce.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a začneme v Plzni, konkrétně v divadle Pod lampou, kde od 20 hodin bude vystupovat Dušan Vlk a taky David San. Východoslovenský umělec Dušan Vlk vyrazil se svým hudebním bratrem a producentem Davidem na svoje zatím nejosobnější solové koncerty. Čerstvý projekt East Side Solitude zazní v Plzni úplně poprvé, takže v divadle Pod lampou od 20 hodin. Posouváme se do Ostravy, do ostravského baráku od 20 hodin MIDI a taky VR domy. MIDI vydávají nové EPko Oops and Downs a po boku elektropopových VR domy vyráží na svoje největší klubové turné od roku 2018. Přesouváme se do Brna, do kabinetu Moose, od 20 hodin RNZ, a.k.a. Under Construction, jeden z klíčových hlasů temného alternativního slovenského rapu, jedinečná kombinace trapu, metalové estetiky a tvrdého rapu. A pak taky zahraje Gapex a ten tvoří experimentální rap s prvky screamu a zpěvu, dnes v kabinetu Moose od 20 hodin. A poslední pozvánka míří do hlavního města, do pražského Punktum. Od 19 hodin Dramašín a taky nadnárodní obrození. Aténské synthpopové dark pop trio. Jejich zvuk je koláží syrové analogové elektroniky, rychlých beatů, uhrančivých návykových melodií a textů, které ničí úzkost, zoufalství a dnešní apokalypsu v Punktu od 19 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Ty bys chtěla působit jako bezchybná.
5: Mladinka, světová herečka. Já už dopředu vím, že to tak nebude.
6: Iva Janžurová, žena mnoha rolí a tváří, očima své dcery, režisérky Teodory Remundové.
5: Tady jsem se narodila. To byl můj první životní skok po hlavě.
6: Dokumentární portrét Janžurka.
4: Tohle jsou milostní dopisy tvoje.
5: Že já jsem to hned neházela do koše.
6: Zítra večer na ČT1 a v i vysílání.

Deep Never, Hard Life a taky post hudba, ti všichni už jsou za námi. No a jako další v playlistu jedna z novinek, švédská popová ikona Tuvelu totiž chystá na polovinu září novou desku, která se jí bude jmenovat Estrus. I'm Your Girl Right je prvním singlem z tohohle alba a taky první novou skladbou zpěvačky od roku 2022. Klip se natáčel v Brazílii a stojí za ním režisér Nogari. Tuvelu zároveň ohlásila taky světové turné, který v listopadu zavede i na evropský kontinent. No a pokud vás zajímá, kde bude nejblíž, tak bude v polovině listopadu v Berlíně. Takže tady už její novinka I'm Your Girl Right.

0: Písničkářka Barbora Hora a její Perseidy nám začaly uzavírat další hodinu. Do té finální společné, tedy 17. nás doprovodí českoslovenští obligátné nebo Bon Iver. Je 16 hodin a 47 minut a vy stále ladíte odpolední on air s Michalem Lirý na rádiu Wave.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: co?
1: Anglická raperka Led by Her a taky tuzemský hudebník, finalista Startéru Tadeusz Rassety v 17 hodin a 5 minut. No a to znamená, že už jsme začali ukrajovat z programu poslední společné hodiny. Před námi Charlie XCX, Proc Fiscal nebo Nilufer Janja. To je muzika na nejbližší minuty. A pak už přijde ukázka z Impactu.

0: Ráda bych nemusela mávat vlajkami a říkat si o respekt, říká výtvarnice Eliška Sofr-Podzimek o Mezinárodním dni proti homofobii a transfobii. Ten připomíná vyjmutí homosexuality ze seznamu duševních poruch Světové zdravotnické organizace. Ne všichni queer lidi si ale mohou dovolit být sami sebou a tak jsou duhové dny stále potřeba. Posouvá se Česko v kvalitě queer životů v Česku dopředu a nebo dozadu? To všechno se dozvíte v novém Impactu. Nový Impact můžete poslouchat na wave.cz a nebo v podcastových apkách. Teď si pustíme krátkou ukázku.
1: Já jsem si našla jedno aktuální téma, a sice maturitní testy. My už jsme se o tom bavili před začátkem, že nás to trochu minulo, protože už nejsme v maturitních ročnících ani letech. Nicméně jedna úloha z maturitního testu v anglickém jazyce se zabývala coming outem. Zbudilo to velký zájem politiků, velkou vlnu kritiky. Mě zajímá, proč podle tebe jsou tyhle malí vlastně nenápadný zmínky potřeba, ideálně, aby byly nenápadný. Proč jsou potřeba tyhle ty reprezentace?
2: Já jsem ráda, že říkáš nenápadně, protože to je přesně ta, a teď nás ukamenujou všichni ty, že děláme agitku a já nevím co všechno, ale přesně to jsou ty nenápadné věci v běžném životě, který nemusíme na ně upozorňovat, není to nic jako speciálního a právě proto by se to mělo dít a já jsem ráda, že to v tom testu bylo, ať už to je jako kdekoliv, ať už je to ve filmech, v pohádkách, v seriálech, v kdekoliv je prostě takováhle nenápadná v uvozovkách jako zmínka o jakýkoliv queer komunitě, tak se to stává právě jako, já nechci říkat slovo normální, standardní ve společnosti a nemusí se právě na to ničím jako specificky upozorňovat.
1: No a možná z tvojí zkušenosti, v čem to pomáhá, nebo v čem ty cítíš, že je tohle důležitý, že to zkrátka v testu je a že ideálně by to neměl být big deal.
2: Já si myslím, že ty maturanti si toho skoro ani nevšimli. Já si myslím, že si toho všiml někdo, kdo hrozně si chtěl toho všimnout a potřeboval na to právě upozornit a udělat z toho ten big deal. Ale to je přesně to, že to pořád takhle rozpolcuje lidi a společnost a vlastně se to čím dál tím víc prohlubuje, no. Přesně těma úplně zbytečnýma kauzama.
1: Všimnul si toho třeba lidovecký senátor Jiří Čunek, který natočil takové reakční video, kde řekl, cituji, že Česká republika má úplně jiné starosti než lesby a gay a tisíce nebo desítky různých sexuálních orientací. Teď už končím citaci. Zkrátka řekl, že by tam mělo být téma, které je blízké dětem v 19 letech. Ty se potkáváš s mladýma lidma, tak mě zajímá, co je to téma, který je právě blízký mladým teen dětem.
2: Myslím si, že primárně hledání sama sebe, takže myslím si, že je to dost podstatný téma a co dělá člověk v 19, jako snaží se zjistit, co tady na tom světě dělá a kým chce být a do toho patří i sexuální orientace.
3: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: SD Kit a jeho track Prague nás posouvá k 17:30 a taky k poslednímu Kulturistánu tohoto odpoledne.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: O divadle už dneska párkrát řeč byla, ale dovolte mi se o něm zmínit ještě jednou. V Olomouci totiž probíhá divadelní Flóra a bude probíhat ještě celý následující víkend. Tahle ta 10denní multižánrová akce hostí divadelníky a divadelnice z 9 zemí. A dneska se tam například bude hrát Zlaté město od 7:30, v níž se představí kompletní ansámbl divadla V dlouhé. No ale dá se tam vyrazit i za muzikou, protože už ve 22 hodin tam bude hrát Fakult koncert v Šapito a vstup je zdarma. Takže určitě navštivte divadelní Flóru, já jsem na tomhle festivalu párkrát byl, měl jsem tam i možnost hrát a musím říct, že atmosféra je tam skvělá a je tam k vidění spousta kvalitního divadla i kvalitních koncertů. No a pak tady mám ještě jednu festivalovou pozvánku a ta míří do Brna, konkrétně do parku Lužánky, kde probíhá Ponava Fest. A dnešní program třeba od 7:30 muzika Michaels and Friends, od 9:30 Čočka, v 9 hodin třeba italsko-francouzští Putan Club a pak třeba večer o 10:30 Nixies v brněnském parku Lužánky.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Casablanca.
1: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave.
4: Hey, little milkshake.

New Yorkští yes, 8 minut po půl šesté a před námi poslední novinka v playlistu. Britské elektronické duo Overmono, které tvoří bratři Tom a Ed Russellovi z Walesu, se vrací s novým singlem Lock Up a zároveň taky oznamují druhé studiové album Pure Devotion, které vyjde 7. srpna. Dvojice si v posledních letech vybudovala silnou pozici na současné klubové scéně. Velký ohlas sklidila hlavně jejich debutová deska Good Lies z roku 23. Novinka Lock Up tentokrát sází spíš na syrovou energii a fyzický tah. Track stojí na tvrdém rytmu, rozsekaných vokálech a intenzivní atmosféře, která vás při poslechu nepustí.

0: Pražská dívčí trojice Bibione nás přivedla do závěru pátečního On Airu. Zazní ještě zpěvačka, songwriterka Myla nebo M. Perlman aka Girl in Real Life. Pak už pomalu, ale jistě odbije 6. hodina a to znamená, že začne videoherní quest s Jardou, Šárkou a Lukášem. A tentokrát se bavili o hrách, které vlastně skoro vůbec neznám, takže tenhle díl si nenechám ujít. Konkrétně šlo o hororovou adventuru Directive 8020 a taky Mouse PI for Hire. V 19 hodin pak začne repríza Casablanky s Pavlem Sladkým a tam byla zase řeč o málo známých místech Albánie. No a pokud jste ještě neslyšeli nový podcast Rádia Wave Bedny, tak to máte možnost napravit už v 8 hodin. Bedny to je série rozhovorů se světovými osobnostmi, které mají co říct k nejdůležitějším tématům dneška. Tak tohle už je opravdu z pátečního On Airu všechno. Já se loučím a přeji vám krásný pátek, ať už doma nebo někde na koncertě a užijte si i nadcházející víkend. Čus.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Quest.
0: Quest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Šárko, stalo se nám někdy, že jsme tenhle ten quest začali tím, že Jarda jí na nuk?
3: Já myslím, že ne. A myslím si, že to je i poslední quest, který takhle začne.
2: Fakt, jo? No nevím. Mě to chutná tohleto.
3: No nevím, jestli našim posluchačům, posluchačkám tohleto chutná do oušek.
2: Bude jim to muset chutnat.
3: Mm-hmm.
2: Protože v tomto parném dni, do kterého já jsem si vzal flísovou bundu.
3: Já mám pocit, že jsi prožil úplně jiný den než já.
2: Je to dost pravděpodobný a jsem rád, že si neprožila ten den, co jsem prožil já, protože až si tenhle ten quest poslechnu třeba za 10 let, tak budu vědět, ano, tento den mám zvětšněný v tomhle tom questu.
3: Je to ten quest, kdy jsi jedl nanuk v questu.
2: Kéžby. Nanuk tady skutečně mám, pokud jste to nepoznali, to není žádná jako šaráda na vás, ale nemáme tady Lukáše a Lukáše nahrazuje, ne, nenahrazuje nanuk.
3: Já doufám, že ten nanuk nezačne mluvit.

0: na měsíci. Na měsíc jsme ho vyslali, aby dohrál Pragmatu.
1: To je pravda.
0: A on to skutečně udělal. A tady je jeho zážitek.
2: Jardo, Šárko, všichni, pardon, že jsem to do tohohle dílu nestihl osobně, ale musel jsem tentokrát finishnout, ne teda fight, ale tu Pragmatu, o které jsme mluvili minule. Což se mi teda povedlo, zaplať pámu, dokonce se mi povedlo dokončit ještě celou takovou jednu nepovinnou nadstavbu výzev a dohrát pak závěr znova s jedním drobným, ale důležitým rozdílem. No a můžu díky tomu místo přísežně doplnit, že mých 5 z 5, už teda jsem sakra zapomněl, co to bylo, ale dejme tomu tentokrát měsíčních kamenů, tak pořád platí, platí to zcela, platí to úplně a můžu Pragmatu s čistým svědomím znovu doporučit. A zároveň teď zase rychle vyrazit do maratonu, protože se blíží konec první sezóny a jak říká Mirek Donutil, pořád se něco děje.
0: Lukáš vám to pěkně pověděl, ale my se dneska nebudeme bavit o Pragmatě.
1: Ne.
0: My se budeme bavit o dvou úplně jiných hrách.
1: Ale jedna z nich se taky odehrává ve vesmíru.
0: Fakt?
1: No.
0: No výborně. Hmm. My jsme, když jsem se dozvěděl, co za hru si hrál tento týden, nebo uplynulý týden, tak já jsem se vlastně tak trochu pozastavil sám nad sebou, protože my jsme v questu ještě nestratili ani slovo, téměř, o Dark Pictures sérii.
1: To je antologie.
0: Přesně tak. Mm. Je to už hodně, hodně her, tuším tohle je 6. myslím.
1: Jak se to vezme, ono jsou tam nějaké spin-offy, zároveň to, že je to antologie, napovídá, že jsou tam nějaké povídky, potažmo kapitoly a má to nějaký soudržný rámec, ale tohle je každopádně start druhé série dokonce. Takže ano, je to docela trestuhodné, že už jsme si o ní nepovídali nikdy dřív.
0: Co to je? Mě by zajímalo, abychom to shrnuli úplně na začátek, co to vlastně je to Dark Pictures. Když se řekne Dark Pictures, tak v herním světě to něco znamená. Co to znamená?
1: No, tak je to pojem samozřejmě. Ne, je to teda antologie, hororová antologie od studia Supermassive Games, které se na herní mapu asi nejvíc zapsalo svým Until Dawn, už před 11 lety, to běží. No a vzhledem k tomu, že tehdy nastavili určitý ráz těch hororů, kde ale máš různý příběhové volby, jsou takový hodně filmový.
0: Tehdy se ještě říkal, že to může vykrádat něco od Telltale.
1: Ano, teď už je to spíš naopak, protože RIP Telltale. No ale oni se teda držejí celkem přísně toho hororového žánru, na rozdíl od Telltale, který si půjčovalo vše možné licence. Takže v tom se cítějí jistý v kramflecích a tím pádem The Dark Pictures je prostě série her přesně tohoto rázu, kde máte vždycky několik postav a snažíte se, aby přežili nebo nepřežili různý traumatizující události a pokaždý je to zasazený někam jinam. Tu první sérii vlastně jakoby ohraničovala, nebo jak to říct, tou první sérií provázela postava takového kurátora, který byl fakt přítomný ve všech těch dílech. V té dvojce je to trošku jinak, jedna, která jeho představitel bohužel zemřel, ale ten kurátor tam sice je, ale je jako zakomponovaný trošku jinak a vlastně musíš tu hru dohrát a odhalit docela hodně z jejich tajemství, aby se ti tam objevil.
0: V rámci toho, když vyšla Until Dawn před těma 11 lety, tak jedna z věcí, která mě zaujala při tom přemýšlení o tom, kdy se oznámilo vůbec první díl Dark Pictures a tak, takže to vlastně má být hra, kterou hrají s diváky. Tak trochu, protože jednak na tebe můžou koukat lidi v místnosti, ale můžou se i zapojit. Minimálně v těch prvních dílech to tak bylo. Nevím, zda dál, ale minimálně v začátku to bylo tak, že vlastně ten, kdo byl s tebou v místnosti, tak se mohl zapojit v podstatě přímo. A když to streamovala, tak si mohla zapojit nepřímo.
1: Dalo se hlasovat na dálku vlastně, protože oni tam ty módy multiplayerový byly různý, že existoval třeba režim, kde jste si měli prostě jenom posílat ovladač po místnosti, když vás hra upozornila, jo, teď se budou střídat postavy. Pak to bylo trošku promakanější, bohužel teda v té nejnovější hře, podle mě jsme pořád ještě neřekli, jak
0: ještě
1: se jmenuje.
0: Ještě chvilku si to ponecháme.
1: Dobře, tak v té nejnovější hře je ten multiplayer zase trošku zredukovaný, bych řekla, že můžete si opět teda rozdělit ty postavy a pak si posílat ovladač, když vás hra upozorní, že teď se máte prostřídat, ale už teda ten multiplayer není takový, co býval, ale já mám teda pocit blahé paměti, že tam ten lepší mulťák přibýval postupně a že nevylučuju, že se to stane i tady, že

0: to v nějakém z následujících pečů teprve přidělají.
1: Už jsme řekli, že to je hororová série. Předpokládám, že ten hororový styl, já jsem totiž nehrál ani jeden až do konce z těch dílů.
0: A hrál jsi některý z nich aspoň trošku?
1: Hrál jsem chviličku Man of Medan. Tak vlastně ten styl mi dost připomínal styl, co byl i v Until Dawn.
0: No on to je úplně ten stejný styl, oni se za to nestydí.
1: Ale zároveň dneska už mají úplně jinou konkurenci, která v podstatě neexistuje, protože zatímco tehdy, když vycházel Until Dawn a první epizody, tak ještě dojížděla ta éra těch interaktivních adventur od Telltale, na kterou naskakovali i jiní, nebyly to jenom Telltale tehdy, za všechny třeba můžeme říct D4, což byla launchová hra na Xbox One, tak ta vlastně jako si taky hodně půjčovala.
0: Ok, Jardo byl se jeden ze 4 lidí, co jí hráli.
1: Myslím, že z těch 4 lidí jsem byl třeba 3 lidi z těch 4. Ale existovaly prostě i jiné hry, než jenom hry od Telltale, i když těch bylo nejvíc. Co je vlastně dneska jako přirozeným nepřítelem Dark Pictures?
0: Já si myslím, že oni těch přirozených nepřátel moc nemají. Minimálně v tom hororovém žánru jsou pořád víceméně jediní, co se snaží o tenhle ten koncept. Vlastně Quantic Dream, který toho času dělal třeba Detroit, tak ten taky vlastně od té doby nic moc neudělal.
1: No, skoro nic neudělal.
0: Telltale se tak jako různě přetransformovali, údajně dělají druhou sérii Wolf Among Us, ale po té taky jako ani vidu, ani slechu. No a pak tu máme třeba Dispatch, což je studio Ad Hoc, což jsou takový pohrobci Telltale, ale to zase jako taky je úplně jiný žánr, protože to je prostě superhrdinská taková jakoby komiksovitá akce, která je podobná. Ono teda se sluší říct, že Supermassive si od posledního dílu do Dark Pictures dali docela dlouhou pauzu a že u Directive 8020, konečně říkám název té hry, se vydali vlastně trošku jinou cestou, než je ta jejich obvyklá, že je to mnohem míň interaktivní film, kde vybíráš z různých možností a mnohem víc je to jakoby stealthová adventura, kde se plížíš a aktivně jí hraješ.
1: Napadlo mě, když jsi zmínila ty jako konkurenty, tak mě tam napadlo zmínit ještě Expanse, ale to jsou skutečně jako jednotky, už dneska se dá říct, že jako to už to jako, není to jako žánr, který by vycházel jako 30krát za rok a prostě všichni si tam jako smočili.
0: A hlavně to fakt nejsou horory, no, že oni si našli ten svůj níž a toho se drží prostě od té doby.
1: Pojďme k té direktivě 80-20.
0: Ano.
1: Pojďme do vesmíru, protože ty už jsi zmínila, že to je hra, která se odehrává na měsíci?
0: Ne, neodehrává se na měsíci, odehrává se na palubě vesmírné lodi Cassiopeia, která je na cestě už poměrně dlouho k planetě Tau Ceti F, což by měla být planeta, která se podobá vlastnostmi Zemi a lidstvo se na ní vydává na průzkumnou misi, protože Země je zničená a tím pádem potřebují osídlit nějakou jinou planetu.
1: Kde je tam ten horor? Je to, nebo takhle, spíš jako já se neptám úplně na to, jak to skončí, jo? Jako spíš se ptám na to, jako jakým způsobem.
0: Je spousta způsobů, jak to může skončit.
1: Jasně, ale jako ptám se spíš na to, jestli to je ten horor jako slasher, což bylo Until Dawn, nebo jestli je to ten horor, který si domýšlíš, to znamená třeba něco jako Silent Hill, anebo jestli to je něco úplně jiného.
0: No, myslím si, že ten horor, kde si domýšlíš, tak to úplně není. Myslím si, že ty hlavní dva inspirační zdroje, který mají, tak je Vetřelec a pak je to Věc, protože je tam ten horor, kdy bohužel na palubě té lodi přistane taková mimozemská látka a ta začne jaksi posedat tu posádku, respektive lidskou posádku nahrazovat mimozemskou posádkou, která ale vypadá úplně stejně jako ty lidské předobrazy. A tím pádem ty si nikdy nemůžeš být jistý, s kým si povídáš. No, když ti někdo nahání a pátrá po tobě ve větracích šachtách, tak je to většinou dost jasný, že to asi nebude tvůj kamarád, ale v nějakých rozhovorech, kdy řešíš, jo, tohohle člověka teďka pustím dovnitř nebo ho jako odpoutám, tak je důležitý zjistit, jestli je to člověk ještě pořád.
1: A co, když si to tady Pepík bude pamatovat?
0: No Pepik si to bude pamatovat.
1: Ježišmarja. Ptám se samozřejmě i na to, jakým způsobem tam funguje ten efekt takzvaných motýlých křídel, protože to už zavedli v rámci Until Dawn, měli jsme už jako některou z těch jako variací, už třeba v tom zmiňovaném od Quantic Dreamu Heavy Rain. Jakým způsobem, protože předpokládám, že už to mají jako vychytaný takzvaně, protože už jako to dělají po několikátý a jako není to nic pro ně novýho, tak jakým způsobem se tě povedlo namotat na tu jejich příběhovou linii?
0: No minimálně na poprvé se jim to povedlo docela dobře, protože řekla bych, že tě to udrží v napětí až do konce, ať už tím, že si nikdy teda nejseš jistý, kolik tvojí posádky ještě lidských, jako i tím vlastně nějakým jakoby nadtajemstvím, že ne všechno se zdá, nebo všechno je tím, čím se to zdá býti. A je tam teda nový systém, který dřív nebejval, kdy si musel přehrávat ty jednotlivé kapitoly nebo si odehrát celou tu hru odznova, když to tady se můžeš vrátit do bodů těch klíčových rozhodnutí a odehrávat si to rovnou od toho momentu, že když se ti výsledek tvého bezprostředního rozhodnutí nelíbí, tak se můžeš vrátit buď o 5 minut, nebo třeba klidně o 3 kapitoly, protože si to chceš přehrát znova. A přijde mi, že se to větví docela dost, že některé postavy ti fakt můžou umřít relativně záhy. Všichni můžou přežít až do konce, teoreticky. A některé ty větve jsou fakt docela jiný, že pak jako v závislosti na tom, kdo v ten moment ještě žije, tak některé jiné postavy pak se můžou vydávat úplně jinýma cestama, takže řekla bych, že jako ty následky rozhodnutí tam jsou zohledněny docela solidně.
1: My jsme tady minulý týden měli Pragmatu. To bylo takový jako scívko. No. Nebylo to úplně sci-fi, ale bylo to vyloženě jako scívko, že tam byly jako nadpřirozené věci, některé, které prostě v našem světě asi úplně nejsme na ně zvyklí, anebo je třeba ani nemáme.
0: Jako 3D tiskárny ty máme.
1: No, jako, ale třeba nemáme jako vykutaný jako vnitřek v měsíce.
0: Zatím.
1: A
0: zatím. To nevíš.
1: No, to je pravda, nebyl jsem tam, to je pravda. Ale co je tady? Co je vlastně to... jakoby to ten základ, jestli to je teda sci-fi, jako to hard sci-fi, to znamená, nejsou tam, předpokládám, jako když tam máš jako sliz vesmíru, tak jako tam bude něco nadpřirozeného.
0: Je to sliz vesmíru, který na sebe dokáže brát lidskou podobu, potom co ty lidi teda vykotlá trošku, no.
1: Ale kdy se to odehrál, v jakým časovém období, jako co je ten, jako, jaký je letopočet?
0: To nevím, nějaká taková blízká budoucnost.
1: Blízká budoucnost.
0: Jakoby lidi už lítají do vesmíru. Na začátku je většina posádky v kryospánku a dohlížejí na ně jenom 2 spánkoví technici, že se tam letělo asi 4 roky, takže řekla bych, že nějaký jako nadsvětelný cestování asi ještě ne, ale jako je to prostě nějaká neurčitá, relativně blízká budoucnost.
1: Je to podsvětelný cestování a pozor, pod světlem bývá tma.
0: No to a ve vesmíru tě nikdo neuslyší křičet ani svítit, Jardo.
1: Jak bys to ohodnotila v kontextu celé té série? Jako je tohle jeden z těch lepších dílů, nebo to je ten z dílů, který jako rozhodně vyšel?
0: Za mě je to jeden z těch lepších dílů, ale já zase teda o těch předchozích nesmýšlím až tak pozitivně. Mě nejvíc vlastně o nich bavilo Until Dawn a The Quarry, což jsou hry, které vlastně do té série nespadají. A jinak, když jsem zkoušela různé epizody, tak jsem z toho nikdy moc odvařená nebyla. Přijde mi, že teda tady trošku míň jedou podle nějaký šablony, že jsou trošku originálnější a vlastně to výsledný rozhřešení je trošku originálnější. Byť teda fakt jako se inspirují věcí a Vetřelcem ve velkým a že jako i ten způsob, jak pracují s hororem, tak dost vychází z těch dvou zdrojů. Na druhé straně mě vlastně trošku mrzelo, že je to víc hra a míň interaktivní film, protože...
1: Zvedám výrazně obočí.
0: No ano, protože je tam plížení, který je teda solidní, ale jako není až tak super udělaný, aby utáhlo celou tu hru. A zvlášť v druhé polovině se plíží pak fakt hodně. A... přiznám se k tomu, že některé postavy jsem obětovala čistě z toho úhlu pohledu, že už se mi moc nechtělo plížit a chtěla jsem to mít dřív za sebou. No.
1: To, co je na sérii Dark Pictures, a bylo to i poznat i v tom zmiňovaném Until Dawn, je technická stránka. Na to, co jsme si vždycky stěžovali u her u Telltale, že jsou dělaný podle jedné šablony a vypadá to všechno stejně a prostě jenom tak vždycky jako o jedno procentíčko zvednou jako grafickou kvalitu, ale moc to tam jako poznat není, tak u těchto těch her ty s tím nemají problém, ty prostě vypadají dobře všechny.
0: No Jardo, já pro tebe mám špatnou zprávu, protože jakoby v celé té antologii hraje asi tak 20 herců, který používají pořád dokola, takže s výjimkou jedné nový postavy už si tváře své posádky někdy viděl, pokud si hrál jiné hry ze série The Dark Pictures.
1: Na druhou stranu je to ta série, to znamená, že jako nějaký spojovací deštník tam jakoby
0: no,
1: může být
0: nevím.
1: Asi podě... Já chápu, kam míří samozřejmě.
0: Já nevím, jestli to musí být prostě furt těch stejných 20 ksichtů pořád dokola, ještě s tím, že mi přijde, že jakoby oskenovali všichni najednou a už je to třeba 8 let, dejme tomu. A zatímco třeba po straně prostředí mi přijde, že se tak nějak konstantně zlepšou, ta vesmírná loď vypadá hezky, tak naopak ty naskenovaný obličeje už jim stihly vlastně zestárnout. A třeba mimika obličejů už není úplně z těch nejlepších. Plus teda to, že herce a herečky hrají na různých úrovních, což mě samotnou až překvapilo, že jako ta úroveň hereckých kvalit je tak rozkolísaná, protože některé scény jsou fakt emotivní a pak prostě v další scéně máš pocit, že ten člověk jako to čte někde z papíru a jako vlastně ani nehraje, jenom jako trénuje.
1: Ty opakující se obličeje asi lze omluvit třeba tím, že jednak je to jednodušší, za druhý ve chvíli, kdy to jako třeba streamuješ, nebo jako seš jako člověk, který to ukazuje světu, tak řekne, je Pepík, ten byl minulé, tenhle ten byl minulé.
0: No, ano, jenže všichni Pepíci už byli minulé, no. Což jako mě to taky asi vyloženě neuráží, jenom přijde, že už jako by teda mohli naskenovat nějaký lidi.
1: Do druhé série to mohli udělat.
0: Přijde mi fajn, že vlastně se teda bere, že je to nějaký sdílený svět a že jako to The Dark Pictures zastřešuje spoustu různých hororových příběhů, které evidentně se odehrávají v městečku 30 lidí.
1: Je to takový ten vraždy v Midsummeru, že pořád...
0: Ano, že tenhle ten pán už umřel minule, ale no, tak
1: tak ne, no, dobrý. Jakým způsobem tohleto může, jak dlouho to ještě může fungovat? Tohleto, jako seš už přejedená, nebo začínáš být přejedená tohohle toho?
0: Já jsem byla přejedená, když končila ta první série, teď vlastně mi to přišlo asi ne úplně fresh, ale dlouho tady nic takového nebylo. Že vlastně, jak jsme se bavili na začátku o tom, že moc nemají žádnou konkurenci, tak to pořád platí. A tím pádem já si jako jednou za pár let klidně dám další kapitolu. To asi není nic proti ničemu. Já jsem tyhle ty příběhové hry s hromadou rozhodnutím já vždycky ráda, takže mě to neva.
1: To je prima, že ti to neva, protože no. Já mám rád tyhle ty série, u kterých jako se asi dostatek kusů prodá vždycky, aby jako mohl být další díl, protože to znamená, že má to nějaký publikum a že to publikum jako je lačno po dalším jako nějakým dobrodružství.
0: Ono je to takový vděčný, zvlášť na ty multiplayerové noci, že je to podle mě jedna z těch her, která je možná lepší, když ji nehraješ sám, ale když jako se jako parta smějete tomu, že haha, ten blbeček prostě se tady nechá zabít, a nebo zbav se ho co nejdřív, že na to je to fajn, sama bych to taky asi tolik nehrála.
1: U tohohle toho typu her je asi dost podstatná to, jestli tomu rozumíš, jak moc jako silná seš v angličtině, protože nevím, jestli právě jako je tady potřeba, jako je být jako zdatný v tomhletom cizím jazyce.
0: No, jako nemá to český titulky, ale zároveň ta angličtina není tak komplikovaná, si myslím.
1: Hej, je za tebou.
0: No, ano, že to ten styl hororu, který je velmi srozumitelný a moc nejde o obsah těch věd, jako spíše o formu.
1: Ježišmarja. No dobře. Directive 8020. Ještě se zastavím na chviličku u toho názvu. Je ten název jako objasněn v té hře?
0: Ano.
1: Dobře, tak jo.
0: Tak jo.
1: Tak to jsem se zastavil na chviličku skutečně. Kolik bys dala v rámci série a kolik bys dala v rámci celkového, jako celkové herní produkce na světě?
0: Aha.
1: Pochopitelně jako vymyslím nějakou zajímavou bodovou stupnici v rámci série. Je to kolik pokračování s neurčitou číslovkou a s hlavním záporákem, který se neustále zvedá a zvedá a zvedá, bys dala. A kolik v rámci té druhé stupnice bys dala ozubených kol?
0: Ozubených kol?
1: Nic lepšího mě nenapadlo.
0: Nevím, prostě nevím, jestli narážíš, to nevadí.
1: Už jsme těch stupnic vymysleli tolik,
0: dobře,
1: že už nevím.
0: Hele, tak v rámci série tady temných obrázků bych vlastně asi dala ty 4 falešný jardy z 5.
1: Mm-hmm.
0: V rámci celkové herní produkce to budou spíš 3 falešní Nostromové.
1: Dobře. No, tak to bychom měli za sebou recenzi Nostromo. Directive 8020 a pojďme na něco, ale úplně jiného.
0: Mm-hmm.
2: Quest. Na rádiu Wave.
1: Já jsem tady před relativně krátkou dobou sliboval, že se pustím do hry, která se jmenuje Mouse PI for Hire.
0: Mm-hmm.
1: A taky jsem se do ní pustil.
0: Já jsem doufal, že řekneš, že si tento slib nedodržel.
1: To ne, to já dodržuju sliby zase.
0: No to nevím.
1: No to jo. Slibuju.
0: Na psí uši.
1: Ale pustil jsem se do ní skutečně.
0: na myší svědomí? Nic.
1: Kdybychom tady měli Lukáše, tak on by nás určitě doplnil nějakými dalšími kreslenými hrami, protože ta hra skutečně připomíná Disneyovky z těch ale 30. a 40. let minulého století. Ne?
0: Takže černobílá.
1: No
0: tak to by Lukáš vzpomínal na svoji černobílou televizi, nebo teda na svůj černobílý monitor, protože neměl grafickou kartu.
1: Právě.
0: Neměl
1: On toho neměl hodně.
0: On nic neměl.
1: Nic neměl prostě, ale měl ten spray, který mu to přebarvil na barvedlo. Tahle ta hra skutečně je černobílá. Jsou tam prvky, které
0: jsou... A nemáš
1: jsou...
0: jenom černobílý monitor? Ne.
1: Nemám. Ale měl jsem a už chtěl bych ho zpátky, chudák. Tahle ta hra skutečně černobílá. Jsou tam prvky, které jsou jako vystřižené z Disneyovek.
0: Mm-hmm.
1: Opakuji, z Disneyovek něco jako Cuphead, řekněme. V tom stylu...
0: Cuphead
1: jako,
0: není Disneyovka.
1: No, není to Disneyovka, ale přirovnávalo se to k studiu Fleischer třeba a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: Tak tohle je něco podobného, ale celé se to odehrává ve 3D světě, který nevypadá jako z Disneyovek. To znamená, že to jsou jako... Je to samozřejmě, ten název už uvozuje, jako že to má být noárový příběh, nějakého soukromého očka, nějaký Dick Tracy nebo někdo takovej, nebo Phil Marlowe, ale v tom myším.
0: Myší Marlowe.
1: A... celý ten svět je 3D a lehce si myslím, hnedka na začátku to řeknu, že ta černobílost a ty Disneyho prvky, když to jako velké uvozovky dělám, tak mají zakrývat to, že ten svět vlastně moc zajímavý není. Že bohužel jako se nepovedlo úplně přetavit to, ty úžasné obrázky a ty úžasné jako trailery do zábavné hratelnosti. Že vlastně jako velmi rychle to vyprchá z člověka ten to nadšení, že vůbec kouká, na co kouká.
0: A vždyť je to takový klasický boomer shooter, ne?
1: On to není úplně klasický boomer shooter, je to něco na stylu třeba Bioshocku děláno, jo, že tam jakoby postupně odkrýváš nějaký příběh, odkrýváš nějaký jako vylepšování zbraní, můžeš tam chodit do obchodu, kde si kupuješ jako různé jako vylepšení pro tu svoji postavu. Není tam jenom jako chození po těch úrovních, je tam i nějaké město, do kterého můžeš jako vejít jako a nestřílet tam třeba.
0: Jo, takže je to málo boomer shooter.
1: No vůbec to není boomer shooter právě. Je to skutečně jako úplně na druhé straně této stupnice. Ne úplně možná, ale OK. Chápu, kam tím míříš. Mouse PI for Hire doprovázela takový jako velký těšení z mý strany. Já jsem se fakt těšil, že to bude dobrý. Jenže bohužel ta hra je příliš dlouhá na to, aby jako dovedla držet to nadšení na stejně konstantní vysoké notě. A za druhé, velmi pozvolným tempem tě jako táhne dopředu a vlastně tě jako dost pouští, aniž bys jako chtěla. Chtěla bys tam jako nějaké zajímavé momenty, chtěla bys tam zajímavé situace, chtěla bys tam zajímavé třeba jenom vizuální nějaký pastvu pro oči, jo? Protože přece jenom je to hezký, kouká se na to pěkně.
0: No, je to černobílý. Já mám ráda víc barev.
1: Máš barvičky radši. Mm. Já si nezadám ani černobílou paletou, ale tadyhle prostě autoři zatáhli trochu za ruční brzdu. Podle mě neměli moc čím to naplnit, tak to naplnili jako... A tady ta úroveň bude mít 17 místností a tady v té úrovni to bude ještě jednou a ještě jednou to budeš dělat a ještě jednou to budeš dělat a pak teprve můžeš dál. A vlastně tím jako totálně pohřbili jakýkoliv jako chuť vlastně hrát dál. Já jsem jako v polovině prostě přestal a už jsem neměl vůbec chuť hrát dál. Bohužel.
0: A co by to mělo mít, Jarno, aby se ti to udrželo?
1: No, jednak třeba nějaké hrátky s barvou by neškodily.
0: Ale tak nedělej z toho sensity, to je zase jiný žánr.
1: Ne, strašně nám chybí nějaký prvek překvapení. Už je prostě strašně spolehli na to, že všem bude stačit, že to prostě vypadá jako, jsou tam prvky jako z Disneyovek, že to je černobílé a že vlastně, když se na to podívá člověk, který vůbec neví, o co jde, tak si řekne, je to super, to potřebuju. A když to jako udělá tenhle ten akt, že to potřebuje a nakoupí teda, nebo jako nějakým způsobem si to obstará, tak vlastně zjistí, že to zas tak dobrý není. Že vlastně ten
0: to, že je to jednotrikový poník.
1: Ano, že to je skutečně jednotrikový poník. Jehož trikem je, že to opravdu moc hezky vypadá. Jsou tam jako prýma nápady v rámci třeba jako, jak bývají u stříleček, takový ty, tady smáš počet nábojů, tady máš zdraví, tadyhle smáš ještě třeba nějaký další informace. A tyhle ty všechny informace jsou moc pěkně animované, jako v tom Disneyho stylu. Ale furt jsou stejný. Jako když se na ní podíváš první vteřinu, tak v 10. hodině jsou furt stejný.
0: Tak si musíš přebít, nebo
1: no, ano, braně, ne? Ano, a když třeba přebíjíš, tak ty animace přebití jsou moc hezký. Jako jsou tam, když ty věci v té hře vidíš poprvé, tak si řekneš, to je super. Ale pak je vidíš po 10., postý, po 150. a pak už to tak super není. Už jako vlastně to, čím je ta hra zajímavá, už jako pominulo a už to tam není. Už tam není jako další vrstva toho objevování, co bys vlastně si řekla, tak na co se budu těšit, až budu mít nějakou novou zbraň, uvidím, jak nabíjí. Ano, a uvidím ji poprvé a pak ji uvidím vždycky stejně, jak nabíjí.
0: Takže ta hratelnost prostě je jednotvárná.
1: Jednotvárný, hodně to je jednotvárný. Moc mě to mrzelo, teda musím říct, protože já jsem měl vysloveně chuť na takovouhle hru a zároveň ten grafický kabát, jakkoliv tohleto spojení nemám rád, tak prostě ten grafický znázornění a stvárnění je fakt...
0: Co to třeba myši v kabátě?
1: No, kdyby jenom. Je moc hezký, ale nevystačí to prostě na celou hru. Měla to být dvouhodinová záležitost, měla to být prostě jako jednoduchá, možná i levnější třeba jakoby věc, kterou dohraješ jako jedním dechem a nestihne se ti to omrzet.
0: Takže ani ten příběh tě u toho třeba neudržel.
1: Ten příběh je totálně schematický. Tam jakoby není moc co jako objevovat tom příběhu. Je to prostě noárový příběh, ve kterém
0: detektivování, Jardo.
1: No, to detektivování tam probíhá velmi podobným stylem jako třeba v tom BioShocku, když se detektivovala. To znamená, přijdeš v nějaký svítící věci a klikneš na to použít jako. Takže to je celý detektivování. Tam jako není, že provádíš detektivní práci. Tam bohužel jako se nedostavuje.
0: Tak to je smutný myší příběh.
1: Bohužel. Je tam hodně vedlejších úkolů, jakože opravdu jako v rámci toho, že přijdeš někam, nabereš si ten hlavní úkol, tak si k tomu můžeš nabrat ještě spoustu vedlejších, který plníš, ale to plnění je, že přijdeš třeba k nějakým třem ciferníkům a rozbiješ. A to je jako splněný vedlejší úkol. Takže to jako není nic, co by jako ta hra měla se tím vyzdvihovat. Ale fakt jsem doufal, že to prostě bude jako údernější, že to bude jako něco, co taková herní jednohubka. A tady to je prostě rozleklá, taková ta věc, kdy jíš ten čtvrtý kousek toho dortu a už jako seš přejezená, už jako nechceš a ty musíš, protože přece jenom jako co jinýho, tak musíš
0: a
1: to dohrát.
0: A nikdo nepřišel na tvůj oslavu narozenin a ty teď jíš svůj dort celý sám.
1: No, právě, no. Takže takový to je. Mrzí mě to, fakt musím to zopakovat, že mi to mrzí, protože jsem se na tu hru velmi těšil a nedopadlo to, bohužel. Takže pokud jste se taky těšili, pokud jste taky v tomhletom jako táboře jako já, že jste jako viděli někde nějaký obrázek a před, no už to strašně dlouho je ta hra ve vývoji, když jste viděli jako třeba ten první trailer, tak jste si řekli, ty bláho, tak to bude super. Což třeba si i spousta lidí řekla u toho zmiňovaného Cupheadu, že přece to bude super, když to takhle super vypadá. Tak pak třeba zjistili, že narazili na nějakou křivku obtížnosti, nebo naopak narazili na něco, co jako vlastně nebylo v jejich mechanických silách to dát. Ale tady u toho je ten problém úplně jiný. Tohle se hraje jako úplně standardně, je to střílečka, FPSko. není tam problém v tom, že tím, že to je černobílý, tak třeba nemáte takový ten návodný pocit, tudy bych měl jít dál, protože tudy mě autoři nabádají, že tam jako je třeba, já nevím.
0: Nejsou tam žlutý fleky na stěnách?
1: Nejsou, ale jsou tam jako, samozřejmě, když je tam světlo, tak je tam bílo, že jo? Takže tam jako víš, že máš jít, ale...
0: Za světlem. Jdi za světlem, Jardo.
1: Já jsem šel za světlem a našel jsem tam velký kopec nudy. Bohužel.
0: A chceš hodnotit? Mám ti vymyslet nějakou myší škálu?
1: Já nevím. Já myslím, že tím, že jsem to dohrál do půlky, tak je řečeno vše a že jako nechci vlastně dávat to hodnocení, protože jako kdybych měl k té hře vřelejší vztah, tak ji dohraju do konce a řeknu, tak nebylo to tak dobrý, je to třeba průměrný nebo i lehce podprůměrný, ale vlastně tady tímhle tím, že jsem to opustil, jakože jsem prostě, nemám vůbec teďko chuť hrát dál.
0: No to je úplně nejpřísnější verdikt, tak co nad tím můžeš
1: právě, no,
0: vytknout. Právě. Jardo.
1: No, zamyslím se nad sebou, ne. Zamyslej se oni nad sebou.
0: Ať oni se zamyslej.
1: A ať udělají soukromé očko, myšočko For Hire 2 a tam udělaj to kratší. A lepší.
0: Barvy? No. Aspoň jednu barvu navíc.
1: To by nebylo špatný, no.
0: 60 stínů šedi.
1: Cokoliv nadnáší tvoji loď. Myslím si, že tohle je všechno z tohoto questu, co jsme vám chtěli předat. Já jsem možná ještě, jako v hlavě mi samozřejmě lítaly různý hry, které jako by se daly přirovnat k Mouse PI for Hire, jako je třeba 13.
0: Myslíš, že taková ta hra s nejhorším remakem všech dob?
1: Myslím si, že ta trpí třeba velmi podobným problémem. Jo? Že vlastně ten styl toho znázornění komiksovej, cel-shadovej, i když to není úplně cel-shade, ale je to jako v tom tím směrem, takže vlastně se strašně rychle okouká a vlastně bez tohohle toho, kdyby si jenom tohleto odstranila, tak je to velmi průměrná střílečka. A tím, že to tam máš, tak to jako zaujme, ale vlastně co dál. Tak Mouse PI for Hire, velmi podobný případ, bohužel. Asi nejlepší hra, která vlastně nabízí kreslený zážitek v rámci videoher, tak já bych se nebal zabrousit do minulosti. Do roku 1996.
0: Já jsem se úplně zalkla teďka. Jak to, že jsi neřekl?
1: No, neřekl, protože to vyšlo o rok dřív.
0: 6-7.
1: A možná by Lukáš dneska zmínil taky, je to hra Toonstruck, což je adventura, strašně stará, dneska jde poměrně, ale snadno sehnat, protože jako se kolem ní vytvořila taková jako kultovní komunita. Dokonce i jako tu stařičkou verzi můžete sehnat jako naprosto legálně a oficiálně. A je to kombinace vlastně kresleného filmu, do kterého spadne skutečný člověk. A je to velmi vtipná záležitost, vtipných her není nikdy dost. A Šárka se teď pravděpodobně dívá na to, jak vypadá ta hra a jak se jí líbí.
0: Mě to hrozně připomíná Diktáty z Piráty.
1: To jsem nečekal. To jsem skutečně nečekal. Jestli jste to čekali vy, tak nám napište quest@lozas.cz. A vzhledem k tomu, že my, když dneska natáčíme, tak je ještě jedna, no už jenom dvě epizody nám zbývají do živáku, ale ne do toho v Troji, ale do živáku v Plzni, na Kokonu. Byli jsme tam loni, objevíme se tam i letos. Akorát bez Šárky.
0: Já ne.
1: Ale to bude teda peklo, až se tam objevíme my
0: no,
1: dva
0: to bude
1: s Lukášem.
0: Peklo.
1: Jestli tam teda ten Lukáš přijede, jestli tam nepřijedu jenom já, to jemu udělám takový peklo, že to ještě neviděl. Teda.
0: Ale ty si to krásně zaimprovizuješ.
1: No to je možný.
0: Sám pan pekelný.
1: To je možný. Ale ano, téma je peklo.
0: Ano, to je osobní peklo, je improvizovaný solo díl questu.
1: Ježíš, ale to napište, quest zavináčil, ne, nepište, tohle to nepište. Ale ne, já i Lukáš tam budem, jestli tam budete vy, to nevím, ale my tam budeme.
0: Zkuste tam bejt.
1: A,
0: místo mě.
1: Za dva týdny 6.6. pro toto skvělé datum.
0: Pekelné datum.
1: 6.6. se dozvíte, jak se to s tím vlastně peklem má v rámci mě i Lukáše. Co je naše osobní herní peklo. Dokonce to bude doprovázeno i prezentací. Takže budete něco vidět i na obrovském projektoru, který bude za námi.
0: Obrazová příloha. To podle mě bude Lukáš a záběry z Lord of the Rings online, kde kolem něj někdo pořád jenom skáče, protože on to nesnáší v MMOčkách.
1: No, třeba to bude zrovna jeho osobní peklo.
0: Doufám, že tohle ten typ mi vyjde.
1: Uvidíme. Ještě jednou 6.6. v Plzni. Je to, teď mi vypadlo jméno toho prostoru, ale je to takový ten jediný prostor v Plzni, kam já jsem jako kdy zavítal. Takže...
0: Je to tam, kde to bylo loni.
1: Kokon, najdete si ano. Festival Kokon, tam to najdete.
0: Psanus C.
1: Cocon. No a je to C, ne?
0: Jo, je.
1: No, tak vidíš, nemáš na to co říct. Přijďte tam za náma, my se tam určitě budeme vyskytovat i před, i po. Spíš před teda než po, protože mi Lukáš tam plánuje jet úplně jako na otevření, že on tam i moderuje.
0: Aha.
1: A já jsem řekl, tak já tě v tom nenechám a pojedu tam s ním. Takže před si nás někde odchyťte a řekněte nám, je, vy to děláte, ale dobře. A to je škoda, že nepřijela Šárka.
0: Tak jo.
1: Nebo to je super, že nepřijela Šárka. To je peklo, co?
0: Konečně vám můžou říkat čau kluci.
1: Doufám, že bude stejný vedro jako loni, aby to byla pořádná výheň. Loni jsme se tam málem udusili.
0: To je vlastně pravda, no. Už se mi to začíná vybavovat, že i ta cesta autem byla taková upocená. Ale pak jsme se stavili cestou zpátky na skvělých burgerech.
1: Hmm? Tak třeba se stavíme znova, ale ty tam nebudeš.
0: Já tam nepůjdu. Tak se stavte.
1: Tak se, my se stavíme a jestli se stavíte vy, to je mi jedno.
0: Je tohle zakončení tvoje osobní peklo?
1: Já už nebudu natahovat tento díl o další zbytečná slova, prostě jenom řeknu čau.
0: Čau.
2: Quest. Od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
3: Casablanca.
5: Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Adam Blažej je můj dnešní host. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Společně se budeme bavit o Albánii a jenom o Albánii dneska, nebo nevím, jestli nám to někde neuhne za hranice, ale Albánie je naše dnešní hlavní téma. Adam Blažej má zároveň web a sociální sítě Neznámá Albánie, kde mě některé jeho posty právě zaujaly a chtěl bych se bavit o těch míň známých stránkách téhle země, kterou má hodně dobře prozkoumanou. Kdy jste byl v Albánii úplně poprvý?
6: No, to je někdy 15 let zpátky třeba. Odhadem, teďka už to taky přesně nevím, 2010 zhruba to bude, tak nějak. Mm-hmm.

0: limitujou. A na jihu je prostě, na jihu Albánie je míň jako lepší většinou počasí, takže jsme se tam nějak jako motali. Ještě za mnou přiletěl kamarád, takže jezdili jsme chvilku autem, chvilku jsem tam chodil pěšky. Taková moje klasika.
1: Takže máte vyzkoušené, jak jako do Albánie letět, tak jet po zemi, tak si na místě třeba půjčovat auto nebo i kolo třeba na Albánii na kole?
0: Na kole jsem v Albánii nikdy nebyl. Myslím, že to tam samozřejmě je. Lidi tam si berou kola, jsou tam i půjčovny, ale ještě to nemám vyzkoušený. Je to něco, že moc vlastně na kole nejezdím ani v Čechách, takže tohle vlastně jsem zatím nevyzkoušel. No.
1: Albánie měla dlouho po rozpadu východního bloku takovou nejistou pověst, nebo nevím, jestli se dá říct jako konfliktní, nebo takovou ušpiněnou pověst, která se v posledních letech už asi zbavila a jezdí tam mnohem víc lidí, je pro ně asi taky připravená jako výrazně větší infrastruktura, ale pořád je tam hodně neznámých a neobjevených míst?
0: Je to tak. Ta řekněme, špatná pověst se té Albánie drží zuby nechty a musím říct, že dostávám spoustu dotazů od čtenářů o cestování po Albánii a tak třeba každý druhý se týká bezpečnosti. A zcela pochopitelně, já to jako nemám někomu za zlý, ale ta situace se změnila dramaticky k lepšímu, pokud je o nějakou jako cestovatelskou bezpečnost a ta kriminalita jako vůči turistům je tam jako opravdu nízká, řekl bych, že je nižší než třeba jako v jiných zemích jižní Evropy, Španělsko, Itálie. Samozřejmě jsou nějaké jako případy historické, které jako prošla českými médii a která samozřejmě jako ta Albánie nepomohla, ale myslím si, že kdo se tam kdy podíval, tak jako ví, že vlastně tam jako bezpečno na ulicích, ve městech, v horách a že to je vlastně země, kam se jako může vypravit klidně rodina s dětma, ženy cestovatelky, že tam jako nehrozí nějaké jako nebezpečí jako větší než jinde v Evropě.
1: Máte nějaký region, nějakou část Albánie, co máte obzvlášť rád? Jako, že byste řekl při té různorodosti, hory, moře, jako různé kultury, že nějaký region je něco, co vás prostě vždycky potěší?
0: Já na to nedokážu odpovědět, protože prostě ta Albánie je tak různorodá, že prostě všude narážím na krásná místa, ať už na severu, kde jsou ty jako ty nejdramatičtější, nejhezčí hory, tak i na jihu, kde jsou prostě, kde je to zase kulturně hrozně moc zajímavý, tak já za to nedokážu odpovědět. Já prostě většinou to dělám tak, že když tam jedu a mám třeba týden času, tak si vyberu prostě okruh buď severem, anebo jihem. A nedokážu říct, co je lepší. Prostě se mi líbí i prostě všude. Samozřejmě, pokud jsou místa, kterým se vyhejbám, a to je třeba ta jako velká aglomerace kolem Tirany, kde to jako jsou jako velká ekologická zátěž, tak tam většinou jako tím autem profrčím a jedu někam prostě, kde někam do přírody.
1: A Tirana samotná?
0: To je těžký. Já asi Tiranu mám docela rád. To město se strašně rychle mění. Je to prostě neuvěřitelně dynamický, když to srovnáme tady s Prahou, kde se jako kromě tančícího domu za 30 let nic nepostavilo pořádně, tak tam prostě žasnu nad tím, jako co je vlastně vůbec možný, jo? Že se prostě kolem centrálního náměstí rostou jako mrakodrapy, naprosto tam jako vlastně zničili třeba jako urbanistickou koncepci, jako se kterou to město vzniklo. Nemůžu říct, že to je prostě k lepšímu, ale je to prostě zajímavý, jako to sledovat, tu dynamiku je prostě zajímavý pozorovat, no.
1: To zní trošku jako popis nějakého divokého kapitalismu teďka.
0: Je to tak? Je to prostě divoký kapitalismus, no.
1: Uh-huh.
0: Je to tak.
1: No a třeba z těch ohledů jako kulturních nebo gastronomických je Tirana to skutečné centrum pro Albánii, anebo se to hledá spíš najít rozeseta někde jinde po té zemi?
0: Tak samozřejmě v Tiraně jsou restaurace jako ze všech regionů, protože prostě Tirana je magnet jako pro všechny obyvatele, se strašně rychle roste a prostě ze všech regionů se do ní stěhují lidi. Takže prostě když jde člověk po centru, tak jako přesně vidí, odkaď ty lidi co provozují tu restauraci, jsou, protože

0: že to často mají třeba prostě v názvu, takže tam člověk opravdu ochutná jako z celý země kuchyni. No já jako vlastně nejvíc jídlo užiju spíš na tom jihu, kde to má jakoby, je to přiléhá, jako kdy ty regiony přiléhají k Řecku a prostě tam mě to asi chutná nejvíc. No.
1: Že tam je ten vliv řecké kuchyně nebo musaky nebo nevím co?
0: Je přesně tak, ale albánská kuchyně je obecně jako velká prostě směska. Je to prostě, bere si, je to středomorská kuchyně, je to ta balkánská kuchyně, taky ty grilovaný masa, jehněčí a to je třeba
1: k tomu, něco, k tomu miska jogurtu nebo něco takového?
0: No, burky a burek s jogurtem prostě, jo. Je to prostě, teď tam prostě na každém rohu je teďka pizzerie, protože jako vliv Itálie jako kulturní je v Albánii obrovský, takže prostě všude jsou pizzy a jako špagety. Ale tak je to jako zajímavý pozorovat, jak se to tam prostě v té Albánii jakoby takhle kulturně mele. No.
1: Co to je a kde to je Prespanské jezero?
0: Prespanské jezero je na jihovýchodě Albánie a je to vlastně jedno z největších jezer na Balkáně. Jasně, jako zajímavé tím, že tím jezerem prochází, nebo je, tam leží trojmezí mezi Řeckem, Makedonií a Albánií. A je to takový hodně jako zapadlý chudý kout Albánie, kde jako je to přírodně nádherný a vždycky se tam rád vracím.
1: A jak to tam teda vypadá z hlediska té krajiny přírody?
0: Je to vlastně jezero, které je jako obrovské, to má, jestli to má třeba 20 kilometrů, může mít jako na šířku. No a v okolo jsou hory přes 2000. Pěkné vesničky a kulturně to je zajímavý tím ta albánská část, že tam žijou Makedonci, jako etničtí, nebo Makedonci. Někdo jim říká Bulhaři, protože tam je tak jako i politický spor, že Bulhaři jim rozdávají pasy a pak ty lidi můžou cestovat už do Evropské unie bez jakýchkoliv jako restrikcí.
1: Proto se taky Makedonie jmenuje Severní Makedonie, protože Bulharsko tvrdí, že Makedonie je vlastně v Bulharsku nebo tak něco. Ne?
0: To je spíš jiný spor, který vede Makedonie a to bylo jako s Řeckem.
1: Jo.
0: Takže vlastně to jako teď s Bulharama vedou jiný spor.
1: Z mnoha sporů, které na Balkánu jsou nebo přesně historicky tak, byly, si můžeme tak vybrat.
0: Ale to Severní Makedonie je vlastně jako byl výsledek nějaké jako dohody s Řeckem.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský podcast Radia Wave a dneska se bavíme o Albánii. Když vyrážíte někam do hor, co si berete za jídlo? Když jste jenom na týden nebo na 14 dní třeba v Albánii, tak si jako přivezete instanty z Česka a ty máte v horách. A nebo v poslední vesničce se zastavíte na nákup, naberete, co nabízejí místní a z toho potom fungujete.
1: Na treky já jsem si vždycky bral jsem si kupoval místní jídlo a já jsem taky hodně nenáročný, jo, že si prostě vezmu chleba a něco k tomu a já vlastně jako jsem dělal treky několika dní, kdy jsem prostě neměl vařit a pil jsem vodu, neměl jsem ráno prostě svůj oblíbený čaj, ale nějak jsem se přesto přinesl a prostě když to šlo, sešel jsem někam do vesnice, tak jsem si dal něco prostě jako místního. Ale jinak prostě jsem o chlebu, něco k tomu a nějakých sušenkách. Není to nic extra.
0: Tak to je docela asketický.
1: Ale pak si to samozřejmě vynahradím někde dole.
0: A Albánie to je víc kafe než čaj, ne? Mezi místními.
1: Je to tak, nicméně je tam taková specialita v Albánii, že jako všude v Albánii je rozšířený takzvaný horský čaj a to je jako bylinka, která roste od nějakých třeba 1500 vejš a sbírají prostě pastýři, co tam prostě pasou ovce a suší se to a dělá se z toho čajový nálev a je to taky lahodný, já se to vždycky vozím domů prostě po kvantech a to vlastně mají úplně všude. A takže jako když se člověk dá čaj, tak vlastně se primárně myslí ten horský čaj.
0: Jo. No. To je takové dlouhé stéblo takové a na tom jsou navěšené takové vlastně kuličky nebo květy nebo co
1: no,
0: to je.
1: No, no.
0: A to se potom jako nadrolí nebo nasáčkuje i a to máte rád teda?
1: Jo, to prostě nějak jsem se na to jako navyknul a je to jako já vlastně bylinky moc nemusím, ale tohle je lahodný, není to moc hořký, jako prostě nějaká šalvě a takový věci, která mimochodem teda v Albánii se sbírá nebo pěstuje taky hodně.
0: Ve spoustě horských sedel v Albánii taky vždycky stojí nějaký prodejce nebo prodejkyně a buď mají čaj nebo mají něco jako dobrýho. Co si takhle vlastně nejvíc jako nejčastěji dáte?
1: No.
0: Při té vaší nenáročnosti teda.
1: Když někam zajdu, tak si většinou dám pivo z Korči, což je ten nejstarší pivovar, v Albánii je, někdy od 30. let. A to je prostě moje taková jako srdcovka, no, to si dám rád vždycky.
0: A v tom nemají prsty Češi, jak mají prsty v různých pivovarních kulturách na Balkáně?
1: Myslím, že tam byl český sládek, jestli se nepletu, ale teďka už snad ne, ale nějaká spojitost tam je, ale myslím, že zrovna tenhle pivovar nezakládali Češi a teď doufám, že nekecám.
0: Protože určitě ten sarajevský, ono to bylo asi ano, ještě tak součástí Rakousko-Uherska, ale možná, že ty prsty nesáhly až do
1: to, myslím, že ten korčanský není založený Čechy, ale tak se to teda ruku do ohně nedám. No. Je třeba lázně tam, jako u Elbasanu tam zakládali Češi, takže jako tam třeba nějaká stopa nebo Češi. Lidi z bývalého Československa, myslím, že to byli Němci, protože byli od někde z Mariánských lázní, ale bylo to někde v meziválečném období.
0: A tam jste byl, v těch lázních?
1: Byl, je to takový jako opravdu kulturní zážitek.
0: Jaké to je? To neznám vůbec.
1: No, rozhodně si to člověk nesmí představit jako nějakou jako vymazlenou promenádu ve Varech nebo ve Františkových nebo v Mariánských lázních. Je to prostě taková jako devadesátková architektura, jestli se to dá vůbec nazývat architekturou, prostě hala, balán.
0: Jako beton teda?
1: Beton, sklo a taky jako opravdu prostý hotely, který mají každý přiveden jako z toho pramene jako tu teplou vodu, takže oni si tam prostě mají, každý ten hotel má nějaký bazén a jako ty vany. A je to takový jako hodně jako samo domo, ale má to tam fakt jako atmosféru, takže doporučuju.
0: Mně to přišlo, že jste se trošku jakoby ošíval, když jste hledal způsob, jak správně popsat ty lázně, zároveň moc nepohanět, ale nedělat z nich ani něco, co nejsou. Protože i tím, co děláte online, vlastně Albánii hodně jako propagujete nebo učíte další lidi, aby ji měli tak rádi, jako ji máte rád vy. Je teda něco, co vidíte na Albánii hodně kriticky, nebo před čím byste třeba i varoval? Jasně. Teď myslím cestovatele.
1: Jasně, já Albánii miluju, ale koukám na ní kriticky a je tam jako, a jsem pozorovatel, prostě na tu zemi koukám, jak se vyvíjí a ne všechno se mi líbí, ale zároveň nějak nemám potřebu do toho úplně zasahovat. Jako, jestli bych měl vypíchnout něco, co se mi jako extra nelíbí, tak je to jako přístup k ekologii. Tam jsou, jako, jsou obrovský ekologický problémy. Je to třeba vidět vždycky po povodních, kdy se prostě spláchnou odpadky z řek. A to je něco jako naprosto příšerného. Co se to jako, kolik odpadů se vyplaví prostě do moře. Hodně lidí z toho je v šoku, musím říct, jako který třeba prostě o tom nevědějí, tak to samozřejmě v průvodcích moc jako nenajdete, že, jako, že jsou prostě všude odpadky, ale je to tam jako v míře jako daleko větší, než je u nás. No. A ta země prostě se má bohužel příliš slabý úřady na to, aby s tím dokázala rychle něco dělat. Samozřejmě jsou mezery v osvětě těch lidí, kteří jako, by jako neměli vyhazovat ten odpad, ale zároveň jako ten máslo na hlavě má i ten stát, který prostě nedokáže zajistit tu infrastrukturu na to jako zacházení s odpadem. Obrovský korupční skandál se spalovnou, kterou nakonec ani nedostavili. Takže prostě chyba je tak jako prostě na obou stranách. No. A mění se to, řekl bych, k lepšímu, ale na můj vkus hodně pomalu.
0: Co byl nejlepší horský trek? Vícedení, na kterém jste kdy byl v Albánii?
1: Zase to je těžký říct, ale strašně se mi líbil trek, který vede podél albánsko-kosovsko-makedonské hranice. Vlastně tam nechodí tolik lidí a ty hory jsou jiný, než tam na severu, kam jezdí nejvíc lidí. Tam na severu jsou taky ty vápencové věže a taky to jako hodně dramatická krajina.
0: To jsou ty prokletí, ne?
1: To jsou ty albánské Alpy, nebo jako v jihoslovanském prostředí se tomu říká to prokletí. A ten, který se hrozně líbil mně, je kolem hory Korab, která je vlastně nejvyšší hora Albánie a zároveň severní Makedonie. A ten horský hřeben vlastně už se táhne jako z Kosova. A to jsou taky jako nekonečné louky a pastviny, vysokohorský. Tam jsem se to hrozně užil. A je tam hrozně málo lidí. Prostě taková ta jako ryzí příroda, kam prostě se vždycky rád vracím. No.
0: A tam jste byl... A to byla akce se spaním venku, nebo po nějakých...
1: To jsem šel ze stanem, no.
0: Chatách, nebo tak?
1: No, teď se to už dá jít z chaty na chatu a já jsem došel po hřebení prostě ze stanem, což je jako ideální, když si to člověk jako chce níst, tak vlastně jako nepotřebuje ani scházet dolů. Vody je tam všude dost, na rozdíl od těch albánských Alp, tak na tenhle trek vzpomínám hodně rád.
0: Z vašeho Facebooku jsem nedávno taky zjistil, že v Albánii existuje první ferata. Asi je to teda čerstvá novinka?
1: Je to tak. Já jsem byl v kontaktu s těmi lidmi, co to tam vytyčili, tu cestu. Je to kratoučký, je to vlastně takový fakt jako nesmělý pokus. Oni mě tvrdí, že mají obrovský plány a jako terénu na feráty je tam jako habaděj. Jo. Tam prostě na každý skále se dá něco takového postavit. Tak jsem rád, že tam vlastně něco takového začíná, protože feráty jsou zábavní samozřejmě.
0: A kde to je?
1: Je to v jižní Albánii, vlastně je to kousek od albánské riviéry, což je vlastně to nejhezčí, nebo ta nejhezčí část pobřeží, a takže se tam dá dojet v pohodě autem, ani ne hodinu od pobřeží, a no uvidím, jak se to tam bude jako vyvíjet.
0: A to je třeba věc, kterou i skrz nějaké granty jako financovala vláda, nebo je to dílo nějakých místních nadšenců, nebo prostě hoteliéra, který tím chce přitáhnout do blízkosti, do svého regionu jako víc lidí, nebo jak to teda vzniklo?
1: Já myslím, že tenhle projekt vznikl tak napůl. Nadšenecky a zároveň myslím, že do toho na to dostali peníze od německé vládní nadace GIZ, která jako platí prostě nějaký jako rozvoj cestovního ruchu v regionech, aby prostě nějaký udržitelný rozvoj. Mm-hmm. Tak myslím, že ten jim to, nevím z jaký části jim jako na to přispěl.
0: A vyzkoušel jste si tu feratu teda?
1: Vyzkoušel, je to pěkný, je to na 20 minut, takže jako jsem šel v Alpách i prostě mnoha hodinový feráty, tohle je opravdu kratoučký. A ještě tam ani není pořádně, kde si půjčit to vybavení. Musí to člověk se nějak domlouvat prostě ad hoc s těmi lidmi, co to postavili tu ferátu, takže jsem si přivez vlastní. ale to se tam doufám změní a za chvilku tam doufám bude někde třeba v místní hospodě, co tam budou půjčovat, aby taky z toho něco měli.
0: A obtížností je to třeba C-čko?
1: Myslím, jako odhadl jsem to na C-čko, samozřejmě jsem ani nikdy nenašel, jaká je to obtížnost, to jsem jako odhad podle toho, co jsem...
0: Neuváděj to.
1: Ne.
0: OK.
1: Je to opravdu takový jako... No, jak prostě někde v Alpách v 80. kdy jako to začínalo. No.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Pojďme teďka na tu Albánskou riviéru. To, čemu se říká riviéra, je teda ta jižní část někde od města Drač. Jižní,
1: ne,
0: nebo...
1: Albánská riviéra je vlastně to jonské pobřeží Albánie, které vlastně sahá od toho, tam Albánie má jeden velký poloostrov, ten se jmenuje Karaburun, tak vlastně ten toho jižní pobřeží a potom až dál k řecké hranici, tak to už je Jonský moře, to na sever od toho Karaburunu je Jaderské moře, tak vlastně tahle část se jmenuje Albánská riviéra, protože je taková jakoby opravdu scénická, že tam jako jsou ty pobřežní hory, je to jak někde trošku by se to dalo připodobnit třeba k Makarské v Chorvatsku nebo něco takového. Je to pěkné, ale strašně rychle se to tam mění, hodně se tam staví, protože to jsou jako lukrativní pozemky, takže tam prostě taky pokaždý, když tam jedu, tak vidím, co, kde se zastavilo. Takže ještě před 10-20 lety tam se dalo být na prázdných plážích, přijet tam autem, přespat tam ve stanu nebo v obytňáku, to už dneska jde stěží.
0: Protože se to prostě oficializuje, zabydluje a taky víc ekonomicky využívá.
1: Je to tak.
0: A to je asi taky dobrý říct, aby si lidi nepředstavovali Albánii jako takový jako trochu free hippie space, kde kam se dá zamířit sa věcmi, které jakoby nejsou na západě už možné, nebo tak něco.
1: Já myslím, že to furt jde, ale už to není u toho moře. Je to prostě, pokud člověk chce chodit po horách, kde prostě není žádná infrastruktura, kde opravdu člověk chodí jenom po nějakých pasteveckých jako cestách, tak to tam jde, tam naopak je to jako úplně skvělý a myslím, že to tam bude furt, ale u toho moře prostě to mizí, tohle ten prvek toho jakýho jako dobrodružství a tak. A k tomu bych chtěl říct, že to vlastně nepřijde nic špatného, že se takhle mění, že prostě hodně na sociálních sítích jsou o tom diskuze, no, jakoby Albánie se nám mění, už to není to, co bývalo. Jak jsem tady zmiňoval, já jsem jako pozorovatel toho a vlastně nemám nic proti tomu, aby jako ta země se nějak jako rozvíjela pomocí cestovního ruchu. Tam nic moc, jako žádný jako jiný sektor, který by byl podobně jako dynamický, v hospodářství jich není. Takže jim to přeju, samozřejmě tam jsou jako obrovský přešlapy, pokud je o nějaký jako černý stavby na tom pobřeží a podobné jako záležitosti. Ale myslím si, že ta země by měla být jako primárně pro ty Albánce a ne pro jako cestovatele, kteří tam jako jezdili za dobrodružstvím, takže pokud se jako někde v horách vyasfaltuje cesta, aby tam lidi mohli prostě normálně nějak žít, tak mě to rozhodně, a už tam není nějaký třeba pěkný offroad, tak mě to žíly rozhodně netrhá, já to těm lidem přeju, že tam jako nemusí žít prostě jak ve středověku, kdy prostě do nejbližší civilizace musí jet 2 hodiny terénákem.
0: Ta jižní část pobřeží je taky kulturně hodně zatížená jako archeologická místa a podobně. Tohle vyhledáváte nebo to moc neřešíte?
1: Baví mě to. Tak tam je několik jako archeologických lokalit, především na tom jihu, které jako jsou jedna hezčí než druhá. Mě to jako baví. Je tam jedna ta jako nejznámější, ten jmenuje se to Butrint. Je to antický město, který vlastně bylo opuštěný někdy jako v raném novověku, takže jako, je to jako mimořádně zachovalý na krásném, jako přírodně krásném místě, tak jako v takové pobřežní laguně. Tak a je to v UNESCO, takže tam jako vlastně jezdí už hodně lidí. Je to naproti Korfu, takže vlastně, že Korfu je prostě turistická jako destinace.
0: Takže připlouvají lidi z Korfu, takže prostě Butrint.
1: Jako Butrint už je vlastně jako opravdu masovka, ale pak je tam prostě v několik jako míst známých míst tohohle typu, který jsou moc pěkný. Je tam třeba v horách antický stadion, jako který o tom málo kdo ví a přišlo mi to skvělý.
0: To se jmenuje jak?
1: Amantia.
0: Amantia, no, a je to jako je to olympijský stadion, jo?
1: Prostě tam jako atletický stadion, no. Vlastně nic moc dalšího se tam nedochovalo, ale ten prostě člověk přijde uprostřed jako hor, kde se pasou ovce, jako stadion antický, to je jako pěkný.
0: A to není oplocené a nestojí tam, no, tam se pasou ovce. Vrátný, který by vybíral...
1: Teď se tam už něco vybírá, nějaký, jako, nějaký malý poplatek, ale jako pasou se na ovce.
0: Tak to je nakonec jako krásná symbioza, když se v antických památkách něco pase a člověk to vidí i v jiných zemích, ale čím víc má pocit, že si to jako sám našel, objevil v krajině, tak tím to na něj asi působí intenzivnějc. No.
1: Je to tak.
0: Co ta další UNESCO místa? Města jako je Girokastar nebo Berat, to jsou taky jako asi turistické magnety dneska už, ale za zmínku stojí, ne?
1: Určitě jako stojí, je to jako moc pěkný, já tam jako rád jezdím. Myslím, že obě tato města trošku bojují s tím, aby se jako nestalo nějakým jako skanzeny, protože vlastně téměř všechny ty domy v tom centru jako historickým se přeměnily na penziony, hotýlky, což je skvělý. Jo. Tam jako taky spousta těch domů prostě spadla, protože se o ně nikdo nestaral a jako nikdo v nich nechtěl bydlet. Takže tím je to skvělý, zároveň jako tam mizí nějaká jakoby ta autentičnost tohohle, ale tak já myslím, že pro nějaké jako další příklady nemusíme chodit daleko, myslím, že třeba centrum Prahy jakoby bojuje jako s podobnými jako neduhy, takže.
0: Ale nemá střechy z břidlice, nebo co je to, co charakterizuje tu architekturu v těchto UNESCO městech, ne?
1: Jasně.
0: No a když tam přijedete teda do jednoho z těch dvou měst, tak jak tam nejradši trávíte čas? Je to jako jít do toho centra a vypít si tam kafe a pokochat se tím, anebo nějak jinak?
1: No jasně, tak byl jsem tam třeba v Girokastře, jsem byl před týdnem a vlastně jsem to strašně užil, jak tam bylo málo lidí, tam vlastně skoro nikdo nebyl.
0: Jako teď mimo sezóně.
1: Teďka
0: prostě.
1: Mimo sezónu tam prostě jako opravdu pustý, všechny, téměř všechny ty hotýlky jsou zavřený, a takže skvělý. No a ten Berat je na tom dost podobně, že to jako takhle, jako mimo sezónu je to, jako je to hodně klidný. A taky bych asi měl říct, že já tam vlastně v té hlavní sezóně se snažím nejezdit. Na mě už je vlastně v Albánii příliš jako horko v tom červenci a srpnu. Mm-hmm. Takže já vlastně jezdím jaro, léto, no a klidně i v té zimě. Pardon, jaro, podzim a klidně i v zimě.
0: Má to nějaké limity, tohle to ježdění mimo sezónu? Myslím teď kromě toho, že v horách je ještě sníh, takže od nějaké nadmořské výšky nahoru už se to bez jako třeba alpinistického vybavení úplně nedá. A kromě toho, že třeba ubytovacích kapacit je míň, má to něco, co to limituje, jet tam teď v dubnu třeba?
1: Já myslím, že to jaro je jako úplně ideální. Na jaro, takhle, pokud chci nějakou poznávačku člověk udělat v Albánii, tak to jaro je super. Na ty nejvyšší hory se nedostane, tam je ještě jako hodně sněhu, až třeba jako do května, června. Jsou ta sedla jsou zapadaná sněhem. Na ty hory já mám nejradši prostě podzim. Druhá půlka září je podle mě, a první půlka října je ideál. Ale už člověk riskuje to, že prostě mu to proprší. Tam se to v tuhle dobu láme. To počasí. A vlastně Albánie je hrozně deštivá. Jako většina lidí tam jezdí v té sezóně, kde tam jako nespadne ani kapka a je tam prostě jako strašný vedro, ale vlastně tam prší jako vlastně bohodně víc než u nás. Prostě ty jako když je třeba teďka v zimě v Albánii déšť, tak je to opravdu déšť jako dlouhotrvající.
0: Provazy vody, jo.
1: No.
0: Takže pláštěnku sebou.
1: Každopádně.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský podcast Rádia Wave. Dneska se bavíme o Albánii a mým hostem je Adam Blažej. Místo, o kterém jsem netušil a dozvěděl jsem se o něm taky, až díky vám, je Děravá hora. Mm-hmm. Co to je?
1: Děravá hora, to je taková jako horská oblast východně od Tirany, která mně se strašně líbí a rád tam jezdím. A mě prostě na ní fascinuje to, že je to prostě kousíček od toho hlavního města, ale přitom je to prostě vlastně největší zapadáko, že tam opravdu má pocit, že je člověk na tom jako největším albánském venkově. A no, je tam krásná příroda. Ta Děravá hora se to jmenuje proto, že je to jako krasová oblast, kde je prostě je tisíce závrtů, takže to člověk, když na to kouká ze zhora, když se člověk vyškrábe na nějaký ten kopec, tak vlastně má pocit, jako že kouká na krajinu jako posetou kráterama. A je to prostě, jsou to ty krasové závrty. Což tady prostě u nás nic podobného nemáme. Takhle jako velký množství, tak to tam vždycky prostě rád jezdím.
0: A soutězka Seta?
1: Soutězka Seta, to je jako moje...
0: To je řekou proražená věc, to není krasového nic.
1: Ne, to je prostě klasická soutězka, kterých je v Albánii jako spoustu. A tato se vyznačuje tím, že tam někdy, teď si to přesně nepamatuju, myslím v 70. nebo 80. letech byl vybudovaný kanál jako po úbočí té soutězky, která prostě má několik set metrů, je hluboká a ten kanál vede prostě uprostřed toho, jako té skalní stěny. Je dodnes funkční, že to často ty kanály prostě byly neudržovaný, postupně se to jako nějak vydrolilo a už tam ta voda prostě neteče a tenhle ten pořád funguje. No a člověk může jít podél toho kanálu, mít prostě pod sebou 200 metrů nebo 300 metrů prostě šluchtu dolů a projít takhle vlastně celou tu soutězku. Je to takový jako dobrodružný zážitek, který jako doporučuju lidem, kteří se mě ptají, a co, jako kam vyrazit nějak jako za dobrodružstvím, tak tohle je takový jako že tam člověk jako lechtá v břiše trošku, když tam jde potom.
0: Takže jestli někdo trpí na závratě, tak spíš ne.
1: Ne, to nedoporučuju, to jako je samozřejmě to všem připomínám, že to jako není pro každýho, ale i jenom nakouknout jako na začátek je fajn. Takže člověk se kdykoliv může vrátit.
0: Jak je to v Albánii jazykově? Protože jakkoliv severněji po Balkáně všude různě fungují nějaké panslovanské možnosti, tak to v Albánii trochu končí. A vy umíte albánsky?
1: Já jsem se albánsky učil asi 10 let, takže jako...
0: 10 let, aha.
1: 10 let, takže mluvím s chybama samozřejmě. Jako naučit se ten jazyk dobře, bych tam musel žít. Ale celkem slušně rozumím a dobře čtu a i píšu. A s kým porozuměním se taky hodně liší, jako dialekt od dialektu. Tady třeba v Kosovu mám prostě problém těm lidem rozumět. Ale oni rozumí aspoň mě, takže to je jako dobrý. No a je to samostatná větev indoevropských tý jazykový skupiny, takže jako není to nic prostě typu arabština nebo čínština, ale je to prostě jako jiný hodně. Je to prostě jiný a člověk se na to musí zvyknout.
0: Můj první dojem byl, že se teda nechytám hodně. A že
1: je to tak.
0: Jako snaha najít nějaká společná mezinárodní slova, nevím, co by člověk čekal. Je třeba banán?
1: Banán asi jo,
0: ale jinak mi to přišlo, že jako hodně věcí, u čeho bych si myslel, že to bude prostě fungovat v Německu stejně jako v Maďarsku, stejně jako v Itálii, takže se tam nějak nechytám.
1: Je to tak, ale přesto tam jako těch mezinárodních slov je hodně. Jak jsem už tady zmiňoval tu Itálii, tak vlastně jako hlavně v poslední době ten vliv i jako italštiny na albánštinu je jako enormní. Pak samozřejmě jako anglicismy pronikají do albánštiny. No, ale je to prostě, je to taková směska. Je tam hodně tureckých slov, řeckých, ale i jihoslovanských. Takže to je opravdu... podobně jako ta kuchyně.
0: A Kosovo, možná jak tomu nerozumím, té albančtině, tak tohle mě nikdy nenapadlo. Kosovo je teda jazykově jako výrazný rozdíl, jo?
1: No, jako je jenom zatím jeden standard albánštiny, jedna spisovná albánština, ale prostě ten kosovský dialekt je prostě jiný, zní to trošku jinak, i tam mají jako jiný trošku gramatický jevy, takže jako zvyknout si na to chce čas, no.
0: Je něco, co máte na Kosovu radši než na Albánii?
1: člověk by vlastně čekal, že to je jakoby jako hodně zaostalý, ale vlastně mám pocit, že tam jakoby se že vlastně z té Jugoslávie oni nabrali jako hodně nějaký jako
0: kulturně.
1: Nějaké kulturně a jsou jako vlastně celkem dynamická jako společnost, která se jako, jako umí rozvíjet. A mám třeba pocit, že infrastruktura tam je lepší než, než tý Albány, jo? Že ta Albány vlastně to dohání horko těžko, to, co vlastně ty desítky let jako to, toho zaostávání. Tak to v tom Kosovu, jako to, co je vlastně jako to, co teďka ta Albánie dohání, tak tam je vlastně docela normální. Jo? Pokud je ona třeba kvalitu jako silnic a nějaký jako infrastruktury, to tam jako ta, z té Jugoslávie zbylo.
0: A co je taková jako perla Kosova? To je Prizren?
1: Prizren je asi nejhezčí město, jako historický. Je to vlastně kousek od Albánie, takže to jakoby je z Tirany 2,5 hodiny. Tak doporučuju, kdo má rád historická města, tak to není problém navštívit, to člověk tam po dálnici prostě za chvilku.
0: A pořád platí, že když člověk přijíždí z Albánie do Kosova, tak potom nemůže pokračovat do Srbska? Nebo jak to bylo?
1: No, když jede na občanku, tam vlastně člověk na celém Balkáně teďka už si vystačí s občankou, kde nejsou razítka v pasu, tak se to jako neřeší už. Protože se to nepozná. Ale jako samozřejmě znám jako z první ruky, jako mi se to nikdy nestalo, ale znám z první ruky, že je otočili na kosovsko-srbský hranici a museli to objíždit pak třeba přes Černou horu nebo přes Makedonii. To se jako dělalo, ale pokud vím, už jsem takhle dlouho nejel jakoby tímhle směrem, ale pokud vím, tak ta, jakoby ta občanka to řeší. Je to prostě člověk ukáže občanku a žádný razítka hlavně.
0: Takovou specialitou, možná taky trochu jakoby s dobrodružným feelingem, byla Kománská přehrada, že se dalo plavit, nebo pořád se asi dá plavit po Kománské přehradě. Je to vlastně docela jako hezký zážitek z té krajiny, z toho všeho způsobu fungování. Můžete tohle přiblížit?
1: Určitě. Tam v 70. letech vlastně na tom, na řece Drin vznikla kaskáda přehrad a ta Kománská je ta prostřední, nejdelší a protéká jako nejdramatičtější krajinou. Tam prostě ani jako nedává smysl stavět nějaký silnice, to by prostě bylo strašně složitý, takže tam jezdí ten trajekt, který jede z jednoho konce na druhý asi 2 hodiny zhruba. A je to opravdu, že člověk má pocit, že jako v norských fjordech, no. Je to pěkný. Takže to každý, kdo vlastně jede někam do těch, na ten sever, do těch albánských Alp, tak to doporučuju, protože tohle vlastně jako moc nějakou jako obdobu minimálně v této části Evropy nemá.
0: Ten člověk pluje mezi těmi kopci, na nich ještě jsou, žijou nějaké dost zvláštní komunity, křesťanské nebo jaké, ale je to jako by, že člověk proplouvá i tou krajinou a je to jako vlastně možná těžko popsatelný, ale takový scénický hlavně zážitek asi.
1: Tak křesťanský komunity, tam celý ten sever, nebo většina toho severu úplného v Albánii je katolická, což je vlastně taková jako výjimka, takže máte pravdu, že ty vesnice v okolí jsou prostě normálně jako tam žijou katolíci, proto taky když chodí po těch albánských Albách, tak tam je na každém vršku je kříž, to vlastně nebejvá, ani v tom pravoslavném prostředí to tolik nebejvá, ale prostě kříž postavit na vrcholu je taková jako by, řekl bych, katolická věc.
0: Taková alpsko-katolická záležitost.
1: Přesně tak. Takže to tam se s tím člověk setká často. A no je to zajímavý, ta přehrada tím, že vlastně, když jede ten trajekt, tak on třeba zastaví někde jako úplně uprostřed ničeho a prostě jako je vidět jenom cestička, která vede někam úplně nahoru, ani tam není vidět ta vesnice.
0: A někdo vystoupí s baťuškem.
1: Přesně tak. A prostě
0: a začne kličkovat nahoru.
1: A začne kličkovat nahoru, no. Takže jako to tam zajímavý je samozřejmě. No.
0: A plavba pokračuje vlastně úplně jakoby směrem do stráně, protože se potom přehrada stáčí a různě tak jako meandruje a ten horizont před člověkem se pořád mění.
1: Jo, člověk vlastně vůbec neví, jako kam pluje.
0: Kam tohle to vlastně jako povede. Aby jsme trošku nějak jakoby přiblížili, nebo já se aspoň pokouším přiblížit, co mě na tom tenkrát docela fascinovalo. No a teď bych takhle jako na závěr chtěl možná slyšet ještě nějaký jako skrytý tip, na co by mě ani nenapadlo se ptát. Co myslíte, že je hezká oblast, hezké místo, kde prostě jste narazil na něco, co stojí za řeč, obecně se o tom neví a no, stálo by se o tom za to zmínit.
1: Nevím, jestli to bude skrytý tip, to asi ne, ale já třeba strašně rád jezdím, jak jsme mluvili o tom Prespanském jezeru, na ten jihovýchod. Třeba město Korča je tak jako moje oblíbené kulturní město, kde člověk v pohodě může strávit týden tím, že prostě jezdí po okolí a prostě na každou stranu je to pěkný. Jsou tam hory, jsou tam ty jezera, to Prespanské jezero, Ochridské jezero. Na každou stranu prostě je něco. V zimě se tam dokonce dá lyžovat, tam je snad jako jediný vlek v Albánii. Je tam ten pivovar, kde stojí pivo asi 20 korun nebo něco takového, točený přímo z toho pivovaru. Takže tak jako může být jako lákadlo pro Čechy. V sezóně tam je jako velký festival hudební. Takže tenhle region mám rád. Většina lidí buď jede do těch albánských Alp, nebo pak na tu albánskou riviéru a tohle je trošku bokem. Myslím, že to je škoda, že tam prostě se člověk zabaví nadlouho. Je trošku opomíjen. Není to jako turisticky jako panenská, tam to rozhodně ne, ale je tam zábava.
0: Kdy se zase chystáte?
1: No, někdy v dubnu jsem se uvolil k tomu, že budu průvodcovat zájezd, takže budu průvodcovat zájezd.
0: Poprvé?
1: Poprvé, říkal jsem si, že zkusím něco novýho a tak jsem zvědavý, jaký to bude.
0: A poznávací, který projede víc míst?
1: Je to poznávací, mohl jsem si připravit tu trasu a bude to jako poznávačka, ale i s chozením, tak po horách. Ne nějakým jako vyloženě těžkým, ale bude to jako outdoorový zájezd, takže jsem zvědavý, jaký to bude.
0: To prověří tipy, co jste sdílel s náma dneska i v Casablance. Tak děkuju, že jste do Casablanky přišel. Adam Blažej byl náš dnešní host. Díky.
1: Děkuju.
0: Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody, kterou pro vás už pomalu chystáme. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

dost. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně

0: Komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Dopamin je pořád ta samá molekula. Dřív byl ale o dost dražší než dnes. Největší superschopnost bude vydržet v negativním afektu bez levného dopaminu, tedy třeba jen tak sedět a nesahat po mobilu. Jako příběhové bytosti si musíme dávat pozor na to, jak o sobě a o světě přemýšlíme a úžas při vnímání světa kolem nás může našim životům dodávat smysl. I o tom je dnešní díl podcastu Bedny s českým hostem, Vojtou Hlaváčkem, spoluautorem neurovědeckého podcastu Brain VR a knihy Svět levného dopaminu.
5: Bedny. Otevíráme témata, která hýbou světem. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
7: Kdybys měl nějaký pravěkýho Karla, který na savaně rudí mekáč, tak on ho celý vidí. Musím někam dojít, musím ulovit toho mamuta. Tohle se všechno vyplavuje dopamin, ale dřív to bylo přímo energeticky drahý pro ten organismus. Úsilí k odpočinku, to je úplně jako bizar, to je prostě totální novinka. Studie, která porovnávala seberozvojovou literaturu se příběhem.

0: lidské mysli, mozku a biohackingu. Sám se biologií a neurovědou zabýval na Karlově univerzitě a spolu s kamarádem Jiřím Krištofem Jarmarem v podcastu rozebírá poznatky a tipy z neurovědy, biologie a psychologie. V bednách je Vojta českou reakcí na rozhovor Českého rozhlasu se stanfordskou psychiatričkou Anou Lemke. Vojto, dík, že jsi přijal pozvání do našeho studia.
1: Moc díky za pozvání, vážím si toho.
0: Když jsme rozhovor domlouvali, tak si říkal, že Anna Lemke je super. Vy dokonce citujete ve vaší knize. Byla její kniha Dopamine Nation částečně inspirací pro tu vaší?
1: Hele, úplně nebyla. Člověk tu vědkyni má nějak v povědomí, tu knihu. Ale já jsem paradoxně tu knihu celou nečetl. Já jsem si tak jako proskimoval nějaký části, hlavně jsem slyšel třeba rozhovory s ní. My jsme prostě měli v hlavě, že chceme napsat knihu. Jsme byli v té dobu ve spolubydlení ještě s pár dalšíma lidma, tak jsme se jednou sešli v kuchyni a oba zároveň jako hej, já mám nápad konečně na tu knížku, co bychom mohli udělat. To člověka úplně jako ukradne. Skoro to není tak, že on má ten nápad, ale ten nápad má jeho. A oba jsme přišli s tím levným dopaminem, že vlastně počkat, to je tak strašně výrazný vliv na ten náš život a nejenom teď, ale bude to prostě daleko intenzivnější. A vlastně v tu chvíli, když se to spojilo, tak to bylo OK, tohle je to ono. A úplně nám bylo jedno, jestli ta knížka nějaká to. Aby říkal jsem si, je nějaká knížka, už existuje, Anna Lemke, Dopamination, ale já jsem se trochu bránil spíš to číst, protože jsem nechtěl opakovat ty věci. Já jsem vlastně chtěl mít nějaký svůj vlastní úchop z těch primárních studií, review, analýz a dalších věcí a principů, co nás prostě baví. Takže to jsem vlastně rád, že to dopadlo takhle.
0: S Krištofem odlišujete, ty si to zmínil, drahý dopamin od levného. Dopamin je ale stále ta samá molekula. Jak to, že se moderní člověk posunul od drahého dopaminu směrem k tomu levnému?
1: Jo, máš pravdu, dopamin je stejná molekula. Ale tohle to pojmenování toho drahého a levného dopaminu je taková krásná metafora, která je poměrně přesnou reprezentací toho, co se nám ne děje v mozku přímo, ale co se nám děje v tom životě. To je takový velký evoluční koncept, kterým se říká evoluční nesoulady. A to je to, že v evoluci, když jsme byli lovci a sběrači, tak dopamin hraje roli v iniciaci pohybu, v úsilí, dosahování něčeho a tak dále. I částečně v odměně, ale velký mýtus je tak nějak v tom veřejném prostoru, že to je hlavně a pouze a jenom odměna. Není to tak, je to primárně ta motivace a úsilí. Těsně před tím, než dosáhnu té odměny, tak tam je ten dopamin nejvíc. Dřív teda jsme museli dělat takové věci, které byly často od nás fyzicky a časově vzdálené. To znamená, já musím přímo vytvořit nějakou aktivitu, musím někam dojít, musím ulovit toho mamuta, musím najít ten zdroj vody, musím najít ty borůvky. A to objevování, to je dopaminová aktivita, angličtině novelty seeking, že se snažíš najít tu novotu vlastně a to ti dává ten dopamin. A tohle všechno vyplavuje dopamin, ale dřív to bylo přímo energeticky vlastně drahý pro ten organismus. I vlastně, když si porovnáš rozmnožování dnes a v minulosti. Dneska můžeš fejkovat rozmnožování tím, že koukáš na porno. Pro ten mozek je to velice silný signál a ukazuje se, že to vyplavuje vyšší hladiny dopaminu, ale samozřejmě je to daleko levnější, protože si stačí kliknout na telefon nebo jít na počítač, ale dřív si musel reálně jít zranitelně někoho oslovit, bavit se s někým, mohl tě někdo odmítnout a tak dále. Takže to budovalo spoustu i charakterových vlastností, stejně jako ten lov, stejně jako to hledání věcí. Takže je tam spoustu aspektů, které nám hrajou roli od toho, že nám to ovlivňuje to, jak dopamin v dnešním světě pro nás funguje, po to, co to buduje za charakterové vlastnosti.
0: Máme sociální sítě, spoustu dalších věmů, které způsobují nějaký přebytek stimulu toho našeho systému odměn. Ty jsi zmínil ty charakterové vlastnosti, vlastně mě napadá, je možná v dnešní době toho přebytku těch dopaminových stimulů nejdůležitější charakterová vlastnost dokázat říct ne a trošku se od těchto stimulů odpoutat, mít nějakou sílu vůle, schopnost se jim vyhnout?
1: Jo, myslím, že to je toho součástí. Já bych to pojmenoval, že ta největší superschopnost a ta charakterová vlastnost bude víc a víc vydržet s negativním afektem. To už znamená třeba jenom, že sedíš bez žádných stimulů, jsi hodně zvyklý na ty stimuly, právě na ten rychlej, levný dopamin z telefonu, ze sítí a tak dále. A najednou nic není. A máš nudu. A ty můžeš cítit nepříjemný pocit v sobě. Šáhneš po tom telefonu, šáhneš po tom, co ti tu nudu třeba sníží. Tohle je stejný, když jsi víc unavený. Freud má krásný citát, když jsme unavení, tak na nás útočí ty věci, které jsme dávno překonali.
0: Ten vlastně zmiňujete i v té knize.
1: Ano, ano. A to jsou věci, kdy ty nějak normálně funguješ v tom světě a je to úplně jako v pohodě a potom se to dostane do toho bodu, kdy najednou nevědomě začneš dělat nějaké věci, které pro tebe nejsou úplně výhodné. A vlastně s tím úzce souvisí dopamin v tom smyslu, že dopamin se vyplavuje, když si organismus myslí, že je na správné cestě. Mm-hmm. To znamená,

0: že ty nemusíš být na správné cestě. Pravděpodobně scrollování na TikToku není pro tebe to nejlepší, pravděpodobně koukat na porno chronicky není úplně to nejlepší. To jsou extrémní případy, TikTok asi úplně ne, ale další příklad, aby si to člověk mohl představit úplně jednoduše, tak je třeba jídlo. Kdyby jsi měl nějaký pravěkýho Karla, který na savaně udí mekáč, hele, tak jako on ho celý ví, nají se jako jak to jde k prasknutí a ještě si všechno zabalí sebou a co unese, tak co si vezme, protože prostě nebyl úplně v dostatku. A dneska máme přebytek a my se najednou musíme kontrolovat. Takže my musíme kontrolovat, kolik si dáme a to stojí zase nějakou vůli, to stojí zase nějakou naší vědomou aktivitu. A jak vidíme, tak to nezvládáme. A je to paradox, protože je to svět, který má zpřístupněný tohle všechno. Je to kapacita, kterou jsme si vytvořili společností. A je to úžasné, je to strašně moc benefitů, ale najednou to přináší některé věci, na které lidi tolik neupozorňují, že v dnešní době honění se za našima kariérníma cílema, sociálníma statusama, penězma a všema těmhle věcma, kam tě ten svět tlačí skoro, jako to je ten duch doby, co tady máme, tak se málo mluví o tom, že vlastně dneska musíš skoro používat ten stejný systém pro odpočinek, jako pro ten moc, bažení a hnání se za ničím. Jo, tak prostě si jako odpočíně, nic nedělej. No jo, jenomže ty musíš stejně využít tu vůli, že to není úplně až tak přirozený.
1: Úsilí k tomu, aby
0: jo,
1: vlastně...
0: Jo, úsilí k odpočinku. To je úplně jako bizar, to je prostě totální novinka a my se vlastně s tím musíme vypořádávat. A zase, obecně jako společnost to do určitý míry nezvládáme, protože co vidíme? Nárůst vyhoření, duševních onemocnění, úzkosti, deprese a tak dále. A to skutečně není jenom to, že to jako měříme a že jsme citlivější. Na to jsou studie, skutečně tam nějaký nárůst je.
1: Vy v knize zmiňujete přímo konkrétní aktivity, které mají neuroprotektivní účinek. Zaujala mě káva a hudba. Ty zrovna piješ kafe. Nemůžeme si vypěstovat závislost i na nich?
0: Možná, že jo, já si myslím, že i na kávě určitě, na hudbě asi taky, ale závislost s tím pojmem souvisí nějaký negativní dopad na ten tvůj život, že jo. V té definici už je to obsažený, že to narušuje nějaký tvoje normální fungování. Udělá to, že si dáš dvě kafe, bude to narušovat tvoje fungování, bude to, že si posloucháš hudbu? Pravděpodobně ne a potom je to o nějakém kontextu, můžeme se bavit o dopaminovém vrstvení. Ale jako samostatné jednotky může mít hudba velice pozitivní efekt na život. A káva, kromě teda kofeinu, tak jako to může být bezkofeinová a tak dále, tak tam je spoustu superlátek, antioxidantů a tak dále, takže jako káva je velmi dobrá i vlastně bez toho kofeinu.
1: Náš podcast je o určité otevřenosti světu. S Krištofem mluvíte o recipročním uzavírání a otevírání. Co tím máte na mysli?
0: Jo, to je vlastně vychází to z určitých paperů, studií, které vlastně popisují právě jeden z mechanismů závislosti na alkoholu. Oni tam popisují, že vlastně se fundamentálně začne měnit to, čeho my si všímáme ve světě. Čím člověk víc užívá alkohol, tak tím se mu můžou zužovat možnosti ve světě, který vnímá. Proč? Protože pro ten organismus je to zase nějaký i dopaminový stimul, je to nějaký stimul, který zkrátka dělá ten alkohol důležitějším a důležitějším. Co se může stát je potom to, že člověk má sice možnosti v tom světě, může zavolat rodině, má přátele a tak dále, ale za prvé v té závislosti se může stát to, že ty možnosti reálně ubývají, ale hlavně ubývá schopnost si těch možností všimnout. Tomhle z tomu kognitivní vědec Torontské univerzity John Verwecky a kognitivní věda obecně by to mohla popsat tak jako hezky, skoro metaforicky jako krajina významnosti. Představ si, že máš přímo jako krajinu, koukáš do ní a to, co je pro tebe významný, toho si všimneš, ty to úplně vědomě hned nemůžeš ovlivnit, jo? Prostě nevidíš, co nevidíš a vidíš tam, že tam je zrovna to pivo a nebo ten kamarád a nebo prostě kafe, cokoliv, co to je. No a stane se to, že se prostě uzavíráš a tím se uzavírá i svět, který vnímáš a tím si spíš vybereš znova ten alkohol. Dobrý je, že máme procesy, které jdou proti tomuhle tomu, a to je právě reciproční otevírání. Reciproční otevírání je zase popsaný v dalším krásném paperu, hezká studie, která se jmenuje Teorie pozitivních emocí rozšiř a vybuduj, anglicky Broaden and Build Theory. A tahle teorie říká, že pozitivní emoce je základ pro budování nějakých zdrojů a rozšiřování perspektivy. Tohle je podporovaný další studií, která udělala krásnou věc. Pozval bych tě tady na studii, byl bys ten probant a šel bys vyplňovat nějaký jako dotazník. No ale v té studii byl zakopaný pes. Oni předtím, než vyplňovali ten dotazník, tak tam byla nějaká asistentka a oni se s ní nějak bavili. A ona měla nadizajnovaný přesně, co se má ptát, co má říkat. A v jednom případě se o ničem moc jako nebavili, jenom prostě, co se děje tady a teď, víceméně o tom životě tady. V druhém scénáři se bavili o tom, jaký je jejich snový místo cestování. Jenom to, že se bavili ve širší perspektivě o tom, kam by vycestovali, tak jim potom změnilo výsledky toho dotazníku a byli celkově spokojenější a cítili se smysluplněji. Jo, takže vlastně pozitivní afekt rozšiřuje tu perspektivu a rozšíření perspektivy buduje pozitivní afekt, ty pozitivní emoce. A tohle se potom vytváří reální zdroje, jako jsou fyzický, tvoje schopnosti, tvoje přátelé, sociální a tak dále. A tohle se potom vede k novým zkušenostem a to vede k pozitivnímu afektu. A je to začarovaný kruh vlastně na druhou stranu do té pozitivní stránky věci. Takže to jsou tyhle ty dva procesy a my samozřejmě chceme co nejvíc být v tom reciproční otevírání. To reciproční znamená, že já se otevírám a svět se otevírá mě zpátky. A ono to potom tak jako subjektivně je. Na začátku se nic v tom světě samozřejmě neděje, ale v průběhu času, ty když k němu přistupuješ otevřeně, tak tam těch možností víc bude reálně. A je hodně důležitý se těch možností všimnout.
1: No snad se nám to v tomhle podcastu podaří, to je vlastně jedna z myšlenek, proč vzniknul. Ale vlastně další fenomén, o kterém vy mluvíte, je hedonická adaptace. Je zřejmé, že si zvykáme na pozitivní zkušenosti. Vlastně o tom mluví Eta Anna Lemke. Nová věc nám po dvou týdnech už nepřináší moc potěšení. Vy ale zmiňujete, že se mohou lidé adaptovat i na negativní věci.
2: Když mám jednou v něčem štěstí a někomu jinému se třeba tolik nepoštěstí, budeme po čase v podstatě na stejné úrovni, co se týče toho, jak spokojení jsme.
0: Pojďme se odbíhnout od dat. Jsou to různý případové studie, kdy lidi vyhráli nějaký jackpot a druhá skupina lidí zase třeba přišla o nohu nebo se stala nějak jako paralyzovanými na vozíčku a tak dále. A změřili to jejich štěstí subjektivní, co prožívají, a zjistili, že po roce se dostanou na stejnou úroveň. Že vlastně během roku tě jedna z největších životních událostí může přestat tolik ovlivňovat. A to je ta síla té hedonické adaptace, skutečně jenom vyrovnávání toho prožitku zase na nějakou základní úroveň. A to je prostě taková jako super schopnost člověka, ale zároveň vede k tomu, že když tvůj smysl života je mít to nový auto, což mimochodem, hej, nový auto je super, a jestli máš sen, měj ho, jenom pravděpodobně ty to nevyřeší, že člověk sám nebo smutný nebo se necítí smysl plně, nebude to mít fundamentální efekt na ten život. Ale pokud si myslíš, že ano, tak v tu chvíli to začíná být problém, protože po nový kariérní pozici, po novém sociálním statutu mám prostě najednou barák, děti a psa. Myslel jsem si, že to je všechno, jako to je ten život, kde tam to začíná. Pokud si tohle myslím, tak tě čeká nepříjemný překvapení, no, potom.
1: No ale přece jenom, když teda se snažíme jít za nějakým posunem v životě, máme nějaký cíle, když to jsou třeba zdraví cíle, nebo zdravější, protože musíme vynaložit hodně úsilí, aby jsme se k ním dostali. Možná je to nějaký jako životní styl, spíš než nějaká jako materiální věc, možná žít určitým způsobem. Nastává ta hedonická adaptace i tam a existují nějaké způsoby, jak můžeme možná ten negativní dopad té hedonické adaptace snížit ve chvíli, kdy teda věříme tomu, že možná když něco teda těžkého děláme, tak třeba se to i vyplatí.
0: Jeden náš oblíbený myslitel a publicista George Mack přišel s konceptem na anglicky, by to bylo jako přeložený jako hedonistický výtahy. Překlad úplně nefunguje, ale vlastně jsou prostě antihedonistický aktivity. A já si myslím, že spoustu těch zdravých věcí právě oni nepodléhají úplně tolik tomu. Třeba se ukazuje, že konverzace, čím je delší, tak tím lidi si užívají víc. Přitom to tak nehodnotí na začátku. A samozřejmě záleží na to, s jakým to je člověkem, ale řekněme, že to je jejich přítel, kamarád. Takže čím díl, tím lepší. Divný, nepodléhá to hedonistické adaptaci. Spánek. Čím lepší mám spánek, tím to není horší. Tím je to lepší. A to se nemění v průběhu života. Další věc může být, když prostě bydlím kolem přátel a tak dále. To jsou nějaké věci, které mě neumrzí. To sami si myslím, že bude fyzická aktivita, překonávání sebe sama, protože ono to má přesah do úplně základních i fyziologických procesů, vlastně základy domu. Ten dům, když přijde hurikán, tak to prostě vydrží. Stejně tak v tom našem životě potřebujeme budovat ty základy, až když přijde ten nápor toho života, a že přijde, bylo by vzácný, kdyby se to nestalo někdy, je fakt potom znát, když člověk dělal ty věci. A to je fakt jako, šel jsem si zacvičit tady jednou do posilovny a jednou jsem doma si cvičil. A jako tyhle věci, které dělá potom člověk roky, ten organismus ti tak strašně poděkuje a čím starší budeš, tím víc ti bude děkovat.
3: Bedny na rádiu Wave.
1: S Krištofem říkáte, že jsme obecně pozornější k negativním zprávám než k těm pozitivním. Když ale zvážím, vůči jakým situacím tahle ta negativní podmíněnost vznikla, nemáme v našem světě vlastně hodně důvodů pro to být pozitivní?
0: Máme. Máme spoustu důvodů být pozitivní, ale je hrozný bizár pro mě pozorovat to, jak svět vnímáme. Když se koukneme na nějaký velký tendence, který lidstvo má, jako je zdraví, jako je hladomor, jako je rasismus, zjišťujeme, že během posledních desítek let se všechno zlepšuje. Poměrně výrazně. Ten paradox pozitivních a negativních zpráv je, že pozitivní zprávy mají compounding efekt, efekt sčítání, kdy se prostě postupně 1-2% ročně zlepšujou, zvyšujou a nikdy nebude ten senzační jako wow, prostě snížili jsme hladomor o 200% za měsíc. Ale opak je pravdou, pokud se něco zhorší, tak často to jsou radikálně rychlé změny nebo zhoršení, které dostanou ty titulky, na kterými proklikneme. Takže je tady takový fenomén, že svět se v mnoha oblastech zlepšuje, ale my se citlivujeme na ty problémy toho světa. A je to zase daný tím, že jsme prostě vyspělá společnost, kdy na to máme kapacitu a jsme třeba odpojení od těch reálných problémů, který ty lidi řeší v nějakých třeba rozvojových zemích a tak dále, kdy tam fakt neřeší nic, kromě toho, aby se jako najedli. A za mě důležitý vědomě si vybírat, co konzumuju, a vědomě tak nějak si vyrovnávat ty negativní zprávy s těma pozitivníma a pak ti to ty problémy umožní přijmout, protože ty vidíš v reálnějším světle.
1: Pokud tě správně chápu, tak nejde vlastně jenom o to, že ta zpráva je třeba negativní a my se nějak snažíme evolučně zamezit tomu, aby nás něco sežralo nebo aby jsme snědli něco blbýho, ale možná vlastně jde i o tu rychlost nebo o rychlou reakci na to, co vidíme. Vlastně zatím možná spousta lidí jde, spousta médií, titulkových strategií. Sám za sebe by mě zajímalo, jestli vyhledáváš zprávy, které nejsou tolik clickbaitový a jestli myslíš, že tohle to je něco, co bychom všeobecně se měli učit jako další návyk, hledat nějakou hodnotu. Možná za titulkem, který jo, nevstaneme z něj ze židle, ale je to něco, co když se do toho ponoříme, nám může zvýšit nějaký porozumění, jo. Dát nám nějakou hodnotu větší.
0: Tam je hrozně moc věcí. No. V dnešním světě můžeš pozorovat to, že lidi začínají mít přesvědčení právě a jenom z těch titulků, že už jsi tak jako línej, že ty na to ani neklikneš. Za prvé teda ta proklikovost u těch negativně zabarvených titulků je asi o 4,5% větší. Za každý slovo negativně zabarvený. Takže ano, klikáme na to, ale problém je, že často si děláme názor z toho, že tohle jsem četl v titulku a mám pocit, že něco o tom vím. Takže vlastně jedna věc je, že když začínám mít pocit, že o tom něco vím, tak aspoň na to reálně jako kliknout a přečíst si to, udělat si tu práci. 95% času, výsledek bude, aha, ono to není tak horký. Radši se věnuju čtení prostě nějakých, já nevím, dneska je Substack, jsou prostě věci, které jsou fakt jako kvalitní, dobře udělaný, kdy znám toho člověka. Slyšel jsem buď hodiny mluvit, nebo stovky stránek psát. A tyhle ty lidi já vyhledávám, protože věřím nějaký epistemologii, to, jak ten člověk poznává svět. A tohle je pro mě důležitý, takže vybírat si ty informační dílery, protože to, čím krmím tu svou mysl, tak tím se potom stávám. A pokud má něco sílu mi ovlivnit světonázor, moje vnímání, a jasně, člověk může být, ne, mě to neovlivní, to já vím, že to je tady článek, to mě neovlivní, já mám svůj vlastní, tak jako bych si to trošičku jako zkontroloval, protože jsme slepí vůči chybám v našem vnímání, a to už se říká kognitivní zkreslení, což je doslova slepota vůči predikovatelným. Predikoval tam chyby v našem vnímání a tohle to bude jedna z nich, že nás ty věci neovlivňují. Ovlivňují nás všechny věci, co do nás směřují. A budou nás ovlivňovat mín, když si řekneme, jo, to tohle mě pravděpodobně ovlivňuje, já bych měl k tomu přistupovat vědomě a vybírat si ty zdroje. A poslední jenom fenomén v té dnešní době je, že jako kdy naposledy našel si článek, že jako tohle téma mě zajímá, a teď si to najdu, a pro někoho to může být fakt měsíce, pro někoho to budou 2 hodiny. A kdy naposledy si měl den nebo týden bez toho, aniž by si konzumoval náhodný content, který na tebe vyskočil a ty si ho nevybral. Ta doba se mění a dřív si měl Facebookovou zeď. To, koho jsem sledoval a koho jsem měl za přátelé, tak to na mě vyskočilo. A pak ta zeď skončila a nic. Dneska máš nekonečnou zeď, je to nějaký zase neuropsychoefekt, abys tam byl dál, chceš koukat za roh, takže scrolluješ do nekonečna vlastně, či jako s větší pravděpodobností, ale hlavně na tebe skáčou náhodné věci, které prostě nesleduješ. A to je blbý, protože si dáváš jenom tady se ponořím do toho kyberprostoru a dejte mi tu náhodu a já se nakrmím cokoliv, co tam bude. A tohle bys nedělal s jídlem. Proč to děláš s informacemi?
1: No, ty algoritmy na Instagramu, na Facebooku se mění, čím dál tím méně vidíme věci, které chceme vidět od našich přátel a lidí, který sledujeme, a čím dál víc vidíme content, který má teda potenciál nějaký virálnosti. Myslím, že Cory Doctorow tomu říká enshitification, nebo je to jeden prostě z elementů téhle změny. Anna Lemke mluví o tom, že ty sociální sítě jsou určitá fejková verze nějaký komunity, nějakého propojování s lidma. Vy v knize píšete o tom, že tlupa je na jednu stranu jedním z nejdůležitějších evolučních nástrojů, zároveň ale citujete Marka Aurelia, podle něhož je třeba méně řešit, co si o nás myslí jiní. Řekl bys, že se ti v životě daří najít balanc mezi společenskou potřebou, která je teda podmíněná tou tlupou, a schopností neřešit, co si ostatní myslí?
0: Hodně jsem s tím bojoval na začátku. Bylo to jedno z témat u začátku našeho podcastu před 8 lety. A tím, že jsem tomu věnoval extrémně hodně pozornosti a praxe a tak, jsem s tím fakt aktivně pracoval, tak si myslím, že teďka to je o dost lepší. Že já musím aktivně skoro přistupovat kvůli některým efektům, kterým jsem si vědom, že vlastně člověk může zažít něco, čemu se říká audience capture, takže zajetí publikem. A ty vlastně můžeš být zajatec svého publika, protože ty něco děláš a to, co tě baví. Děláš to se svým nejlepším svědomým vědomím, děláš to, co chceš sám konzumovat, máš nějaký hodnoty s tím spojený, a pak najednou uděláš díl o něčem, co najednou vystřelí v poslechovosti. A teďka, to je dobrý, ty jo, to mělo hodně poslechů, tak to jako bychom mohli udělat zase díl na to, viď? A pak najednou se stane to, že to, co rezonuje nejvíc, začneš dělat. Takže já aktivně říkám, je to jako praxe, je to doslova jako, že to má efekt i ze studií. Ty když nahlas řekneš sám sobě, kašlu na to, co chcete slyšet, budu tvořit to, co chci poslouchat, a to, co chci tvořit já, tak zaprvé ukazuje se, že čím seš zprostší, tím můžeš být, nebo je to na velký populaci, v Americe to bylo ukázané, tak tím můžeš být autentičtější a méně lžeš lidem. A já když si dovolím říct, že kašlu na ty věci a tak, já to můžu být víc sám sebou. Ty lidi ví, co ode mě čekat. Ty lidi ví, že se neposlechnou všechno, protože nebudeš se nima všechno. Ale to je super. Já nechci lidi, co tam jsou všichni pořád. Já chci kvalitní lidi, co baví, co dělám, i když je to do hloubky se zrovna šroubovat prostě ve vědomí nebo v něčem. A bude to velmi třeba níž, ale jako co? To je jedna z těch nejdůležitějších věcí podle mě v dnešní době, když člověk chce něco tvořit. Ale i když je člověk, který jen tak jako je, tak v dnešní době ho ovlivňují ty názory ostatních a může mít pocit, že je daleko vystavenější, než ve skutečnosti je. A super uvědomění je, že stejně budeš hodnocený. At the end of the day, prostě na konci dne, stejně tě někdo bude soudit. Buď tě bude soudit za to, co jsi vytvořil, nebo že jsi nic neudělal. Takže si můžeš vybrat to, za co tě bude soudit, a vlastně se fakt na to vykašlat a bejt jako, tak jsem tady, prostě suďte mě. A jedna větička, to jsem slyšel od kamarádky z Austinu, když jsem tam byl, tak říkala, dej lidem šanci tě odmítnout. V tom je tolik toho. No jo, vlastně, já potřebuji nebejt sobec, dát lidem mě odmítnout, to znamená, že tam budu víc jako nahatej, ne fyzicky, teda občas i fyzicky samozřejmě, ale budu tam víc nahatej, obnažený, zranitelný, samozřejmě v těch kontextech, asi to není dobrý v první den v práci, ale potom, když buduješ ty pravý spojení connections, tak ty tam nechceš jít s nějakou maskou, ty tam nechceš být s někým jako, hele, tohle se asi bude líbit někomu. No ne, to je super, tak se to bude líbit tady nějakému průměru, ty se stáváš průměrnějším, ale nevytvoříš ty reální connection. Ne, ať tě někdo nenávidí, ten někdo tě miluje, a prostě ty buď sám sebou, a vlastně to bude možná nejlepší, jo. A tak to mám pocit, že prostě je potřeba v tom dnešním světě.
1: Jo, mně vlastně přijde, že to, o čem mluvíš, nějaký to směřování k průměrnosti, pokud člověk reaguje na to, co teda od něj očekává to jeho publikum, nebo třeba řeší, co dělají ostatní, a teď vidí, hele, tyjo, tohle funguje, tak možná bych to měl taky udělat. Vlastně mi přijde, že s tím souvisí experimenty, které zmiňujete v knize, byly to experimenty Solomona Ashe. Tak o jaké experimenty jde a jak souvisí s dopaminem a pocitem odměny?
0: Hele, souvisí to často s nějakým strachu ze selhání, z vystoupení z rady, souvisí to se sociálním statusem, a ukazuje se, že když pošleš skupinu lidí do nějaký jako čekárny a jsou tam nějaký herci, který přesně na nějaký zvuk vstanou a zase se posadí, tak první tam jsou hlavně ty herci a pak nějaký proband, ten člověk, co jde zase v té čekárně na tu studii a čeká tam, teď se zvednou ty 3 lidi a ten 4. se zvedne taky, protože prostě, hej, ty 3 se zvedli na ten zvuk, tak se zvednou taky. No a pak se to prostřídá a najednou tam jsou třeba 4 lidi, kteří nejsou herci, vůbec to pravidlo neznají, ale zvedají se na ten zvuk. A to je to sociální nějaký podmiňování. Další experiment, myslím, že ten Salmon Ashes s těma čárama. Jsou tam tři čáry, jsou tam herci, kteří říkají, ne, je to určitě Bčko a tak. Ty vidí, že to je to Ačko, ale stejně v nějakým procentu, není to ve 100%, určitě ne, tak řekneš prostě stejně jako ty ostatní lidi, i když ti to přijde divný. Souvisí to úzce s tou tlupou, říkáme vždycky na veřejném mluvení. Na americké populaci ve studii je největší strach mluvení na veřejnosti a je vejš než strach ze smrti. A ten důvod souvisí s těma Ashovými experimentama, protože když tě vyloučili z té tlupy před těma 5000, 10000, 20000, 30000 lety, tak ty jsi měl po tu naprostou většinu evoluce do 150 jedinců. Jo, mohlo to být 30, mohlo 150, ale to je to Dunbarovo číslo, kde to je ještě udržitelný bez nějaký jako moc hierarchie nebo bez nějakého moc organizování. A tvoje biologie tohle zažívala po dobu evoluce. Když byl vyloučený, tak to mohlo znamenat smrt nebo zranění nebo něco, co prostě fakt jako pravděpodobně nerozmnožil, nedostal ty geny do další generace. Což znamená, že tyhle ty geny, který by nám podporovali v vystupování na veřejnosti a tak, tak jako vymřeli. A pak existují jedinci, kteří v tom jsou dobrý, nebo se to naučí a vlastně si to zase můžou jako užívat, že to není pravidlo, který ovlivní 100% jako lidí. Prostě máš v těch skupinách nejrůznější rozložení vlastností, které pro tu skupinu jako celek je výhodný. Ale jenom tohle co si říct, že vlastně já tady teďka mluvím a můžu mít hrozný strach, můžu se strapnit, ale už to neznamená teďka, že se nerozmnožím dál, protože jako ten efekt nebude takový, jako vy to neřeknete celému světu, že prostě tady jsem si prdnul, nebo já nevím. Jako prostě it's okay, jako jsem v pohodě, jsem prostě safe, jsem v bezpečí.
2: Jsem Vojta Hlaváček si prdnul v podcastu Bendy.
0: A teď to vidím, jak teďka to bude ten titulek, víš co? No ale ne, tak prostě to jsou takovýhle jako srandy, který vlastně potom člověku pomáhají s tím pracovat. A poslední věc k tomu, my jsme byli zvyklí, že prostě jsem se pohovil s tou svou tlupou a ty jsi byl zvyklý, že jsi dostal ty negativní a pozitivní informace z těch maximálně 150 lidí z toho tvýho prostředí. Co to znamená? Bylo to extrémně relevantní. Pro tebe to bylo prostě život udržující. Hele, tamhle nechoď, tam je lev, prostě tamhle za tím kamenem někde směrem tam, nechoď tam, tam zabili prostě týpka. Awesome, to je prostě pro mě extrémně důležitá informace. Já, když čtu o tom, co se děje v Bhútánu, pokud uděláš nějakou akci a prostě dáš tam nějaký příspěvek, OK. Pokud tam poletíš a půjdeš tam pomoct, OK. Ale pokud jenom tvoje mentální zdraví trpí na to, že se něco děje na druhé straně planety, jako co je ta akce, kterou ty na základě toho uděláš? Co je ten vliv, který ty budeš mít? Pošleš tam modlitby nebo jako co? A záleží na tom nebo ne? Všechny tyhle ty věci jsou často signalování nějakých virtues, nějakých hodnot, nějakých ctností. Ne, jeď tam a pomož, dělejte cokoliv. Když se koukneš do těch psychologických mechanismů, často to je takhle. Existují výjimky, určitě potvrzující pravidlo. Jdi za svou tlupou, jdi za svým pekařem, jdi za svou uklízečkou, jdi za svým prodavačem a zeptej se ho, jak se má, co prožívá, cokoliv a tam získávejte informace. Takže jenom snížit hodnotu těch věcí z toho světla kolem a zvýšit tu hodnotu z těch věcí, které můžeš vnímat kolem sebe.
2: Ty mluvíš o tom virtue signalingu, to je něco, co vlastně lidi možná taky někdy dělají kvůli tomu, že vidí, že to dělají ostatní. Vlastně je to furt téma toho napodobování, možná nějaké té prestiže. Ty kromě té biologie a neurovědy zapojuješ do toho, o čem mluvíte v podcastu, Krištof to tak má taky filozofii. Já když jsem četl tu pasáž knihy o té prestiže a napodobování, vzpomněl jsem si na českou filozofii a na moc bezmocných, ve které se lidé hlásí k heslům, kterým vlastně nevěří. Proletáři všech zemí, spojte se, je tam zelenář, ten to má ve výloze. Havel tam vlastně říká, že i jeden člověk, když nenásleduje ten trend, může sám spustit trend toho nenásledování. Lidé se můžou pak začít chovat podle toho, čemu skutečně věří. Souhlasíš s tím? A má tahle domněnka oporu v neurovědě, o který víš?
0: Určitě cokoliv, co řeknu, tak bude extrémně jako jemnej claim, jemnej nárok na nějakou pravděpodobnost. Ber to velký jako disclaimer toho. Ale vlastně já si jako můžu domyslet spoustu věcí a mechanismů, které by tam mohly hrát roli. První věc, co mě napadá, tak je vlastně extrémně praktická. A to je ten případ ubodaný ženy v New Yorku uprostřed Rušní ulice. To je vlastně fascinující fenomén, hrozně smutný a tragický, který je ale reálný a děje se. A to je právě ta sociální divnost toho, že každý je konformní a každý si myslí, když teda tam se něco děje, tak lidi koukají z oken a chodí po té ulici a nikdo nezavolal záchranku. A ona zemřela. A tam v tom případě, co popisuješ, kdyby jeden člověk najednou spustil lavinu A to se děje v těchto těch případech, se děje, že jeden člověk tam přijde a najednou se další třeba přijde a tak dále. A tady to bylo vyignorované, všichni delegovali tu zodpovědnost. Hmm. Někdo přece musí zavolat, někdo přece musí pomoct. Takže skutečně i si myslím, že ten efekt může být výrazný, pokud já se seberu a něco udělám a jsem ten akceschopný jedinec. Akt toho, že někdo něco udělá, tak může být viděn jako ostatníma, může to v nich probudit nějaký vlastní pocit správnosti, nějaký vlastní pocit toho, hele, on si to dovolil.
2: Vlastně narušit ten bystander efekt.
0: Přesně tak, přesně, jo, bystander efekt přihlížící, jo, ano. A to najednou může změnit spoustu věcí a s jistotou věřím, že to může mít řetězovou reakci. Ten svět je strašně komplexní, nepredikovatelný systém, kde tvůj úsměv, když jdeš ráno do práce, může mít řetězovou reakci a můžeš zlepšit disproporcionálně hodně lidem den oproti tomu, kolik tě to stálo energie. OK, 100 lidí zachytí tvůj úsměv, máš zrcadlový neurony, někoho to donutí přímo fyzicky se taky usmát. Bude to druhý pohlaví třeba, nebo ne, to je jedno. Občas ho to možná naštve víc, ale někdo má tendenci se jako usmát. Hele, a co když se někdo usměje navíc? A teď to bude, z těch 10 řekněme, že to bude 10%, co se usmálo, to je 10 lidí. A ty jdou taky metrem do práce. Ty se usmějou a uvidí to dalších 100 lidí. A to může být 1000 lidí a z těch to bude 10%. A bude to 100 lidí a ty jdou dál a dál a dál. A jednomu člověku to skutečně zvedne náladu třeba na celý den. To mi přijde prostě v tom dnešním světě taková malá věc, co člověk může, nic tím jako často nesebere. Ale tak to zase asi jde úplně jako nějakým jiným směrem, ale připadá mi, že vlastně to s tím trošičku třeba souviselo v nějaký jiný oblasti.
1: Ty jsi zmínil, že když konzumujeme ty různé informace, tak ty, který se nám hodí, jsou ty, na něž můžeme reagovat. Můžeme přijít s nějakou akcí a něco udělat na základě nich. Tak aby ta naše diskuze vedla k nějaký akci, pokud lidi chtějí, tak mě napadá, kdybys měl doporučit jednu věc, jak regulovat svůj dopamin, co by to bylo? Bylo by to dát si mobil pryč od postele, nebo by to bylo použít nějakou z těch aplikací, které vy zmiňujete, nebo něco úplně jiného?
0: Já bych propojil to, že dělám nějakou praxi, která mi kultivuje schopnost vydržet s tím negativním efektem. Jak jsem říkal, že to bude ještě důležitější. Je to vlastně věc, co se ti vyplatí do konce tvýho života. Není to věc, která zase bude mít efekt na týden a ne. Čím víc to budeš dělat a čím lepší v tom budeš, tím lepší efekt to bude mít a rozhodně ti to vyplatí na celý tvůj život. Uh-huh. A to je základní nějaká praxe, meditace, mindfulness, čokoliv. V tom úplně nejjednodušším případě cítím nějaký ten negativní efekt a je tam impuls toho se toho nějak zbavit. Děláme to přejídáním, děláme to tím pornem, děláme to těma sociálníma sítěma, děláme to těma únikama různýma. Tak první impuls bych jako chtěl rozpoznat, že to je živý ve mně, a teď tady něco je. Ne úplně to blokovat, ale vlastně být jako jo, tak s tím teďka chvilku budu sedět. Ať je to třeba 30 sekund, minuta, cokoliv, co to je. Dobrý test je, že si vezmu telefon, mám místnost bez žádných jako zvuků a stimulů, dám si ho před sebe a počkám si na první tendenci žáhnout po tom telefonu. Dám tam časovač a jenom si změřím, kde byla ten první impuls a zkusím ho vydržet. Vydržet ho a sedět s tím. OK, hrozně dobrý trénink. Takže to je nějaká základní věc a potom druhá věc, úplně jako praktická, každodenně si říkat párkrát denně ne, znova mám impuls nějaký a řeknu mu ne a vydržím to s tím. Že je to vlastně dost propojený, je to dost podobný a možná třetí praktická věc je neproklínat levný dopamin, ale integrovat si ho do života, protože asi se nestaneme prostě meditujícím mnichem někde v horách. Někdo jo, kamarád, co poslouchá podcast, tak přišel na akci za náma a říká, no, tak já se jdu stát buddhistickým mnichem teď ve 20 asi letech do Nepálu a my OK, to je fakt dobrý. Takže je to možný, ale pro ten praktický život za nás ten rámec v té knize, co jsme s Krištofem psali, je o tom, že přistupuješ k tomu levnému dopamínu vědomě. To znamená, klidně si scrolluj na TikToku, ale nechoď tam nevědomě a buď tam určitý časový úsek. Hele, teď tady budu 10 minut scrollovat. Vím, co to má za efekt, OK, ale užiju si to, je to super. Bomba. Když se potom cítíš dobře, je to ideální, když se cítíš špatně, už to asi bylo moc. Druhá věc je, máme takový koncept krátkých cyklů, který krmí sami sebe, to je ten levný dopamin, a pak dlouhodobý cykly. A ty můžeš těma dlouhodobýma vytlačit ty krátkodobý. Co to znamená? Je to pohybová praxe, může to být trénování jakýkoliv dovednosti. Čtení, psaní, to jsou věci, které budou ještě důležitější v dnešní době s umělou inteligencí a tak dále. Hlavně fyzicky psaní s papírem a tuškou. Toto všechno tě učí být s jednou věcí, A hlavně, jakýkoliv čas strávíš s touhle věcí, tak je čas, který nestrávíš s tím levným dopaminem. Stojí tě to něco, ta kniha tě odmění za delší dobu prostě. Je to něco, co senzitizuje ten systém. Já jsem chtěl jednu věc, já vím, ale ještě musím zmínit jednu věc, a to je jakákoliv praxe vděčnosti.
1: A máš tu skleničku vděčnosti, kterou zmiňujete?
0: Mají Krištof, já si píšu. Ty můžeš jako psát a trhat si ty papírky a dávat si to do té sklenice. A když se cítíš blbě, jak jsem občas jako zašmátráš a koukáš vlastně, je, já jsem se narodil, nebo je, já mám prostě vlastně bydlení. To je jedno, cokoliv, co tam najdeš. Ale vděčnost je úžasná emoce, protože ten dopamin a ten svět tě hodně táhne do té budoucnosti. Je to s tím asociovaný ten vyšší dopaminový stav, usiluješ u té věci. Ale víc serotoninový stav, další neurotransmitter, který hraje roli v náladě a dalších věcech, tak je to, že právě koukáš do toho, co máš, nebo čeho jsi dosáhl, co jsi měl v minulosti, i zážitky a tak dále. Takže vlastně obrátíš tu pozornost časově a koukáš zpátky. Je praxe hezká napsat si 100 věcí, za které jsem vděčný, které se mi povedly. Uh-huh. A fakt se dostaneš k věcem, jako je, naučil jsem se chodit, naučil jsem se jezdit na kole. Různý takovýhle základní věci, které člověk zapomíná, ale jsou součástí toho života.
3: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
1: Zásadní roli v tom, kým jsme, tvoří příběhy, které si o sobě vyprávíme. Vytvořit si příběh, ve kterém chceme být konzistentní, nám může pomoct. Třeba vy zmiňujete: jsem člověk, který nepropadá krátkodobým cyklům levného dopaminu a namísto toho si kultivuji cykly dlouhodobé. Tak daří se ti takovým člověkem být? A jak balancovat tuhle hranici mezi tím, hele, pokládám se za hero svého života, zároveň ale nenadsazuju svoje schopnosti. Necítím se, že jsem něco víc než někdo jiný.
0: Jo. Já si myslím, že v jakýkoliv týdenství rovině tam jde ruku v ruce vždycky ta velká pokora s tím. Joseph Campbell napsal Cesta hrdiny a je to velmi populární knížka. Vědci vzali tuhle knížku, našli tam 47 kroků, které tam prostě jsou, a zredukovali je na 8-9 zásadních kroků. Na základě toho udělali intervenci, že vzali skupinu lidí a řekli, udělejte tenhle ty kroky. Bylo to workshop vlastně takovej, to je jenom o tom, že nic se ti nezmění v životě, ale změní se ti tvoje vnímání do tvýho života. Je to, že tam je nějaká výzva. Máš tam nějakou partu lidí, kteří se snaží překonat tu výzvu, nějaký překonávají a tak dále. To může být, jsem na vejšce, tak jo, tady mám tu partu lidí, to jsou ty moji spolužáci a teď máme tu výzvu, třeba dělat ty státnice, a najednou dává ti to jinou motivaci. Nic se nezměnilo ve světě tam venku, ale mohlo se změnit úplně všechno. Krásný příklad i v té studii dávají Froda, který potřebuje zničit prsten, a vlastně ten velký hrdinský akt mu dodává to, že udělá ten hrdinský akt. Takže není to úplně o tom, že jako jo, jsem hrdina toho všeho a tak dále, je to takový zase hodně usazený na zem. Ale tohle se ukazuje, že zvyšuje nějaký pocit smyslu v životě. Přímo je to v té studii jako datama potvrzen. A jo, my jsme skutečně příběhové bytosti. Byla studie, která porovnávala seberozvojovou literaturu paradoxně s příběhama, a příběhy byly víc rozvojový než seberozvojová literatura. Proč? Je daleko efektivnější, než si přečteš informace o vhledu, zažít si vhled skrz hrdinu v knížce nebo nějaký příběh, který si trošičku může zažít. Ještě efektivnější, když to zažiješ sám ve svém vlastním životě. Ale ty vlastně, když se koukneš na identitu, zjistíš, že tam je nějaký systém přesvědčení, systém příběhů, který ti ten život výrazně ovlivňují a výrazně ovlivňují tvoje každodenní fungování a vnímání reality. A ty můžeš k tomu přistupovat dvěma způsobama. Jeden způsob je ze spoda nahoru, a to je přesně, jo, tady si dám ráno tu danou sprchu, tady si půjdu zacvičit a tak dále. A stáváš se tím člověkem, teda, kterým by se chtěl stát. Ale ukazuje se, to je zase výzkum ohledně obezních lidí, kteří se snaží zhubnout, a lidí, co drží dietu, tak lidi z naprosté většiny dokázali vydržet konzistentně nějakou dietu a nespanuje zpátky a tak, tak byli ti lidé, kteří si změnili ten příběh o sobě na té úrovni identity. A to je nějaký zase ze zhora dolů. Uh-huh. To znamená, já jdu těch vyšších úrovní, což je OK, co si o sobě teďka myslím, jaký jsem člověk. A ty si fakt můžeš dělat takový divný věci, které ale fungují. Ty věci řekneš nahlas, že si je zapíšeš a tak dále. A s tím souvisí, že jo, takový ty populární různý afirmace a tak dále. Člověk na první dobrou je, to nefunguje. Co to znamená? Tady si řeknu 100krát, že jsem zdravý a šťastný. Co to je za blbost? Jo, to je přístup nějakých lidí. Ale pak, když si řekneš, ty jo, OK, ale pokud se koukneme na ten výzkum ohledně těch příběhů, ohledně příběhovosti a symboliky naší mysli, tak zjistíš, že když to nebereš dogmaticky, tak je to jenom nějaká informace pro tvůj organismus, a tvůj organismus a mysl se snaží být konzistentní v příběhu, který se vypráví. A je fakt hodně jednoduchý, když máš příběh, jsem špatný člověk, který nemá na tohle, je extrémně jednoduchý najít proto důkazy. Všude najdeš proto důkazy. Kdybych si tohle myslel, tak najdu v dnešním rozhovoru všechno, co jsem mohl pokazit, a budu to mít v hlavě, nosit si to sebou a už nikdy nepřijdu. A nebudu mít příběh toho, ty jo, jsem člověk, který ještě není úplně hotovej, nejsem ještě úplně dobrý v nějakých věcech, ale snažím se zlepšovat, snažím se učit ze svých chyb a snažím se být dobrý člověk a najednou se ti úplně změní ta perspektiva. A co se stane? Ty najednou začneš nacházet důkazy pro tenhle příběh. Mm-hmm. Takže jediný, co to jako ve finále dělá, je, že si uvědomíš, že nevnímáš realitu jako takovou, vnímáš prostě skrz brýle, skrz filtry, což prostě jsou filtry tvýho vnímání a víme, že nevnímáme realitu jako takovou, přesvědčení, že ano, se nazývá naivní realismus v psychologii, ale ty si vytváříš spíš modely o sobě a o realitě. Mm-hmm. A to, jaký máš přesvědčení, tyhle ty modely můžeme modulovat a měnit. A jenom zase disclaimer, není to tak, že si něco řekneš a teď jako se to 100% se to jako splní a tak dále. To jsou takový zase extrémy dogmatický a nejsou úplně zdraví, můžou být velice poškozující. To vůbec neříkám. Je to jenom o tom, že si zvyšuješ pravděpodobnost toho, že si všimneš toho dobrýho. A já říkám rád příklad, jdu na pohovor do práce, to prestižní pozice, potřebuji oblek a tak dále. Hrozně začne pršet, nemám dešník, strašně zmoknu, vypadám jako mokrá slepice, necítím se dobře, je to špatný. A můžu mít přesvědčení, sakra, vypadám špatně, zmoknu se, vypovídá to o mě x špatných věcí, nebudu se cítit úplně dobře na tom, nedostanu to. A nebo můžu mít úplně jinou, řeknu to slovo jako energii, ohledně této situace, tyjo, hej, hustý, tohle jsem nemohl ovlivnit, udělám to, co ovlivnit můžu. Teďka jsem čelil nějaký výzvě, ale já to přesto zvládnu. Já podám ještě daleko lepší výkon, protože proč mě mělo zastavit jako voda. Cokoliv, co si vymyslíte, ten efekt reálný bude. Až tam budeš sedět proti tomu člověku. Velká míra komunikace je v rámci toho, co vnímáme, co cítíme. Když je někdo úplně v klidu, v pohodě, tak ten druhý to prostě pozná. Tvůj subjektivní prožitek, to, co prožíváš, najednou potom má jasný překlad do toho života. Ale já ti neudělám miliardy situací, prostě dám je do studií. Někdy nějaký máme, ale miliardy situací ve studiích prostě nejsou, protože máme komplexní životy a každý jedinec je unikátní. A všechny ještě v studii a věci, co jsem popsal, tak nemusí být pravda pro tebe. To je další věc. Byla ta studie udělaná tobě? Nebyla, pravděpodobně. Takže jenom všechno to jsou inspirace a všechno to musí projít tím epistemologickým filtrem, co to pro mě znamená. A jakou váhu to v tom životě má. Mm-hmm. Takže zase hodně složitá odpověď na jednoduchou otázku, ale přijde mi to důležitý, protože tam jsou ty nuance. Já ti chci poděkovat vlastně za ten prostor. Často ty nuance jsou právě opomíjeny. A když si nedáš tu práci jako jít do toho, a jasně, možná to je moc pro někoho, ale součást toho, co dělám, je počkat. OK, pojďme tohle úplně do mrtě jako rozebrat, co to vlastně znamená.
1: Jasně, no my se blížíme k závěru rozhovoru a ty jsi zmínil několikrát, že vás s Krištofem zajímá smysl, že se o něm hodně bavíte. V knize zmiňuješ momenty, kdy je svět jako by se zastavil. Vnímáme ho otevřeně a cítíme, že jsme jeho součástí, zažíváme při nich, jak píšeš, úžas nad existencí samotnou. Tyhle momenty tobě osobně, podle knihy, Vojto, dávají smysl a mě vlastně taky. Mluví o nich i spousta filozofů, třeba z Česka Jan Patočka. Zdá se mi, jako byste tak o něco vědečtěji navazovali na to, co možná existenciální a fenomenologičtí filozofové už dlouho říkají, a nejen oni, možná, že i nějaký východní filozofové, možná ale jejich myšlenky dnes, jak říká Anna Lemke, věda tak trochu legitimuje. Jinak mohou lidem připadat možná jako pouhé dojmy. Nejsou ale pak lidé, kteří tyhle momenty dokážou dobře vstřebávat, zažívat nebo o nich mluvit, vlastně dobrými filozofy a mysliteli, neměli bychom možná k sobě pustit trochu víc toho duchovního, uměleckého, možná i v mysli svobodného života a možná se v našem jako pohlcení vědeckými metodami, počty lajků, statistikami zastavit a poslouchat, co říkají oni?
0: Ano. Jako řekl jsi to krásně a vlastně si myslím, že ten náš vývoj má různý fáze a zase každý jiný, ale přesně já jsem si mohl projít nějakou periodou, kdy to bylo vystavení těch základů, ale já teď vítám spiritualitu, považuji se za spirituálního člověka, ale jako extrémně uzemněnou vlastně a zároveň je tam fakt dobrý argument pro to ty věci úplně pouštět. Já vlastně nechci mít úsilí o spiritualitu, ne. To, co se ukazuje, že ten pocit úžasu, ten má velmi silný dopad na tu psychologii, i na fyziologii, na zdraví, ale na ten pocit smyslu, na ten pocit štěstí v životě. A jasně, můžeš o tom činit, jsme se bavili před rozhovorem o Danielu Dennettovi, že jo, si můžeš racionálně dostat k nějakým věcem, ale ve finále je to o tom prožitku, co máš. A já bych vítal úžas. Jsme byli na takovým workshopu s jedním týpkem ze Singapuru, extrémně jako propojený právě s Johnem Verveckým, geniální týpek a vlastně nám dá takový pojem pocit správnosti. Ty prostě můžeš jenom vnímat ten svůj život a jenom si nastavit ten filtr jako kde vnímám ten pocit správnosti, kde vnímám ten pocit úžasu a jenom si na to nastavit takový antenky, abys to prostě vnímal v tom svém životě, protože oni tam jsou, ale když si jich chci všimnout, tak si zvyšuju pravděpodobnost, že si jich všimnu. Takže jak říkáš, myslím, že máš pravdu a není náhoda, že ta věda, kognitivní věda, fakt jako výrazně podporuje, řeknu, Robert Wright, knížka Why Buddhism is True, nádherná knížka. Pocit přijetí utrpení nezvyšuje utrpení, ale paradoxně zvyšuje úžas nad životem. To je jeho citát z té knížky, který jsem si zase vytetoval do hlavy, protože to je prostě takový uzemnění těch nejrůznějších praxí i spirituálních, ale tam je spoustu filozofie v tom, spoustu zkoumání zrovna z toho buddhismu, zkoumání té subjektivní zkušenosti, tisíce let, což je prostě hustý. A mám pocit, že tady jsou různý školy myšlenkový, jako ne, teď se to odebrali z toho původního kontextu, tam to bylo úplně takhle a úplně se to zprznili tady na západě. A já, jakoby jsem člověk, co vyrost na západě a tak, jako pravděpodobně to sprzním a pravděpodobně to OK. I jako jestli mi to slouží, tak super.
1: Let's go. Jednou z myšlenek téhle řady rozhovorů bylo propojit mladé Čechy se světlem. Tak nějak se otevřít a zapojit do konverzací, co překračují hranice. Kdyby byla jedna věc, kterou bys chtěl vzkázat Aně Lemky, se kterou jsme mluvili o podobných tématech, co by to bylo?
0: Já bych jí chtěl moc poděkovat za práci, co dělá. Já bych jí chtěl popřát, ať zažívá momenty správnosti a ať nachází víc a víc lásky v sobě a ve světě.
1: No, tak bambuláda a moc díky za to.
0: Let's go, bambuláda. Moc díky, vážně se toho bylo to skvělé.
3: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Díky, že jste doposlouchali až sem. Příští týden následují rozhovory s dvěma astronauty, Paulem Nespolim, který byl ve vesmíru celkem třikrát, a Alešem Svobodou, Čechem, který by se na mezinárodní vesmírnou stanici mohl podívat už příští rok. Jak člověka změní, když vidí naší planetu z vesmíru? Jak můžeme najít odhodlání jít za svými sny, i když je jejich naplnění extrémně nepravděpodobné? A proč z pohledu italského a českého astronauta lety do vesmíru dodnes dávají smysl? Naslyšenou příští týden, mějte se fajn, loučí se Honza Žižka.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu.

0: Pleják.
1: Pleják. Hity místo algoritmu. Každý pátek od 8 večer na rádiu Wave.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu.

0: zamilovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

jenom host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně